0: hlavou. Takhle pocať to bylo. Když jsme v obchodním domě Ara koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
1: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
2: Byl.
1: Vidíte, prazážitek.
3: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
2: Všechny.
4: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
1: I tady tohodle.
3: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
0: A žijí obě, právě poslali telegram.
3: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
0: Prosím tě, dítě jim každému 32.
4: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
0: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
4: Níž. Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žilo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
3: Pepa je doktor, taťko?
0: Jistě. A co jsi myslela?
3: Vypadá jako holič.
4: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte pro to nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
0: Důkazy jsou připraveny, hopu. No. Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset to i především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
3: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
4: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
0: Znamená ho.
4: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, protože jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
0: Kruhový porod, mamko.
3: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
0: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
3: Jo.
0: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedl na kastro v domnění, že je to nočník.
5: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím Boptickem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
3: Ty jsi věčně lízal stěny.
5: Stěny, jo.
0: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
1: To bylo nedostatkem vápníku.
0: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
1: Škrtila.
0: Když nespali, tak se škrtili.
3: Ale byla roztomilý.
0: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
1: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
0: Nikde se nic ohlašovat nebude.
1: Bratři.
0: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a a po útulcích pro pohoze.

0: Ne děti. Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu v Pirst a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
1: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
0: Tak, ty jsi byl taky pěknej pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
1: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
2: Jo. Víte, co mi poradil tady bratr doktor?
3: Co? Pepa je doktor, taťko?
2: Přišel jsem za ním a povídal jsem, pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají 2 děti.
0: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
4: Mě to zajímá, tati.
0: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. V kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý génus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
3: Někdo tě volal, taťko!
0: Žílo! Řekl jsem si.
3: Jo.
0: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá. Třetí pak barvy mé na tváře si patlá. Další to batole poplátně mi čmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak byste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Klánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
1: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
0: Ne.
1: Tak budete.
2: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
1: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
2: Sazbou od 2 do 3 let.
1: No, vidíš, jak to znáš.
2: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
4: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit.
0: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
4: Takové, jakoby čtverečky.
0: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
4: Takové, jakoby čtverečky.
1: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
0: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach.
3: Taťka byl hrozný.
0: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
3: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
2: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
4: Pojďme. No prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo. To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
2: No co třeba?
4: Kdyby jsi byl vychován řádnými rodiči, jak se dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
2: Jo.
4: No, nebo aspoň, že jo. Ano, no. Průmyslovku, no.
2: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
1: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
2: Hele, myslíš taťku?
1: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Hej, babku, už!
2: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
1: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
2: To bys nebyl na světě, ty hlavo.
4: Ale nedošlo by k trestnému činu.
2: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
4: Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
1: no.
4: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
1: Pomalu, ať to stačím snad.
4: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
3: Pepo! Jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl, ale já jsem nechtěla.
1: To byla ovšem základní chyba.
3: Co pak by jí maloval?
1: To je fakt. No jo.
3: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
0: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný. Ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
1: Pane Žíle, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
0: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
2: No, taťko.
1: Tak tím je to jasné, pane Žilo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko.
5: Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbytný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
2: Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak to není pěkný?
4: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
6: Pepa je doktor, taťko.
4: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dva.
2: Jak jsi to myslel, že jako víc?
4: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
2: No a,
4: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl našich mé půjčky?
2: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
4: Slyšíte?
2: Tam měla taky takovou netrvalou.
4: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
2: Jo, ty šikmá plocho.
4: Slyšíme?
2: No já vám řeknu, že až na těch pár let v klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
3: Cože?
2: A s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já si na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny jeden, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
3: Ne.
2: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi 2 lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Máňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
3: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
2: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsi mi tak dobře poradil, víš?
4: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímám je.
2: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho.
6: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
2: Že ne?
5: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
3: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
5: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
6: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
5: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
0: Ráda se stalo.
5: Vlastně i za to, že mě pohodil.
2: Víš to, brácho, takhle se mi líbí. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
5: No, tak nemá se to, no. Ale pro bratra...
6: Co chce Béda?
0: Vyměňujou si adresy.
4: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
0: Řekl jsem něco takového? Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
4: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
3: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
4: Tak, to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
3: No.
4: Se to z normálního těsta?
3: Těsto nezajímá.
4: Tedy, jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku.
2: Ale no, když si zase pomyslíš... Smrdí, že jo?
0: Ale to je něco příšerního. Láďo!
4: Nezlob se, tati, mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
0: Chlapci, mám z vás radost. Obejměte nyní mamku, chlapci. To ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni.

0: Teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj sa.
1: Já se přiznávám, je to ta legendárna pauza.
0: Tuším se.
1: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
2: Ano. Já proto obdivujem mimou.
1: No.
2: Protože mým v jednej dlhej, souvislej pauze, ano. kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
1: Děj, přímo děj.
2: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ano. Ale mým nie. Ten...
1: Ne, máš pravdu. A někdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí. Promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak... Mě vede přímo, ale bez slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
2: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
1: kde,
2: v tom
1: kde?
2: No tu.
1: Ale
2: tu nás za dverami splníme každý sen.
1: Ale
0: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
1: No!
2: To si zahráme.
1: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
2: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
1: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
0: No, samozřejmě.
1: No dobře,
2: no pojďme na věc.
0: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
1: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je hrbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
0: kvítky?
1: Vytvořím motýla.
0: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
1: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
0: Ano.
1: A ty...
2: Já budem Půpava.
1: Kdo to je? To neznám.
2: Doktor Půpava, to český Pampeliška. Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
1: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
0: To jsou tyčinky toto.
1: Ty, já vím.
0: Alebo pěstíky.
1: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
2: Žil sa. A já jsem ta
1: Půpava.
2: Ne, aby si do mě fúkol.
1: Ne. Už se odkvetle, jo?
2: No.
1: A... Jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty Petře, si možná, tak máš prelietec květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte?
0: Stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepují i hubu leukoplastiky, aby se ovládli, to je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím, chtěl si
0: jezdit. Že teda to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma. Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámu, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkáte, řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům vykreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. Aha. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
0: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
0: Ano, no, no, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ale ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu. No. Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
0: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuju já. Ano. Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
2: Tak pozor, ale to bude až refrén.
0: Dobře. Pozor, jdeme 3, 4.
3: Teď mě napadá, nedej bože, aby to tam takhle vypadalo.
4: Tak já budu dělat celní a pasovou kontrolu.
5: Ne, strašte s tím.
3: To je jenom hra, prosím tě.
6: Jaká hra? Já tady mám celní a devizový prohlášení, pěkně to vyplňte.
3: Kolik se může vyvážet peněz?
6: 1000, jenom tam, a když jdeš zpátky, tak to musíš mít ve stovkách.
5: Ale ne, můžeš vyvážet normálně, všechno.
3: Můžeš jet ale jenom jednou ročně, zpátky ovšem můžeš kolikrát chceš.
5: Tak to je demokratický.
7: Platón se zabýval výzkumem jesky.
6: Ale může se rozbít?
4: No jistě, ale jenom kolik sníš jako za den, tak pro to, sebe.
3: To bychom měli nějak pašovat, to ostatní co rozbít.
6: Já musím nevěřit, co bychom pašovat.
3: Já dokonce slyšel, že na hranicích běžně slíkají.
6: No počkej. No, co ty Slováci, co k nám jezdí úplně normálně?
5: No jasně. Když to jde normálně, můžeš normálně.
6: Když můžou, tak můžou.
3: No, když nemůžou, tak asi nechtěj.
6: Ale oni totiž Slováci se sami mezi sebou dělají na kvalitní a nekvalitní. A ty kvalitní, jistě, ty kvalitní můžou jezdit pravidelně, ale omezeně. A nekvalitní nepravidelně a velmi omezeně.
3: Já dokonce někde četl, že někteří musí s ručitelem z doložkou.
5: No. Počkej. A co ty manželství teda smíšený, když třeba on je na Moravě a ona žije na Slovensku?
3: No,
5: ale,
3: no počkej, těm je dovolen malý pohlavní styk přímo na hranicích na nádraží.
5: To je strašné.
7: Dnešní speleologové lezou do nějaké díry. Platón do žádné díry nelezl a jeskyni si prostě vymyslel.
6: Podívejte se na hranici. To jsou hranice.
7: Perdele znamená rumunský záclon.
6: Už jde.
8: Dobrý den.
9: Celní a pasová kontrola. Převáží někdo něco?
6: Ne.
9: Co ten fotoaparát? A ta kamera?
6: To jsem v celní prohlášení není kolonka, že bych to musel vyplňovat.
9: Ano, to máte pravdu. Ale filmovat a fotografovat stejně nesmíte. Tak já si to vemu. Na co by vám to bylo?
6: To je moje.
9: Co bylo, to bylo. Teraz je to naše.
6: Ale. To snad nemyslíte vážně, ne?
9: Ale. Kde máte batožinu? Vy?
3: Tady.
9: A čo tam máte?
3: Osobní věci.
9: Hej, láskavo, otevřte to.
6: Proč? Nemusí ukazovat nikomu
9: osobní věci, víte?
6: Otvorte
9: to. Prosím vás, já se s vámi nebudem. A, no já si to všechno zoberem. Otvorte to.
6: Tak opravdu tě za to
9: tak. Tak toto jsou vaše osobné věci?
3: Přesně.
9: Obujte to.
6: To vstepuje.
5: To je moje, jako já jsem...
9: Můžu, hádám, pánko, mě... taky drzí, ale to nebude.
3: Máme na
9: Slovensku. A toto je čo?
6: Televize.
9: Televize? Ano. To já vidím. Hmm. Ale to se nesmě prevážat přes hranicu. Tato federální vecička. I s tím federálním programem. Rozuměli jste?
6: Rozuměli jste.
9: A toto je čo?
7: Noviny, dnešní.
9: Tlač se nesmě prevážat přes hranicu. To vám nepovedali v té vaší Prahe? Háda mě.
2: Jsme sem neměli jezdit.
6: My jsme měli jezdit.
2: Neměli, já jsem říkal, že to takhle dopadne, protože takhle to není vyřešený,
8: prostě, to je jazyk! Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne tak býti má, bratři moji.
9: Kolegyně, mášte?
10: Pojď, povolit si hodit
9: tebe. Vaše pasy.
6: Já se ho pohladím.
9: No tak to nejste vy, ukažte se z profila.
6: Jsem tu já.
9: No. Další pasy.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Láska a poezie. I když připusťme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského, o to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
2: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
1: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
2: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
1: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
2: Tak víte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, redaktore.
1: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
2: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
3: Může.
2: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a moji první ženu Růženu.
1: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
2: Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým. Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
1: Ale rozumím. Já i někdy rozumím něco.

0: Co? Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prve. No. To máte nový šaty, víte?
1: No, líbí se vám?
0: Moc.
1: Jo.
0: Já mám všem hrozný vkus. Já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
1: No ale tyhle šaty mi snad sluší, já nevím, ale inšpicient byl nadšený.
0: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco nadchne. Yeah. Když nic jiného, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchla sama?
1: Ale no ne, dovolte, ne. No tak to šili v módním závodě Paleta, a, že?
0: Ano.
1: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který schválil režisér s hlavním kameramanem.
0: No tak... To je, člověk no. Neřekl, kolik lidí taková pitomo zaměstná, víte?
1: Tak podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, no kolegyně, že? Vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
1: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
0: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv, všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
1: Jděte, kde?
0: Krkonoši.
1: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
0: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně, já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiri.
1: Co to je?
0: Co to je žiry? No žiry je porota, to je to samé.
1: Ale ne, to jak jste říkal, ten...
0: Jo, krkofilm. No to je festival filmů o Krkonoší.
1: Krátkej film.
0: Údajně krátkej, ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
1: Ale
0: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač. A ten vám není doma ani tak často jako ministr zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm. No jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
1: Jo. Teda válíme.
0: Fest válíme teda, no. Ale my jsme odbočili, my jsme původně...
1: Jo, my jsme mluvili o těch mých nových šatech.
0: No, hezky, opravdu.
1: No ne, víte, co by mě zajímalo?
0: Co pak?
1: Jak vypadají na obrazovce?
0: No to není problém zjistit, jak... tady vzadu je televizor.
1: Ale no co pak můžu stát tady a koukat se současně na sebe?
0: Já, že bych se šel podívat a...
1: Jo, tak.
0: Že bych vám to řekl.
1: Vy byste to pro mě udělali.
0: No, to mile rád. A já vám to povím na rovinu.
1: Já tady počkám, jo, no. Promiňte, to důležitý. Už jste tam?
0: Já vás vidím, kolegyně.
1: No.
0: Otočte se malinko doprava. Doprava jsem říkal.
1: Já jsem levačka, promiňte.
0: A teď se otočte úplně tím, teda
1: já vím.
0: Jako k publiku.
1: Já vím.
0: No a teď zase obráceně tím druhým.
1: To vím tak.
0: No. Poslouchejte, ty šaty vypadají výborně.
1: Jo, tak to děkuju. Děkuju.
0: Na revanš, kolegyně.
1: No.
0: Když už tam tak stojíte zbytečně, prosím vás, buďte tak hodná, uveďte další číslo.
1: Ano. Co to bude?
0: Eva Pilarová.
1: Eva Pilarová. Co bude zpívat?
0: Něco o Duze.
1: Něco o Duze. Eva Pilarová.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanobit cimlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce se zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak co frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? Ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenacpal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne? Že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No, tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tuma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
0: Ale tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to viděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupnem.
1: A nebojte tě, jsme nic neudělali, ne? Řekli jsme pravdu.
3: Jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnu na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netar, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čověče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je ukradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát zase.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil dva zuby. Jak ho potkám, tak udělám břitvou žíží a hlava na 3 půlky. Jo, hele, mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odejde žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsykanou kantínu. Aspoň 10 let. Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
1: Ale prej si nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
6: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Pošle mě, pánové.
1: No, nezdar, čau, drž se, hele. Jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
4: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
1: No, už ti říkal, Venca. Jestli nás někdo vytáhne, tak jenom je z téba.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebo jdeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremenovny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sodat?
7: Jest, kráč to.
4: Ti vole radši než tengruj, nebo meli.
7: No ne, sám se chceme ven, jo.
8: Máte spoustu práce. Musíte teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všechny fofra nastupte do mého auta, jasné?
2: Jo.
8: Služba, otevřet.
4: Rozkaz, odru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
7: Je pěkná svíně.
9: Tak kam to bude, sudru řediteli?
8: A ta nás procházka do fabriky všechna.
7: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
4: No ne, ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
8: Jedeme.
10: No jestli vám můžu poradit, Trožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
11: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
10: A to je divný, když jste tam byla.
11: A s Čedokem.
10: No, tak já tam byl s Vermachtem.
11: Jste hněd, hele, ředitel jedené.
10: No jo, hrneš, a nečám, hele. Čafra, to je celá útežba. Každá jado, kluci zlatý. Nějaké pět dětků, jak je?
11: Ježíš, hele, Lojzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusy.
7: Je, tak tě volí zle jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů chytne, tak ji neuhasí.
11: Zlatý člověk, jde, zlatý, už jsem viděl všechno černě.
8: Já ne, soudruzi. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí. Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeče a mazete něco dělat, kurva.
4: No, tak jdem.
10: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já jsem včera s paní do kina. A dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš? Od ní dělá. Praha plná fizlu, hele, něco je v luftě.
7: No, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fizl, hele, jo, Esteban. No a řídě má u nich majore, ty vole.
10: Je forca. No to je mi novina teda, to mi známě už půl roku, hele. Ještě, že má kryčí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
7: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářickým rychlokurcem, rozumíš?
4: Musíme co nejdřív svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, rozumíš? Ono to je dost nebezpečný dělat to tu jenom delší dobu. No jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
2: Jak hicuje?
7: Je teplý.
8: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načopal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paní Atmo. Šermovali se těma.
4: Jo, dobrý, jasný, já.
8: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
2: Prus.
4: A to je jedno, furt, ale.
7: Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
4: No, je to tu rozbito jak Dukla. Jenom nic, no, zajedem do Radotína pro cement a dáme tě do kupinu.
7: Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement.
4: Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty a hajzl papír.
7: Hele, tak nasedat, dřepíte všichni?
4: Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidí policajti.
8: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu. Již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paní Atno.
4: No je dobrý, jedem, pojďte. Člověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na té sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysypat.
2: Hele, ty zvěře.
4: Jaký zvěře?
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
4: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
4: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
4: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle. Jo, chuchle, není to chuchle.
7: Je to víš, že jo, chuchli. No, tak čum na srnky, jo, to je útý, jo, to je. Ale zítra tě to pustí, jo, to budeš mít spalit jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý, Kiro. Rožárka, jestli pak víte, Rožárko, jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No, tak to nevím.
0: No, tak sněžného muže už to, ať tam někdo viděl. A udržba, v plné síle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej, maňas, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele, Jardo, nechci někdo, že vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
4: A kdy je návrat?
0: Je, blbče, neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi zlepšil náladu, no. Já včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš?
0: A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Jak já, jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat.
3: No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Jsi nějakýho zavolej, ne? No nic, a přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, jsi nějakýho zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, člověče, já tyhle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, jsi nějaký kuchař, jsi nějakýho zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říkal, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsi měla nějaká zpěvačka?
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, já včera zeleniny říkám. Kolik paš stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej, 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liskou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. A nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, Demeter, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a nějaký rozsíkaný pěkně, z kantýny, rozumíš? Nikola, přestaň se klepat strachy.
5: Jak si mám neklepat, maňas autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je, za A, brýle, musíš mít furt na očích, rozumíš? Za B, žádná mašplita na ventily a flašky. Za C, flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat. Ne? Je, ani prdnu.
2: Já už jsem si prdnu.
3: Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlavu.
5: Vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, hele, tak pust trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a ty si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak,

0: Radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
1: Jak to?
0: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily.
1: Ne, puštěl jsem víc, nebo?
0: Ale protože ty kohouty šly stuha, až na to špatně, tak jsem je máznul vazelínem.
1: No, to je dobrý, no. A dobrý teďko už, jo?
0: Jo, akorát ten plamínek zase zmizel.
1: No to je jedno, asi jsou prázdný flašky.
0: No asi jo, protože hrozně hučej.
1: Počkej, nešlehlo ti to náhodou malinko dovnitř?

nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, 2 čuníci pro 2 lidi je moc, chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář smíval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk.

0: ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježíš Maria, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha, naznak, Na dlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda. Ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky Koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla, a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
2: Dobrý den.
3: Poklonka už si vás.
2: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
3: Ale tě, a k čemu?
2: No k čemu? Ještě se ptejte.
3: No tyka se taky ptám.
2: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
3: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
2: Nestojí za řeč, no, jste dobrý. Vždy jste vyhrál, kolik?
3: No.
2: 30?
3: Nepak, 40, pane.
2: 40,
3: no jo, 40,
2: prosím,
3: 40.
2: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
3: No co, tak si pošlu pro pivo, jo? Zapálím si cikáro,
2: jo.
3: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba Dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
2: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
3: No.
2: Tedy jak sázíte?
3: Aha.
2: Jistě máte na to svou určitou metodu,
3: no, ne? No to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
2: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
3: Jo, ale musí se opatrně, víte?
2: Jo, jo.
3: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
2: Jo.
3: Srážky, jo?
2: Ano, ano.
3: Tak jsem vsadil horskou službu.
2: Jo?
3: No jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
2: Podívejme. No a jak to děláte jinak podle snu?
3: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo.
2: No, děkuji.
3: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
2: Jo.
3: Tak to je 2,40.
2: Aha.
3: Turistika.
2: Aha.
3: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
2: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
3: Prosím.
2: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
3: Aha. Tak to je česká házena.
2: Aha. Čili čtyřka, jo? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
3: Tak to je spirální.
2: Stojím frontu na brambory.
3: Košíková.
2: Kluk dostal 5 z počtu.
3: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
2: Jo.
3: Tak to jsou saně.
2: Podívejte se,
3: no.
2: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
3: Aha, tak to je 11, judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
2: Jo. No, pohlíte.
3: Hledím.
2: No, dáme. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
3: Aha, tak to je plachtění.
2: No.
3: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
2: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
3: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
2: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
3: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
2: Co?
3: No.
2: 40 korun?
3: No jo.
2: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
3: No pravda.
2: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
3: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
4: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho 7-hodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 88 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre. Lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou proječní stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejichž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou, kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše se dá prach. Děkuji za pozornost.
5: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
6: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
5: ano.
6: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
5: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
6: Ano, my... Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
5: Ano, ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
6: Já třeba Venoušku začnu.
5: Ano.
6: Je Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
5: Prosím tě.
6: No opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
5: jo.
6: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
5: Podívej se.
6: No. A jak si jel ty, Venoušku?
5: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
6: mm-hmm.
5: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara no. Do Motola.
6: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
5: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
6: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
5: To by měli.
6: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
5: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
6: Nadapak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
5: Která?
6: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
5: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
6: Ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
5: Který?
6: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
5: jo,
6: víš,
5: počkej,
6: který? No?
5: Ten rohák, co vypadá dočisté jako nový.
6: No, no a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
5: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
6: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeveno, a když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města,
5: holka,
6: Venoušku.
5: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
6: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
5: nepovídej, už?
6: Venoušku, to ti byla krása.
5: Pověřím, to si
6: takový
5: dovedu představit.
6: Ti... obrovský hromady štěrku.
5: Jo, jo.
6: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
5: Ani živáčka.
6: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má
5: dělali
6: bydle
5: dálnici.
6: A druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
5: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
6: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
5: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
6: Já.
5: Takový veliký mohutný.
6: To vole hromady.
5: Tak, no, jsou prej zelený, červený, no, na zeleno natřený a mají takovou velkou ruku, a co, no, ruku, takovej drapák, třikrát lomený, no, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
6: no,
5: ty čtyři dělníci k tomu skočí.
6: Ne, drapák dva tam byli, vím.
5: Aha, no, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
6: no, to
5: a ta
6: jo,
5: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
6: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
5: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
6: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
5: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
6: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný, a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
5: jo,
6: že
5: jo,
6: už
5: jo,
6: to zkusil jednou,
5: jo,
6: a ať je rád, že zase mezi lidma.
5: Aha, koukej, no, a jak to dopadlo?
6: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
5: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

0: Pane majore,
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji neodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi.
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený.
3: Nejlepší,
1: takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím, to já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná.
1: Jo.
3: Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo. Věc, ztráta starožitnosti.
3: No.
1: teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou čupkou.
3: Jo. Ano, tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak. Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo? Stejnýmu jako vždycky. Jo? Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment,
3: ten.
1: Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo, jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky.
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme no, tam taky neseděli.
1: No to, že? Ještě, to no, není problém. Takže, že jo, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo?
3: Jo?
1: Takže... Takhle?
3: Ne, ne, ne, takhle, takhle ne, takhle ne, helejte, takhle. Jo! Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. A on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky. Nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchy, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci. Já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když... Že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další vám byl? Jo. Parchanti mizerný neukázejí. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlásneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme duc, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
5: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
6: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
5: Proto nyní otvíráme rubriku PPP+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
6: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
5: Tak. Děkujeme vám, pane Pitel. Promiňte, pane Heleka, no, já jsem se spletl.
7: Vždyť se mu tak bude říkat.
5: Je to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
8: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
5: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sazky. Jeli všechno kolem.
8: Co?
5: Já vím, no. Splet jsem se.
8: No, tak. Moje ruka šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
5: Já sám?
8: Je to slavnostní chvilka.
5: Tak chtěl by sem.
8: No, chtěl?
5: Moc by sem chtěl.
8: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
5: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
8: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
5: Ne.
8: Je to slavnostní chvilka.
5: Nechci.
8: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
5: No, takhle to taky nepřečtu.
8: Co s tím?
5: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
7: Takhle bych to přečet taky.
5: Jízdní řád.
8: Co je s ním?
5: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
8: Nesouhlasí?
5: Ale možná souhlasí. Ale nerozumím mu.
8: Tak se to nauč.
5: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha.
8: Já vím,
5: podívej,
8: já vím.
5: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
8: Co?
5: No dva skřížený meče, teď se podívej.
8: Vy doma jíte dvěma meči?
5: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
9: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jede ze zabíjačky. Tak to je jasný.
8: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
9: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího.
5: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka.
8: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
5: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
8: Ten tam třeba ještě vůbec není.
9: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
8: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. No nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
9: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
8: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
9: Proč by mě kradl někdo za vazadla?
8: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
9: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
8: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
9: Samozřejmě.
8: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
5: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
8: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
5: Nemám.
8: Tak proč jedeš do Kolína? To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
5: Nemám.
8: Tak proč?

0: Ním. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
1: To vím, co s tím chceš dělat.
0: Začínat o hodně dřív.
1: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
0: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
1: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
0: No.
1: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
0: To je různý.
1: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
0: Je to různý.
1: Není to různý, 8 hodin má spát dospělý člověk.
0: Tak z toho tě vyvedu, to je pověda, podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
1: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
0: A v tom něco je, to je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
1: Zakladatel ponocování.
0: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
1: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
0: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
1: Štrosy.
0: Ne, menší, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
1: Ponocný dělal hu, hu.
0: No co by nedělal, byl za to placenej. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hu.
1: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hu, hu, co potom dělala sova?
0: Sova?
1: No sova.
0: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
1: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím sovu ptáka.
0: Symbol moudrosti.
1: Ano, toho myslím.
0: A co má být se sovou ptákem?
1: No co dělala sova pták, když ponocný dělala hu.
0: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
1: A sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu hu.
0: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
1: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
0: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat? Každej bejt ponocný nemůže.
1: No, mohli hráči grošádu.
0: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
1: Oba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison málem svoji žárovkou zlikvidoval.
0: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
1: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.
2: Kapitola 1. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další! Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako ponocnej! Čím jste v civilu? Asistent režie zajechtá zuby Kefalín. To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme! Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po

0: inteligenci! Souvodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Souvodník Harry, kvalitely roty! Souvodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. A největší vůlu praporu, teda spodu stojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníkův zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pánbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se jaký nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. Pěté páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedné rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma padoucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. K tomu se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu, jedu, jedu, jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí, za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil, soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá nepříteli. Proto do ní dostanete co? Proto do ní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknou do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polonajích vojinech. Pre je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem, pevný jako skála, knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. Čo bolo, to bolo! Teresky som majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota! Klofetě do tého jako rána do houna! Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A če je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kášně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Hološka vstoupil do zámecké kaple.
1: Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov.
0: Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek.
1: Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu.
0: Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík.
1: Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující ľud zúčtuje s vykoristovatelskými storikmi a nikto mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz.
0: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
1: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožeňte maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície.
0: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce.
1: Prečo jste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
2: V té době, súdruh majore, gulomety nebyly.
1: V aké době?
2: V 15. století.
1: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
0: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška.
1: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku?
0: Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
2: Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení.
1: Teresky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky?
2: Mám prosím neurovegetativní dystolní většího stupně se sklonem k občasné glikosury. Diabetus mellitus neprokázán.
0: Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
1: Dobré, akou rečí jste hovorili?
2: Latinsky. Americky neznáte? Neprosím.
1: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
2: Vím, soudruh majore. Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený.
0: A protože víte cudzu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem.
1: Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu.
0: Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna.
1: Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie.
0: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
1: Preč ho neležíte?
0: Píši báseň do obrany lidu.
1: Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit.
2: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
0: 38?
1: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, co je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... Ech, co to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekúkali. Rozumíte? A terasky lehnuť! A ani se nehnuť!
3: Jo, tak koukej, Kudrna, pojedeš do Brna. Cestáček dostaneš?
4: Do Brna, ale pane mistr, teď jsem měl do žďáru.
3: Co do žďáru, já potřebuji, abys jel do Brna, Kudrna. Na nádraží tam máme přistavený vagón. No,
4: ale co s tím žďárem? Týden mám plánovaný žďár.
3: No a? Plán není dogma, Kudrna. My musíme řešit některé věci ze dne na den, z hodiny na hodinu. Máme svou odpovědnost, Kudrna.
4: No jo, ale...
3: Odpovědnost za chod podniku, že ano, tedy i za vás. Já bych ti přál, abys seděl tak tady na mým místě. Aspoň na pár dní, abys to zkusil, abys seděl za mě. Seděl. Tak seděl, seděl, ty mě rozumíš, že jo. To bys žasnul, Kudrna.
4: Ale když já ale do toho žďáru musím.
3: To bych rád viděl, proč?
5: No, protože tam mám zamluvený prut.
3: Hele, hele, Kudrnovi je prut milejší než zájem podniku. To je ta tvoje odpovědnost, Kudrna. Ty myslíš, že jsem neuvažoval, jestli máš je tam nebo tam? Uvažoval, Kudrna. A nakonec mě vyšlo, že Kudrna pojede do Brna, protože jinak by to znamenalo pro náš podnik penále. A to by šlo i z tvý kapsy, Kudrna.
4: Tak mi to napiš, no.
3: No, a víš, že ti to napíšu. Jo, počkej, moment, hned to bude. Kdo nás zase... Halo, jo, jo, ano. Ano, no u telefonu. Samo. Ovšem, ovšem. Ale to je náhodička. Právě ho tam posílám. No ano, jistě. Jistě, jistě, jistě. Spolehněte se. Naslyšeno. No tak. Kudrna, nepojede se do Brna. Pojede se do žďáru.
4: Do žďáru!
3: No samo, samo sebou, do žďáru. Odpovědnost k podniku vyžaduje, že? No tak zkrátka, Kudrna. Máš radost, ne?
4: No, ne.
3: Vidíš, já věděl, že se domluvíme. No víš, se mnou vždycky. Jo, a když už pojedeš do toho žďáru, nemáš tam zapomenout vyzvednout taky prut pro našeho ředitele.
6: Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: Fuj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
7: Nudle.
6: Jaký nudle? Máme pivo?
7: Pětivaječný. Nemáme.
6: Co nemáme?
7: Pivo.
6: A ty jsi ho nekoupila?
7: Ne.
6: A prosím tě, co je to s tebou?
7: Nic.
6: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
7: Ale se ti jen zdá.
6: Ale nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
7: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
6: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
7: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
6: Počkej, moment, moment, dvaž slova. Jak se tvářím?
7: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
6: Co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
7: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. O, je sen každý ženský, veď, družka.
6: Tak moment, moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Že ti nebylo 18, ale 22 no, a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
7: O 20. A co jsem taháš Kalába?
6: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
7: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
6: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
7: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
6: Vezmu, samozřejmě, že vezmu, přísám, že vezmu, no. Ale co pak mám čas?
7: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
6: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
7: nebo
6: hezky.
7: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
6: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
7: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
6: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
7: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
6: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
7: Si to...
6: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
7: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
6: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
7: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
6: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
7: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
6: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
7: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
6: Co to?
7: No, on byl vždycky gentleman, no.
6: Ale to není možné.
7: No, je, je, je.
6: Ano, no, no, vidíš, no. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no.
7: No,
6: no,
7: no.
6: Jen si vzpomenu.
7: No právě.
6: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
7: No. No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
6: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
7: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
6: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
7: mě
6: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo. A prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
7: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
6: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, jsem tvůj, no, jsem tvůj.
7: On Kaláb neumřel.
6: Já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
7: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
6: Ty mě jen tak zkoušíš.
7: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
6: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
7: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
8: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
9: Děkuji.
8: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
9: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
8: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
9: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
8: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
9: Tak, že bych zkusila dát diktát.
8: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
9: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
10: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
9: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
10: Kalhous.
9: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
10: No a mě by to zajímalo.
9: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
10: A co tam šel dělat?
9: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
10: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
9: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosí to, budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
8: Počkejte, to řekl syn?
9: Ne, to říkám já.
8: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
9: Tak P. Pilný syn pílil na lesní pych.
8: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
9: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
8: Třeba.
9: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
8: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
9: Pilný syn pílil na lesní pych.
8: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. Te cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil. ale nemohl je dosít si, protože měl jen píky, kytel a... pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, synu, pí, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
9: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
8: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
9: Ano, všimla.
8: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
9: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
8: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad. Jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdyby kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
11: Dobrý večer. Dnešní koncert zdiel klasikou svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame skvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.
12: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: bravo, gracias, bravo, gracias, bravo, gracias, bravo, gracias. Pojďte.
1: Těch hodně dětků, co se fintěj. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. Je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, zase na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá. To mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. Já tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakli třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď přední blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapík hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75 vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lebka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani zo nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje. A to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli na půl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej. Že proč se mu špatně dýchá. A ten Láďa je takovej cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát.
2: Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě.
1: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu?
2: No, husu.
1: Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa.
2: Ale celou.
1: Povídá, no jo. Vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou. Když to je jídlo pro 8 lidí.
2: Ale doktore, teď je to dutý.
3: Neruším náhodou. Bez svýho doktora řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Já tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
4: To je šachová koncovka, pane.
3: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
4: Šachová koncovka.
3: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíš ty?
4: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
3: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
4: Nad šachem vždycky.
3: No, nad šachem to jo. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
4: No. Umíte taky hrát šachy?
3: Šachy?
4: No.
3: A víte, že ani nevím šachy?
4: Jak to, že to nevíte?
3: No tak já to ještě neskoušel.
5: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
4: Koncovku.
5: Nebo koncovku. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
3: Bokovku, no, paničku, bokem, tak.
4: Tak, jo, to hlavu.
5: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šach fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička,

0: takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víčte?
2: No, to víte, že jo.
0: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? A chodí hrát taky šachy. A na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
2: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, no, chcete poradit v téhle věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakátě. Všiml jste si?
1: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: no, závod. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel, až on bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa, takovýho pejska malýho, takhle malinkýho pejsa, a tam má jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako bílí, jako bílí. Dost!
1: Nemůžete nechat.
0: Dášo,
1: domů. To je u vás. Mamlas, moula,
0: hašašíra.
3: Tady tohle, to je nová Příbram. O kousek dál je stará Příbram a tam je hotel Horimír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán.

0: Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy, a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům, a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachní a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já vám, já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já vám to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý s přední nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama hup a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kafíňa se takhle rozhlídl, a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pán, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pán, tak vás povyšu na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál, jako že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. A nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy, a pa, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě řík, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano. Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řídilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Je to zvláštní místo k žití. Ten váš svět. Však odpusti, že zůstat v něm nebudu smět. Půlnoc neúplatná,

0: Konec dluhu. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a pršel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatík. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. Placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka.
1: Vážení a milí přátelé, milí posluchači, to, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, tedy, počkejte, na co si vzpomenete, jo, že mám sklerózu, tak to šiste dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

Dobrý den, dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete pořád Nikdo není dokonalý, tak je tam, sledujete to? Líbí se vám to? Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě, jo, že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou, tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček, přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do čeho, no, myslím, nemyslím, okno, tam dělali ty, taky, těsnění. A do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák, a pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký? No ten, že je tam takovej ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tu znáte ji všichni. Víte, kterou? Ne. A kde jsi byl, Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze, tady jak je, který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky, a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem přišel na to, že mám sklerózu, asi před 3 lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů. Vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježíš, Mariany, jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup, čejka, Ježíš, Mariany. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem v té době dělal nějakou televizi. Ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej.
Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít, takže kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazách. Tak jsem to povídala v divadle jednou stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste luž? To ještě není skleróza, to je teprve prostikanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a to prý je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký. A plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, dědek vyrazil s vnučkou na procházku. Páví kreteni, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha. A jak pak se jmenuje? Tak kurva, počkej, no se. On si nespomněl, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Kováři, dej tam ještě jednu a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přátelé, my jsme se právě tady s Petrem Molinou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských rukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi.
0: Když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jak jsem hovořil o té skleróze, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleróza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadní v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, mně se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pohá, nazdár, já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pohá, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? Lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupele bublinkový. Pohá. Nebyl jsi vlázník, pa, vlázník, no jasně, vlázník. Kterých? Je to tadyhle u toho? U čeho? No zatím tadyhle! Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže? Pa, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhý, to je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapi, taky se potkají na ulici, tepa. Jsiš to ty? Pa, jsem, nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. No jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Pak je skvělej pohled, jak ty... V hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to no, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lejnou v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, Tomáš, dobrý nervy. No, dobrý nervy, abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další, ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci, chleba a máslo. Teď je, pane, dělej ze mě idiota, prosím tě. Já si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Vydaj, dej mi pokoj, asi nepotřebuji nic psát, já si to pamatuju. Dědek odejde vztekle práskne dveřma, vrátí se za 30 minut a pod paždíma takovou velikou rouru od kamene. Babička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit 2 věci. Kde máš kamna? Jože. Dejte, chlapci, zase něco hezkého.

0: Přátelé, to je ono, to je krátká. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako bys už něco rychlého?
0: Nějakou pecku. Něco rychlého, ať jsou lidi trošku.
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl s Jirkou, jsme dělali, měli jsme tam toho pana skotského prince, no tak ten se nám povedl, že? Ten.
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšený, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšený. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. Celý krocany hodí někam do háje, takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka.
2: Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé, a my jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme se právě domlouvali. Čerešničky, čerešničky, známe, že jo? Tak jsem tě mi přidáte, aby to krásný zbor, tak jo.

Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě. To je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá: pane Javůrku, kolikže vám je? Povídá: 93 roků. Pěte? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva, tak až pět těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. Ano, to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Takže druhý fór, taky dobrý, taky 93-letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá: pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá: pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. A proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? Pá: kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá: máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by tato dobře narostlá slečna vzala sebou na pokoj konev vody a 2 kila krup. Bordel mama pá: v bordelu 2 kila krup, konec vody, no prosím, nakonec náš zákazník, náš pán, holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobila, vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele, pá: ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konec vody, ty 2 kila krupa, a budeš házet ty kroupy a kroupy tou konví. Tak holka hází kroupy, kroupí konví, za chvilku jí to přestane bavit a povídá: hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z tý postele pá: neblbni, máš rozum tomhle počasí. Potom vám řeknu jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčané na to se sexuálním životem. Tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, takový to školení o sexu. Bylo tam 500 lidí a on povídá: tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká: já! Já! A doktor Uzerpa, můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktore, již zítra! Již zítra! Jože, pojď.

Nikoho hledáte? Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat danu. Ne nandat, sundat. Dat.

Mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, navíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bekerovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu véčního koněku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepře, zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalej do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralý, pá, pojď sem ty vole, co to piješ? Pá, to je dobrý na péro. Pá, jo, ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice. Dva koněky, víc bílýho, víc červenýho, víc vermutu, dva žloutky, víc pepře. On to namíchá, nalej to do ještě větší sklenice, ten druhý ožralý to pije. O ježiš, to je hnus. Fuj, to je svinstvo, ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinstvo. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá. Hele, Libuno, Libuno. Když máš orgazmus, říkáš to manželovi, jsi asi zešílovaná. Přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás, no a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, ano, on mě budí. A pak je obdobně, to jsem jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No když jsem měl naposledy sexuální, když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. A na závěr, než pustím zase, pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsnej kocour, chlap na ní čumí, pa, ježiš, pani, to je krása, ježiš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pa, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. No, pá, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, pá, no, to je něco jinýho. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo. Tak si rozepne blůzičku, chlapí čapne za prsa, dělá. Jo. Jo. Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on furt. Ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude?
No, tak a pak, když já nemám peníze.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme Když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli, jako já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a povídá:
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: No, když jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy.
2: Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes?
0: 3,5 milionu. Mamut.
2: Mamut? Mamut Mercedes. 3 si vemu.
0: 3 Mercedesy mamuty, to je 10,5 milionu korun.
2: Pro mě, pro bráchu a pro kluka.
0: Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne?
2: Saska. 27 milionů jsem vyhrál.
0: Pačeče, já vyhrá 27 milionů, tak mě raní mrtvice.
2: Mně to jen tak štrejchl.
0: Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.
3: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
4: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a v Hodkovici jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí se souborou ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem, zima.
5: Jirko, nejsi host.
4: No já to zkusím, ale...
5: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
4: Takhle to bylo pomalečku a jedu. A já vždycky samozřejmě autobus tam se sedí po dvou, že jo. A většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima jedem a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. Teď si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se to těší. A teďka, no, a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Že se to provedla, když mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaň, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, ano. Je ta hostu, já jsem hodnul a teďka šovali, ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam hostu, když se smáli, pochopitelně.
5: Tak už si řeším, že tak rodí chlap. Tak nesmí, že určitě na to...
4: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě, když spím, tak sliním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, takže zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, takhle se jela, no, promiňte.
6: Jen si odpočiňte, mladý muži.
4: Jsem ještě mladý muž, víte. Ale teď se to nezlobte se. A zase jako za ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako a takhle.
6: Já jsem říkala, odpočiňte si.
4: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, a na její svetr, jo, tak jako, Ježíši Maria. Tak jsem to, já jsem to také rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
6: Ale to můžu jenom potvrdit to. Jirka křičí ze spaní, to je pravda.
7: A měl jsi s tím další trapas? Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty, takže...
4: Na Krku to bylo, ne?
7: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtverečních a bylo jich tam hodně. A samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom Borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak si to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase. Přestaň, Jirko. Jak nevěděl, co má, co se opravdu děje. Tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
8: Když jsem sloužil za rakouského vojště, tak jsem se dostal jednou do špitálu, kde jsme byli sami dizenteristi a tyfisti, no teda sami rekonvalescenti, a žádnej jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utřichovou kaši, hořkou jako mezulán, ono to nebylo ani masný, ani slaný. No jak říkám, kdo neměl z domu, byl špatný. No teda kluci, aby si přilepšili, kupovali si cukroví, patličky nebo kadlata, ty švestky. No, ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jednou v noci šel pan štábní, odkud chodí císař pán pěšky, uklous, upad po pecince a odrazil si mato. A hned bylo druhý den ve felu, že se zakazuje jíst ve špitále švédsky. Dále, že aby se nikdo neopovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, že jsme všichni tyfisti a že nám to ovoce škodí, basta fidli a podepsaný obršt. No tak dobře, řekli jsme si, pefel je pefel, musíme to spolknout a kut. Ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den přijela bába s 3 vozejkama a s kadlatama, teda s těma malejma švestkama. Všichni jsme čučeli z okna na to krásný modrý ovoce. Sliny se nám zbíhaly a najednou se pohlídnu, kluci pryč. Podívám se z okna a oni už kupovali. No tak jsem taky vytáhl jsem z kufru brocak, vysypal jsem z něj drobečky, co jako mě tam zbyly po tom, co jsem nosil panu Felculoákovi z dovolený, a hajdi za bránu. Tak jsem si toho ovoce koupil 5 kilo. Jdu bránou a post na mě udělal. Hej! Já se zastavil. A on, že prý má rozkaz, že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama, že prý jsme všichni tyfisti a kdesi, cosi. Já mu povídám, no tak přikryle, nedělej žádný hlouposti, tady máš, naber a taky a jes a pust mě dovnitř. A on zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, nemůžu tě tam pustit. No tak co jsme měli dělat? Bylo nás tam 10, všichni v podlíkačkách. A na boso zima nám bylo. Tak jdeme k ty bábě a jedna řeč. Milost, paní bábo, vemte si to ovoce zpátky. My jsme voláni na cimli, my nechcem žádnou náhradu. Dejte nám peníze zpátky a je to. Ale ona spustila. Koukejme se na ně. Ovoce ochmataj, požerou. A pak chtějí vrátit peníze za nic a nic. Hod, a marš. Tak nějaký pačeš řemená z toho rozhod a povídá. Tak co teď? Já mu na to.
9: buď to ovoce sníme, anebo je hodíme na hnůj, vážená obci. Tak když sníst, tak sníst. Sedli jsme si k plůtku, takhle, aby na nás ze strnisk nefoukalo, a jíme. Hoši jedli a žrývali, ale kde jako měl míň, byl dřív hotov, zmačkal papír a šel. No, tak já jsem tam zbyl nakonec sám. Zima vám mě bylo. Já měl husí kůži jak pralinky. Polikal jsem to ovoce i s peckama, aby byl dřív hotov. Potěžkávám pořád pytli. A bylo již tam ještě jako círka, tak ještě 2 kila. A už jsem nemohl. Švestka se mě převalovala v hubě jako akrobát. Já vám i nebyl stavu spolknout. Pandur jsem měl jako buben. Rozháněl jsem se rukama na všechny strany. A najednou kouknu po postovi. On byl obrácený jinam. Šups, s pytlíkem zakošili. A jdu a dělám blbýho. A on zas na mě. Hej, poslechni ty. Ty jsi nějakej tajle jako nafouklej. Poslouchej, pojď sem. Šmátnul vám mě za košili a nachmatal mě ty švestky a zase spustí. A že tam nesmím, že by byl zavřený a kdybych prý mu přinesl dřevo kříže a zkrátka nic a nepustil. Tak to mě ale dožralo a povídám, poslouchej přikryle, já už jsem dokázal jiný věci. Tak jsem vám si stoup předěj a teď jsem ty 2 kila před jeho očima sněd. A když jsem ty švestky sněd, aby jo věděl, tak jsem sněd ještě i ten papír. Ale ta noc... Nejdřív bylo v břiše, jako by to byla velká nespokojenost. Pak nějaký mručení a pak zase nějaký divný troubeň jako na poplach. A nebo jako když mají čerti valnou hromadu a mají silnou opozici a prší jim do toho. Antož se otvírali vnitřnosti, ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za moje zachránění. Tenkrát mě to vypucovalo, jako když propláchneš žlab meliorací. A od ty doby jsem zdravej jako rybička, jako křepelička. Jo.
10: Byl jsem tuhle kolegyně u jedné mladý, krásný výtvarnice v ateliéru.
11: Ale že si nedáte pokoj. Tak jaký to bylo, co?
10: A tak to tady nebudeme rozebírat, že jo. To první bylo bezvadný, jo. To šlo hezky, jo. Ale to druhý to už mě dalo zabrat. A to třetí, o tom bych vůbec nechtěl mluvit, to jsem nemohl. Jsem nemohl popadnout dech, to jsem úplně
11: vyřízený. No jo, ale to je pochopitelný. Ale podívejte se, ve vašem věku máte už to třetí vynechat.
10: No jo, to nešlo, že ona máte na ateliér ve čtvrtém, víte?
11: A proč jste se tam vůbec štrachal? Vy jste snad chtěl koupit obraz?
10: Eventuálně jo.
11: Jo?
10: Jo. Protože abyste rozuměla, u nás doma, já bydím na Smíchově, víte?
11: Já vím.
10: A tam je, jo, víte to?
11: Jo.
10: Blbý, no, ale... Tam vám teď pod oknama mám takových aut, to tam nikdy nebylo. Tam jezdí snad auta z celé střední Evropy.
11: Jo.
10: Co postavili ten tunel strahovský, víte? Teda postavili, no, vytunelovali, že jo? A to je takový folklor teď, že jo? Tak všechny ty auta jezdějí okolo nás,
11: my stavějí ty tunely. Já tu děuru taky nemůžu najít.
10: No takhle, děuru, děuru, jde, ha? No a u nás doma je takový kravál, že já kolikrát přeslechnu telefon, já přeslechnu i manželku, přestože má hlas, který velice zvučný. Já jenom, když mluví se mnou, jo? Tak jsem si říkal, pořídím si zátiší a ono se to tak třeba sklidní, jo?
11: To je nápad.
10: Ano. A ona měla, ta dáma teda, ta výtvarnice měla, no ona měla i krajinky, jo? Ale mně se líbilo jedno zátiší tam moc, takový zátiší to bylo se šunkou a z lahví Božolé.
11: To se vám muselo líbit, to jo.
10: No hezky to bylo, hezky no, bylo. Ale víte, co za to ta paní chtěla? 20 000 korun.
11: No tak pokud ta šunka byla nenačatá a ta flaška plná, tak...
10: I tak, kolegyně,
11: i tak.
10: 20 000 korun českých, to jsou pořád ještě peníze.
11: No jo.
10: Za 20 000 rozšoupnete i v lékárně.
11: Jo.
10: jsem mi řekl, nezlobte se, ale vy si za ten obraz počítáte, jako kdybyste byla 100 let po smrti. A šel jsem domů.
11: Ale co ten kravál?
10: No ten je furt, no. Ale ten je zadarmo.
11: Ale hlejte, tak se povohlídněte někde jinde, jo, vždyť malířuje dost.
10: Ano, já se chci zase...
11: Víte, jak vás takový pěkný zátiší esteticky povznese?
10: Ano, ke knížákovi se podívám.
11: To už je vaše věc, ale že budete mít pocit, rozumíte, že svět je rajská zahrada.
10: Jo, to je možný, jenomže pak si pustím nějakou televizi večer, víte? A zjistím, že rajská zahrada je nanejvýš ta lokalita na Žižkově, že svět je pořád plný podfuku a že se pořád někde střílí.
11: No, že by se z vás na starý kole nastal takhle útlocitnej altruista. To byste mi připomněl toho rybáře Haraštu ze Semil. No ne, to je teda Lidumil k pohledání.
10: Jo?
11: Ten vám jednou chytil zlatou rybku a ta ho prosila, aby ji pustil, že mu splní jakýkoliv přání.
10: Jo.
11: A víte, co ten Harašta na to?
10: Nevím.
11: Povídá, dobře, tak zařiď, ať už se v Zajru neválčí.
10: To je krásné.
11: No, ale ta zlatá rybka zakvílela, povídá, to je pro mě moc těžký. Teď já ani nevím, kde ten Zajr je. Přeji si něco jinýho. No tak ten Harašta řekl, hele, moje žena má mindrák, že není dvakrát hezka. Jo, a vytah její fotografii, jo. A povídá, udělej z ní krásnou ženskou. No a ta rybička se takhle koukla na tu fotku a povídá, víš co, rybáři, sežeň mě radši glóbus.
10: To byla moc hezká pohádka,
11: no,
10: jo.
11: Tak.
10: Je dobře, že oni tyhle pohádky o těch zlatých rybkách jsou stereotypní jednak, a jednak jsou
11: pravda.
10: Nesmyslný, kolegyně,
11: je
10: protože...
11: To.
10: No, prosím vás, který rybář chytí zlatou rybku?
11: No jo.
10: To by musel chytat v akváriu.
11: No,
10: a ještě u někoho zámožného, že jo?
11: No, no.
10: To mně se stala jiná věc. Já jsem chytil takovou rybku malou, nevím, co to bylo, jestli grundle nebo...
11: To byla grundle.
10: Možná malá makrela ještě před uzením ještě. A jak ji táhnu z vody, víte, tak ta rybička najednou se vymrštila na tu hladinu a začala dělat kotrmelce a salta a přemety a dokonce vřískala, jako když zpívá, no blbnula na kvadrát. A najednou mám, se vynořil kapr, ještě jsem tu rybku neměl z vody, vynořil se kapr blízko břehu a povídá mi, pane rybáři, my máme dneska večírek, vraťte nám naši bohdalku.
11: No.
10: Taková rybí komenda.
11: No. Tak podívejte se, všechno, co bych vám na tohle řekla, je žalovatelný.
10: Ale...
11: No. Já radši uvedu příští číslo.
10: Dobře.
11: A neuvedu. Mě to nebaví. Já nemám náladu. Poslyšte, tohle si nebudete dovolovat. Grundle, jo?
10: Nemůžete... To je pracovní morálka, tohle. Neblahý dědictví... reálního surrealismu. No tak je to na mě zase, no. Vážení přátelé, dovolte, abych přivítal na scéně televarieté našeho milého hosta z Paříže. Je to populární kabaretier a zpěvák Stefan Chaumont.
12: Dobrý večer. Dobrý večer.
10: Tu Barleček?
12: No. Ne.
10: Selman, dobrý večer.
12: Dobrý večer.
10: Dobrý večer. Stefan Chaumont, comment allez-vous?
12: Bien, merci.
10: Stefan Chaumont, třeba vám chce něco říct? Voulez-vous dire quelque mot?
12: Oui, je suis très heureux d'être ici à Prague pour la première fois. Et puis, les filles sont très jolies. Alors, ça devrait vous permettre de rentrer dans l'OTAN.
10: Merci. Pan Chaumont říká, že je v Praze poprvé a že je Praha nádherná. A že se mu vy taky moc líbíte, a že je v Praze spousta nádherných děvčat, a že i proto bude po návratu do vlasti velmi usilovat o podporu našeho přijetí do NATO. Stefan Šomol.
13: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
14: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
13: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
14: Ano.
13: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
14: Ne, to bude asi nějaký omyl.
13: Já zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
14: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
13: Jak jako vůbec?
14: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
13: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
14: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
13: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
14: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
13: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
14: Ale já jsem u moře nebyl.
13: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
14: Byl, ale to nebylo letos.
13: No a umíte o tom povyprávět?
14: Umím.
13: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
14: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
13: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
14: Jo, on to nikdo asi nepozná.
13: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
14: no,
13: ne?
14: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
13: Tak jste připravený.
14: Ano.
13: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
14: Ano.
13: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
14: Ano.
13: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
14: U moře.
13: U moře, ano. A u jakého moře?
14: Já jsem byl u Velikého moře.
13: Ano, moří je víc, že?
14: Ano, moří je hodně.
13: A vy jste byl u Velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. Veliké. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
14: Kde?
13: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
14: Ne, to bylo modré.
13: Ano, jaderské?
14: Modré, takové modré.
13: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
14: Ano, ale bylo modré.
13: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
14: Převážně bábovky a ryby.
13: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
14: Ano.
13: Sami jste si vařili?
14: Ano.
13: Bábovky a ryby?
14: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
13: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
14: Ano.
13: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
14: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
13: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
14: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
13: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
14: Ano, spolupracovníci ze stanu.
13: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
14: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
13: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
14: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
13: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
14: To snad jo.
13: A to se nikdo nepohoršil?
14: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
13: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
14: No, a já jsem letos u moře nebyl.
13: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
14: Ano.
13: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
14: Ano.
13: Máte klobouk, jak vidím.
14: Kde?
13: Na hlavě máte klobouk.
14: Ještě ho tam mám.
13: No máte, samozřejmě.
14: Jestli mě neslí vítr, jestli
13: ne,
14: ho nespouk.
13: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
14: Je tam.
13: Máte taky baloňáček přes ruku.
14: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
13: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
14: Ano,
13: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
14: Pěknou koženou vepřovici.
13: Ano, co máte v té aktovce?
14: Bábovky a ryby.
13: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
14: Nic, že ne.
13: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
14: rozhovor. Tak vám děkuju.
13: Naschledanou, můžete jít.
14: Jo, můžu jít přímo za nosem.
13: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
14: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
13: Můžete dopředu a rychle.
14: Děkuju.
13: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
14: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
13: No, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
15: Ano.
13: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
15: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
13: Bábovky a ryby.
15: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
13: Ano, stop, zastavte. To je to strašení. Zastavte se. Jdem domů.
16: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
17: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladej. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
16: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
18: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
16: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
17: Halt. Polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
16: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
18: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka.
16: Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla.
17: Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
16: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
17: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
16: No prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
17: Pan Kosínka zaržal. Oj, takový ryto. Do kobylis! A já tady prokazuju dobrodiní.
16: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
17: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
16: Hipolitovi se rozzářil zrak.
19: Sobota ze Zdenku. V patek jsme v robotě oslavili začátek prázdnin, bo Miruna celá nadšená, že se nemusí 2 měsíce trapit s učením, postavila po obědě na stůl flašu. Dom jsem šel přes Masarykač, bo jsem si tam u jedného kamoša vyzvedával DVDčko. Celou cestu jsem toho litoval, bo podle názvu to určitě bude capina. Bo po čím jiným můžu robit tužit jak po chlapách, no ní? Na Masarykaču to bylo jak v zoo. Samé klece, rachot a milion očumujících lidí. U Radka jsem dal kafe, mrknul do jeho DVD teky, kaj má hlavně díla filmového studia Verbatim. Místo jedného jsem zebral 5 kolec a valil jsem dom. Z neba začalo tež valiť, tuž jsem dom dorazil jak finalista, mis, mokré triko, akurát, že mi nikdo celou cestu netleskal. Doma jsem vrazil film do DVDčka a lapnul na řič s kobzolami v misce. V polovině filma mi volala Zdenka, jestli platí zítra naše rande, že její mama jede s Bobičkem na chatu. Malý synek ve mně zaryčel z česky. Ale do telefona se mi klidně řeknul, že jasné, že platí. Potem, co si točila, co jsem moc nevnímal, bo jsem se snažil zdvihnout ovladač nohu ze země z té picha, až jsem se zarazil, jak pravila, jestli jí pomůžu zítra vybrat plavky, co se chce koupit do Chorvatska. Jasné, že já. To bych mohl robit denně. Domluvili jsme se, že ju po obědě vyzvednu, mrknem do obchoda a valíme zpátky k ní dom. Jak jsem se zas zadíval na film, zastydli fon. Mama. Kura, ona má bez tak moje DVD napojené přes tydli fon a vždycky, jak se na cosi k fajného čučím, ona to vidí a otravuje. Mama mě zvala v nedělu na oběd, že přijde segra aj z rodinu. No vida, dlouho jsme se neviděli, co? To tak. Co si jsem zamručil, že mám možná šichtu, abych si nechal čas na rozmyšlení. Poté mama dodala, že nemám zapomnět zítra posekať travu na zahradě a to mi zatlo, bo jsem na to zapomněl. No zapomněl, já jsem ségru nebral moc vážně, tuž jsem si to ani neukladal do paly. Honem jsem zebral ovladač, už jsem v tým tak dobrý a už chápu, že moji předci byli orangutani a nacvakal jsem stránku 171 na teletextu. Přitím jsem mlel jakési kraviny, jak jsem zjistil, že zítra má přijít okluzní fronta, už mi nic nebranilo slíbit, že travu posekám. Spokojený sám ze sebou, že jsem to tak fajně zařídil, jsem si šel zrobit večeřu a jak jsem se dodíval na četníka, zecvaklo mi, že jsem se předtím nedodíval na to DVD. Ráno naštěstí lelo jak z konve, přesně podle plánu. Honem jsem mamě zavolal, že holická úprava zahrady se bude muset odložit a že jsem z toho nešťastný, ale na oběd přijdu. Po obědě jsem se doma sprchnul, učesal a navoněl, však víte čemu? Startnul svoju formulu a vyrazil ku Zdence. Cestu se mi cinknul, takže už stala před domkem a mavala na mě jak na taxika. Lapla vedle mě a prý směr Shopping Park. V duchu jsem se zoptal, čemu ní Carrefour, však to je blíž a bebechy tam jsou stejné, no ní? Ale radši jsem nahlas nic nepravil, bo jsem nechtěl zdrbať ten večer. Ani jsem netušil, kolik malých krámků je v tým parku. Včil už to vím. Milion. Zdenka si totiž nekupovala jenom plavky, ale aj sluneční brýlky, plážovou tašku, krém na opalování, krém po opalování, šampo na opalování, plno malých pixel s dalšími krémami, hůčku na palu, asi 6 trik, 3 tílka, jakési kraťasy, sandále do vody, sandále na procházky, nafukovací balon a liter ferneta. Prolezli jsme komplet všecké kramky, a to ni jenom v tým šokingu, ale aj v Tesku a v Kerfu. Byl jsem z toho tak unavený, že jsem radši držel pisk, jak jsem viděl těch paru špagátů, co si koupila místo plavek. V pále mi bzučela kupa připomínek, že jak jede beze mě, enem s kamošku, že by bylo nejlepší, kdyby se kupala enem v prostěradle. Ale byl jsem utahaný, tuž jsem byl ticho. Jak na mě visely tašky, jak baňky na vánočním stromku, narastý dlifon. Zdenka mi musela zašmatrať v kapse. Tuž to by bylo celkem fajné. Akorát, že mi volala mama. Zdenka robila handsfree a já jsem musel na celé kolo poslouchat, že už mě prší a jestli seču trávu. Připadal jsem si jak vesničan na vycházce ve městě, bo se jacisi k mladežnici vedle požduchovali a ukazovali si na mě pazuru. Všecko zlé je k čemu si dobré. Naložený jak velblud jsem dotáhnul kupu igelite k uzdence, zkontroloval byt, jestli se tam kajsik neschovává ta zubatá hryzací bestia, co funguje na vyskaz. Dal jsem si dvojitého turka, bo jsem skoro usinal a chvilku jsme jenom tak plkali. Potem mi šla Zdenka ukázat v ložnici hromadky, které měla přichystané na balení na ten mořský aerobik. No, ale mě spíš zajímaly ty její hromadky, které má tak fajně uskladněné na těle. Dom jsem šel chvíli před půlnocí. Utahaný jak lano od vytahu na bezručů, ale na ksichtě jsem měl permanentní úsměv. Akurát mi včil vrta palu, čemu Zdenka nepotřebuje odvést k autobusu, jak jede ve středu do toho Chorvatska.
20: Před Ostravou

0: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem, tou Jabloňovou ulicí, a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
1: L. Prosím? 120 L.
0: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
1: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
0: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
1: No, to bych nemohl tady.
0: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
1: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
0: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
1: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
0: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
1: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
0: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
1: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
0: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
0: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašné pálky.
0: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
1: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
0: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně, poctivě?
1: Já jsem měl kolikrát možnost, já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl, dal jsem je tenkrát do ředitelny.
0: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
1: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
0: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
1: Tak Tadyhle to je naše třída.
0: Já ukážu
1: ještě z obecný, tam na krajičku.
0: A vy jste, kde?
1: Vedle na krajičku.
0: Ano, vedle věže.
1: No. A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
0: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
1: Ne, on už neučí.
0: Je asi v důchodu, ne?
1: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli strašně nešikovně.
0: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
1: No, to jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo a ta se mi strašně líbila.
0: To znám, to se takhle otočilo a padal
1: jsem. No, a tu jsem taky neukrad.
0: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.
2: Prosím, posaďte se.
3: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
2: Příteli, mohu vám tak říkat?
3: Prosím.
2: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
3: Ale samozřejmě, samozřejmě.
2: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosí. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to. A my co?
3: No já to nevím.
2: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
3: Ne.
2: Ano, ano.
3: No to by bylo překrásné.
2: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
3: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
2: Jo,
3: no!
2: Tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
3: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
2: Jo, no!

0: Optimismus. Vždyť my přece, rozumíte, kde jsme to přestali?
1: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
0: U toho starého baráku.
1: Podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhle tom větší, víte? To jsou těžké chvilky, než na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčíním, když tohleto vyprávím,
0: víte? Uklidněte se.
1: Já jsem klidný.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře na ty palvači právě vede ty místnůcky bydlí takovej bývalý zápasník z Hajkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má najednou, on vyrval dveře i s futrama, aby nesměl ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: Jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás.
0: To je pravda.
1: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věcí. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, co jsem zjistil?
0: To pak.
1: Že z něj mají hrůzu na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě volej dá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
0: Poslyšte, ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě právě mluvím o tom záchutku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěným hajzlík. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, víte. No. Já do dneška žiju v takový nevědomosti, já myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne. Ne.
1: Jo.
0: Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
1: Koukám, taky to nemáte lehký. No, ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte.
1: Prosím.
0: Pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přesnapy.
1: No tak to já bych vám to mohl načetnout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
0: No poslíšte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načetnout architekt, nebo aspoň inženýr.
1: Ježiši.
0: A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: Na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě. Jo. Ano. A to je starší dům, víte?
1: No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlače.
1: To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: No počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma. No jo.
0: Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: To je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubník.
1: Ale holubník tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod. No!

0: No, dobře, dobře, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No, tak to už bych snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla.
0: No, ale prosím vás, pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No, kdo to má teda jiný zhánět?
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No, tomu nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No, tak s proudem, no tak. Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás, pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, v obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No tak, jako všude v Praze 120.
0: A oh, tak to je konec, pane. To je naprostý konec. No, protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No, docela dobře, pane.
1: No, proč?
0: No, proč? No, protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No, to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju trandák.
0: No to je vyloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no, tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: vy
1: dělat?
0: Si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle, já v takovým kamrlíku bejvám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady sluju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano, ano. Dnes už století starci nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. Pane Defender, můžu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosím. Jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.
2: Odložení muži. Sedávají v bistrech a v kavárnách obchodních center. Pijí kávu, kouří, čtou noviny nebo roztržitě listují v časopisech. Co chvíli se zahledí pátravým pohledem do míst, kde před časem zmizela jejich žena. Vydala se na výpravu po nákupech. Někteří odmítají své partnerky na takové expedici doprovázet. Většina žen jde raději do obchodu sama. Nesnášejí nerozumné dotazy. Manželova přítomnost jen znervózňuje. Tu mou například rozčiloval dotaz, proč si prohlíží boty, když chtěla koupit kosmetiku. Dráždila ji má poznámka, že pokud chci koupit krém na obličej, nebudu ztrácet čas v místech, kde je krém na boty. Když se mi jednou neuváženě sdělil, že už chápu, jak je možné, že šla hledat zimní šálu a vrátila se s elektrickým kabelem, vyvedla mne z obchodu a odložila mne k ostatním vzbouřencům. Byl to dobrý nápad. Od té doby sedávám v koutě odložených mužů. Rád a zcela dobrovolně. Dokonce mi ani nevadí čekat v sousedství prostoru, kde si hrají odložené děti. Za léta pobytu mezi odloženými muži jsem nabyl hodně zkušeností. Kdykoliv se octnu v tomto místě, odhadnu, jak dlouho je kdo ženatý. Stačí, abych se podíval, co jí nebo pije. Čím víc společně strávených let, tím vyšší počet nákupů. Čím víc nákupů, tím delší čekání. A čím delší čekání, tím vyšší je za to odměna. Starší manželé jsou na první pohled k rozeznání od nováčků. Ti mladší, dosud neskušení, jsou teprve v záběhu. Srkají roztržitě svou kávu nebo Coca-Colu a co chvilku vyhlížejí svoji partnerku. Ti starší, kteří už mají za sebou bezpočet vyzkoušených a opět odložených šatů a tucty párů vrácených bot a střevíců, muži, kteří pročekali za 20 let dobrou část svého života v obchodních centrech, se chovají naopak rozvážně. Znají svou cenu a neprodávají se lacinu. Spokojeně pojídají párek. Vychutnávají své smluvní pivo nebo víno. Pokud následuje zákusek nebo zmrzlina, jedná se jistě o veterány. Tito muži jsou protřelí chlapi, ženatí dobrých 30 let. Jednou jsem sedal v obchodním domě, kde žena hledala něco na sebe a vrátila se s poličkou na knihy. Do řeči s jedním veteránem. Krom kompletního oběda o třech chodech měl smluvně zajištěn i doutník a dva koňaky. Byl to sdílný člověk a ochotně mi sdělil své zkušenosti. Vyprávěl mi, jak těžce za mlada začínal. Jak čekával před obchody dokonce na chodníku. Za každého počasí. Trvalo mu několik let, než to dotáhl na sladový bonbon za plnou hodinu čekání. Rozvedl se, když manželka pobyla v obchodním domě 2 hodiny a 50 minut a vrátila se s kabátem, o němž už cestou z domu zjistila, že se jí nelíbí, ale odmítla mu dát třetí bonbon. Kvůli zbylým 10 minutám. Když se znovu oženil, rozhodl se, že bude důsledný. Poučen zkušenostmi, dohodl si obchodní podmínky už před svatbou. Svůj tarif promyslel. Do 30 minut měl nárok na oběd. Od 30 do 45 minut dostával navíc doutník. Od 45 do 60 minut směl přestat po 14 dnů držet nemastnou dietu. Od 60 minut do 90 si mohl vybrat. Buď nemusel jít na operu, nebo se nemusel 3x převlékat, když šel s ženou ven. A co, když se manželka zdrží déle? Ptal jsem se ho. V tom případě mám nárok na dovolenou bez tchyně. Tenhle rozhovor se zkušeným veteránem měl pro mne velký význam. Zjistil jsem, že jsem dost pod cenou. Chtěl jsem se ještě poradit o tom, jak bych mohl i bez podpory neexistujících odborů změnit svůj tarif. Už proto, abych nekazil ceny na trhu, ale právě se vrátila kolegova manželka. Muž zřejmě s jejím návratem nepočítal, protože se podíval zklamaně na hodinky. Když odcházeli, pošeptal mi důvod. Představte si, že chybělo jen 10 minut. A mohl jsem celý měsíc kouřit v posteli.

0: Tu já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritý, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to, no, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vitáli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pět jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svině, no. Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěný a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůdel. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No si šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec si to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vydrž chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už jim měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal,
1: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblákl verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel, pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a ty tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mi děláte legraci, ne? A říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to? A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátně. Říkal, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle se na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, posmíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop.
2: 24. takt Benjo hraje Cis, proč?
1: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
1: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
1: Jsem tam jinak dal prsty.
2: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
1: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuli ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, znám základy. Ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
3: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Wester, já vás zabiju.
1: Všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroděm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
3: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
1: Už bych měl jodlovat,
3: zajodluj!
1: On říkal, já nevím, jestli...
3: Zajodluj!
1: Jodlej,
3: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
1: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
3: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště, no.
1: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád taky kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, on se jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď asi jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne mrtvé, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka jak víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, my jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byli tisíc, to byly desetitisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověče. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiu, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračilo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A vy si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spindelkopf mit mir? Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli, Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, Sieg! Heil! Jo, no, to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dotoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, duto ranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo v plamenech, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve čtvrtém poschodí, on čo voli, vyzdu ti ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten vožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho vožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lari, kde máš paňaňang? Půjčně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili, to je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo, tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam, jo. Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velice těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou, to je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co, jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole a poprvé v životě. Já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš. No. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem. Pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit. Sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, no, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo. Jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herc, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Proč já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Krychová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte: ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Joško Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Joško odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt: Jošku, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká: rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava, a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal: mistře, my, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucích zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima. On funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, osm náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj. Ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vy vezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. No to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinor taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už byl hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že jo, tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí, říkám, jo, Maria, no tak to ještě, jo. Pak jsme jeli čtvrtou, říkám, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se nehrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a... A už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt dělal, tak jsme ty tam všichni se otočili tím směrem, jako, a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo, teď to pohledal, udělal, ne.

No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečné, protože nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, dejte mě, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučku, banka je přepadená. Ona, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné.

Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě. Víte, třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhý a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária,

0: Tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.

0: Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěška. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytička. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Co myslíš, James? Už přišla noc?
2: Ne, pane, to zvonil poštár.
1: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej! Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
2: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, prišiel poštár.
1: A čo hovoril?
2: V celku nič, pane.
1: Ešte stále je hlucho, nemý?
2: Neviem, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
1: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
2: Áno, pane. Väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
1: Ale jeho matka, James, to ti bola šena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
2: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
1: Tak keď stála v tom súde, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
2: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
1: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
2: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
1: James! Ty sibírsky bicykel na predný pohon. Čo tým chceš povedať?
2: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
1: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
2: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
1: Tak veru, o vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Z staré zlaté časy, James. A i nebožka mama, mě je její mramor ľahký, milovala vinobranie. Ta byla schopná prepiť aj poslední libru.
2: Ak můžem nesmelo podotknout, pane, aj tak učinila.
1: Nikdy nezabudnem, ako se jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemůže ísť do Ameriky loďou tak, ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
2: Ano, ano. Ano, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, ano.
1: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
2: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
1: No, ber čakami. A ideme.
2: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
1: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
2: Na cintoríne, pane?
1: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
2: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
1: Tak to vezmi a ideme.
2: Áno, pane.
1: Len smelo. Idem za tebou.
2: Ako rozkážete, pane? Smer cintorín.
1: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
2: Hovorí sa, že tu straší, pane.
1: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
2: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
1: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany.
2: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
1: A toto bolo čo, James?
2: Je, neviem, pane, to som ja neurobil.
1: Myslíš, že to bola sova?
2: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
1: Čože? Vlk?
2: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
1: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
2: Tak.
1: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
2: Nie, samé balvany, pane. Pane, našiel som papier.
1: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
2: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
1: To si komu povedal, James?
2: No, prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
1: Ano. Tak pokračuj, James.
2: Ty starý kujón.
1: To je čo si to povedal? Ano.
2: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
1: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
2: Želáte si, pane?
1: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach. že tam něco bude.
0: Ukázky, které teď uslyšíte, jsou z představení Dobytí severního pólu.
3: Tady jsme byli na rozpacích, zda je sem vůbec zařadit, protože jsou závislé na vizuálním vjemu. Ale nakonec jsme vsadili na vaši představivost.
4: Vážení přátelé, já bych vás teď poprosil o trochu trpělivosti. Víte, divadlo nedělají jenom herci. Divadlo to jsou také pracovníci, kteří zajišťují jeho vchod v zákulisí. My v současné době scháníme nového technika. Dali jsme si do Mladé fronty inzerát a přihlásilo se nám 9 uchazečů. My bychom je postupně rádi všechny vyzkoušeli. Já vím, že si možná říkáte, proč tím otravujeme při představení, proč si ho nevyzkoušíme jindy. To je totiž tak, my máme tu zkušenost, že ten pracovník nám v prázdném sále tu zkoušku udělá. Ale pak přijde představení, sál je plný lidí a ta tréma, ta psychická zátěž mu sváže ruce. Takže to, co předtím hravě zvládl, najednou nejde. Takže jsme si řekli, že bychom vyzkoušeli ty pracovníky prostě v tom prostředí, ano, v jakém oni budou pracovat. Aby se nám stalo jako třeba loni, že jsme přijali velice šikovného chlapce, ale strašného trémistu, který doslova zkazil představení. Když měl zhasnout, rozsvítit, pletl magnetofonové pásky. Jeho vinou dokonce došlo ke zranění, protože na konci, když měl stáhnout oponu, tak byl tak strémován, že se jenom křečovitě držel kliky. Nechtěl se jí pustit. Takže jsme ho nakonec museli praštit tyčí. Tak já bych tedy rád dneska vyzkoušel jednoho z těch uchazečů. Je to pan Roman Měcháček. Tak pane Měcháček, vy chcete pracovat v našem divadle?
5: Ano.
4: Ano. A co vás vede k tomu, že se o tu práci ucházíte?
5: Já rád chodím do divadla.
4: Hlasitěji by to nešlo?
5: Ne.
4: Tak já to budu tlumočit. Pan Měcháček říká, že rád chodí do divadla. Ale nespokojil jste se s tím, abyste tam chodili jenom jako divák, víte?
5: Ano.
4: Ano. Chtěl byste se na tom představení jak aktivně podílet, víte?
5: Ano.
4: Ano. No a co by vás bavilo v divadle dělat? Neslyším, pane Měcháček.
5: Já bych pracoval tak, aby mě v divadlo nebylo vidět.
4: Aha. Tak to je zajímavé přání, víte? Vy jste neslyšeli. Tak pan Měcháček říká, že by chtěl pracovat tak, aby ho nebylo v divadle vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, vidíte? Přikivuje. No. A pane Měcháčku, kde jste pracoval předtím?
5: Strašidelní dráze.
4: Teď jsem rozuměl na dráze, ale nerozuměl jsem na severozápadní. Jo, na strašidelné. Na strašidelné dráze. Ta nepatří pod ČSD. Zatím. A pane Micháčku, jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci?
5: Bral jsem klobouky.
4: Cože jste?
5: Bral jsem klobouky.
4: Aha, bral klobouky. Ano, to znám. Rozumíte, jak ti lidé tam v tom vozíčku v té tmě jedou, tak tady soudruh jim bral klobouky. Ale vracel jste, doufám. Ano, vracel. No. Takže jste vlastně také pracoval v zábavném programu a také tak, že vás nebylo vidět, víte. Ano, říká, že kdyby ho nebylo vidět, že by to nebylo tak strašidelné. Tak teď přistoupíme k té praktické zkoušce. Vy jste si vytáhl tu otázku začátek představení, tak nám to ukažte. Uvedeme divadlo do toho stavu, v jakém bylo na začátku, to znamená opona je stažená, reflektory jsou zasnuté, svítí lustry. Ano, ještě ty reflektory zasněte. Ano. No a teď nám, pane Měcháčku, to představení, jak my říkáme, rozjeďte. Lustry. Ještě svítí lustry. oponu vytáhnout nahoru. Tak vážení přátelé, stala se taková malá nepříjemnost, že pan Micháček asi tu oponu porouchal, takže nejde otevřít. Ale už na tom pracují naši technici, takže snad jde do pořádku. Čili vidíte, řeklo by se maličkost, že a jakou může se hrát roli. Myslím tedy zápornou roli. V divadelním provozu. Na jiném pracovišti, když se to stane, tak třeba v továrně, když nejde otevřít opona, tak ten provoz se celkem bez toho obejde. Ale v divadle ne. V divadle se kvůli tomu kolikrát i přeruší představení. A to je nepříjemné. Představení sotva začne, přijde vedoucí souboru, omluví se a diváci jdou domů. A vstupné se v tom případě nevrací. Ne, na tom to smutné. Protože část představení už byla odehrána. V každém případě je to sporné. Rozhodně by se nevracelo vstupné celé. S tím nepočítejte. Já myslím, že kdyby to někdo chtěl dát k soudu, takže by nepochodil, protože ti herci mohou vlastně tvrdit, že to představení odehráli, jenomže je nebylo vidět. A ne jejich vinou. Aha, tak myslím, že už to spěje k zdárnému cíli. Tohle není ten technik, co ho zkoušíme. To je jeden z našich nejzkušenějších techniků. Pane Rubena. Pane Rubena, jak už jste u nás dlouho?
6: 5. rok.
4: Aha, tak vidíte, to už je náš zkušený technik. Vy tam vylezete nahoru. Mám vás přidržet, pane Rumena?
6: Můžete.
4: Ano. Protože kdybyste spadl, tak to by nebylo nebezpečné jenom pro vás. To byste mohli zabít i tady diváky, tady v prvních řadách. Možná, že by diváky zajímalo, kde jste pracoval předtím, než jste přišel k nám.
6: Udržbě veřejného osvětlení.
4: Aha, v udržbě veřejného osvětlení. No. A proč jste ho tam tuď odešel?
6: Kvůli závratím.
4: Vážení přátelé, já jsem si teď vzpomněl, že bych vám mohl říct takovou zajímavost. My chystáme na premiéru této hry takové překvapení pro diváky, že totiž o přestávce budeme při této hře, jenom při této hře, jako jediné divadlo v republice prodávat polárku. Co myslím hodí. Samozřejmě ne my, my jsme herci, že? My na to máme jiné lidi.
6: Můžete mi podat ty kleště, prosím vás?
4: Ano. My, herci, tady nemůžeme dělat všechno, že jo? Ale... Co jste říkal?
6: Přidržel byste mě.
4: Přidržet vás?
6: No, já se musím natáhnout.
4: Aha. Tak teďko, kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků než posledně. Tak, prý je to už dobré, jdeme dolů. Takže můžeme pokračovat.
6: Bohužel, jde to opravit.
4: Aha, tak asi by bylo nejlépe, kdybychom udělali přestávku. Ano, ano, to je dobrý nápad. Tady kolega Weigl navrhuje, že by se kolegové přestěhovali před oponu, takže bychom tu první část dohráli a vy byste přišli jenom o tu hru. Tak to myslím, že je dobré řešení. Takže já myslím, jestli s tím kolegové budou souhlasit, vrátíme se k případu Michalčka. Najednou to jde. Čím to bylo?
6: Korybut se ožvejkal.
4: Víte, že jsem si to myslel. Ožvíkaný korybut. Tak tím to bylo. Takže my se teď vrátíme k případu pana Měcháčka. No, já myslím, že se mnou kolegové budou souhlasit, že se nepočínal špatně. Tedy za to oponu nemohl. To byla technická závěra zřejmě mimo jeho možnosti. Takže já myslím, že by mohl pracovat ovšem pod dohledem. Ano, pane. Řekl jsem pod dohledem, pane Rumlá, dohledněte.

0: Co? Bohovský kraj.
1: Ježiš, to byla cesta.
2: To je úplně něco jiného než u nás v Čechách.
3: To je pravda.
4: Děti, tak berte zavazadla.
2: Batožina.
5: Tak,
4: děkuji. Venku tam nenech, táto.
5: Ano, děkujeme, děkujeme.
4: Tak už je všechno venku.
5: Všechno, tak děti.
4: Máte všechno?
2: Poskáváme.
0: Tak pojďte.
2: Poskáváme.
0: Pojďte vy, Česi.
4: To je vzdoušek.
0: Já ti půjdem já. Tady půjdete aj vy.
2: To se nedá srovnat tohle. Pojďte děti.
4: Cesta.
2: To se dejchá, co?
4: Pozor, ať neupadnete.
2: Máma, opatrně.
4: No moment, mě to strašně klouže. Je!
2: Ale mamko, no tak prosím tebe. Cupak, cupak je.
6: No musím jít.
2: Cupak je, Brůčku.
0: Tak tu je vaše rezidencie. Čo?

0: No, pojďme prátě, vidět.
1: Tak to je ta zaslíbená země.
0: Hej. Ještě tu nie, všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak se vám to bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
1: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelna. Koupelna je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelna. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak, budeš. Tak, môžem ešte potrebovať.
0: Hývaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu. No spolu, po chlapsky.
1: Tak, ano. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: A dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kupovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
3: Tebe tyš. Dorbat, hübermet, tarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Bohovské vyhlídky. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? A nikdy tu nie je umaha.
1: Co to?
0: Umaha. Umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
1: No, prosím tebe.
0: Na čo holič?
1: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
1: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
1: No ale odkuď? Ako...
0: Zavolaj.
1: Odkuď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte sa, idem.
1: Takovou sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.
4: Že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
5: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
4: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle, a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hála nebo... Jo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička... Davše z lesa, roštine savše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já mám tady tohle své starosti dostanu od toho. No.

0: Ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
0: To je krása. Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvělé, vynikající, ani já jsem mě zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ní rozprával. A který vě se s ňou rozprávať.
0: No, tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla. Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: To ti nakoukala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkoušel. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autem zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička, kokot, borovička, sviniar, štrngneme si kokot. Borovička, Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuť. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře, jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně, nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálem víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce. Prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavních kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůsta státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
A až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent CAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Tak začátkem července dostal Majer na prázdniny, odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost k pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: Přijeďte neděle 16:00 Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, Lize a Sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který vláčel na jednom rameni sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majer rovnou k Řepovi a povídá: Ježišmarja, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalínu někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty vole. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení, to znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra, a hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Štajmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla a nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popadl. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda
abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestydatost, teda pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, kterého když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou Akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMu. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stal opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma, víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň, ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatně. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí, i vy jedna mlsoto. Což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou

Pane Bože, kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště. Ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, asi nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu do Luk, Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák hlaholil ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Lezde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček. Žena přijde z pole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku, v divadle strašného hunda, jak se tomu v divadle říká. Měla papundeklový plout ve polepený volezlými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice. A tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak, jak si usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, v určité dny ve státě.

svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká: pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste, abyste mi nezeslavnostněli, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. No, řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když vy jí pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlska, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník, a paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Féces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu radnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vykřik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? No, tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje. Ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky. Dával se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec s jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově. A v posledním, v pátém obraze, hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistup blíže, dcero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní? No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak, a přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou, najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej, patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nacpal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničický se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal být, nasadil ten jemný konverzační rejstřík
jako v saloně ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, koranda roháč.

Jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní: prosil bych, aby tohle...
A zkrátka pedant Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici. Což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního, hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale dostal prostě, bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskane jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní. Nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archivu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku, zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči,
a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, go, go, go, go. Go. Gute Nacht.

0: Kudrnová?
1: Haló?
0: Kudrnová?
1: Něco v tom praská, Hergo.
0: Promiňte, já jim kneke brod.
1: No. Odpusťte to se.
0: Kdo volá?
1: Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v lázních. Ve smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík.
0: Aha, takový menší,
1: no.
0: Hubenoučký.
1: No, tak.
0: Hugo, tuším, co?
1: No, Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku. Ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád.
0: No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval. A co byste rád?
1: Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová.
0: Ano.
1: Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu. Ano. Hezká vinárna, my dva, šampaňský, omeleta s překvapením, dva, tři, čtyři gruziňáčky bez překvapení.
0: Ano, a pane Cibulka, vy myslíte dneska?
1: Tedy pažit, a to nevadí. Dneska, paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste na sebe něco hodila.
0: Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska.
1: A proč ne dneska, paní Kudrnová?
0: No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi?

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Šťastné a veselé Vánoce, příjemné hromnice, radostný 1. máj.
1: Co to je?
0: No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný.
1: Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer.
0: Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění,
1: zpívání
0: a... Kolegyně, promiňte, mě to ruší trošku. Artistického umění, zpívání a tance a věříme, že se v příštích 90 minutách nebudete ani minutu nudit. S váma bude dneska legrace zase.
1: Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni dobrý večer.
0: No tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn.
1: No, jenomže on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte, to je...
0: Bratranec.
1: Jo, on tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima.
0: Tedy kolegyně, no. To se styďte. Vtipy na tchyně, to je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu?
1: Ale to mám proč?
0: Oni vám totiž tchyně zatopějí, víte? A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz.
1: No proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchýni chová velmi hezky.
0: No tak, tak o tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá: Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to Evžen? Evžen povídá, jaký pak v obtěžování má ti, pro mě je to přímo požitek.
0: Kolegyně, já jsem vás varoval, důrazně. Vážené a milé tchyně, doufám, že jste si povšimli, že já jsem o vás neřekl křivého slůvka. Naopak, drahé tchyně a matky naše druhé...
1: Vy jste se nerozbrečeli.
0: Já si vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu.
1: No, je to taky zadarmo, tak proč ne?
0: Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně.
1: Jak jste na tohleto přišel? Proč by ze mě měla být tchyně?
0: Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik.
1: No a?
0: A v tom je tchyný. Já bych vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No,
0: můžu,
1: prosím,
0: jo?
1: Prosím, no.
0: To je taková maličkost, ale hezká.
1: Aj,
0: vy máte něco proti kartám?
1: Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v Žolíkách mlejn. A maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš.
0: Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš?
1: Protože on ho hrál.
0: No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny.
1: Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne?
0: Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům.
1: Aha, a oni si dávají...
0: No, tak no, já bych vám předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No, já vám řeknu, ono, kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je
0: to
1: hazard.
0: Já vím, samozřejmě, no, to... poukr, no to mě povídejte, no. To já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva.
1: Poukristi.
0: No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte,
1: poukrem
0: úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama a napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze? No jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šéfl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žluční. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil minulou neděli. Prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte.
1: No, počkejte, libovolnou. No počkejte, která to je libovolná?
0: No, kterou chcete, jako kterou...
1: Jo, jako kterou mi libo, tak to bych si vzala tuhletu.
0: No, tak. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte si, jo? A teď nej vložte takhle do toho balíčku. Dávejte pozor, jo?
1: Yeah.
0: To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo? Byla to dáma trefová.
1: Víte, že jo?
0: No, to je samozřejmě.
1: Jak to děláte?
0: To je takový trik.
1: Jo.
0: Jsem se naučil minulou neděli.
1: No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou?
0: Ale rád, jo, samozřejmě, no, jistě.
1: No.
0: Vyberte si kartu, libovolno.
1: Tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte?
0: Jak obráceně?
1: No obráceně, no.
0: Takhle myslíte?
1: Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama
0: no,
1: ke mně.
0: No, já
1: hezky,
0: vám
1: no.
0: rozumím, ale já no. myslím, že to jednou stačí, ne?
1: Ale ne, to nestane dobrý. Tak.
0: Aby jsme zase nezdržovali, víte?
1: Tak, já si vyberu,
0: je to
1: tak.
0: Teda, no, ale...
1: no, a teď to tam dám a já sama.
0: No prosím.
1: Já vám dám zabrat, sama. Rozumíte?
0: Sama, no.
1: Tak a já si to sama zamíchám a teď a jsem zvědavá,
0: myslím, opravdu, že co to, s tím že jsme budete to dělat. Dělat.
1: Víte? Protože on se koukal.
0: No
1: ty on to viděl,
0: co já jsem
1: si byla. Srdcovej král.
0: Správně, souhlasí.

0: Černí prá, velký úspěch baletu televize NDR v Televariété, večerní prá.
1: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
1: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a rodiče se smáli.
0: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
1: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
0: Příkladné závazky pražských kováků.
1: Diabetik vyloupil cukrárnu.
0: Slibné perspektivy mladých manželství.
1: Propadla se hamou do sklepa. Utlukla o tu naučným slovníkem.
0: Poslyšte, kolego, já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
2: To voleď by byl, já si je vymýšlím, pardon.
0: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
2: Ne, vůbec ne.
0: Ne.
2: Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
0: No.
2: Já vám to vysvětlím, pušte mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
0: No jo, no ale ne takhle.
2: Jak?
0: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
2: Já nemá zájem. Hlejte, dávejte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
0: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
2: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závazcích pražských kováků, mezi tím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

Trabant najel na žvejkačku a zastavil provoz. Houbař otrávil rodinu, jelikož nic nepřines. Žírafa uštvala krčního specialistu. Večer!

0: Všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběhl ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo
1: ale
0: co?
1: Víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
0: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
1: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
0: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku teda, já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
1: Jo.
0: Moje žena mi odpustila, že jsem si ji vzal.
1: No.
0: Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
1: Jo, no tak ovšem, já umím tedy taky odpouštět.
0: Jo.
1: Já umím odpustit, podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo.
0: No.
1: Na toho pána, podívejte se.
0: Myslíte toho, co spí, jo?
1: Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma?
0: No tak třeba se unavil k večeru a že?
1: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
0: Tomuhle?
1: No.
0: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně tak.
1: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
0: No.
1: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
0: Hm? No to vás teda obdivuju.
1: Víte, děkuju.
0: Mimochodem, kdo to je?
1: Jeden můj známý.
0: Jako odkud nebo? Jo.
1: Z autoservisu.
0: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor
1: občas. Můžete mi říct, kolik je hodin?
0: Kolik je čeho?
1: Hodin.
0: Jo, hodin. Já mám půl druhý.
1: Teď půl druhý?
0: Já mám půl druhý, už dva dny.
1: Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co?
0: No proč? Půl druhý a ve 13:30 ukazují správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin?
1: Ale no tak, já někoho čekám, co? Víte. Tady? A on nejde a nejde. No.
0: Tady máte rande.
1: Jo. No to... rande to...
0: A kdo to je?
1: Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte. No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let.
0: Jo.
1: No.
0: Já budu hádat, jo?
1: Já vám pomůžu, jo?
0: No.
1: Tak jeho příjmení končí na ček.
0: Příjmení končí na ček?
1: No.
0: Zima Pepiček.
1: Ale... Mám příjmení.
0: Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, tak, ano, to. Příjmení. Já budu hádat dál.
1: No.
0: Hudeček.
1: Ale ne.
0: Holeček.
1: Ne.
0: Doleček.
1: Počkejte.
0: Co je?
1: Já už slyším jeho kroky.
0: Krokáček, to je
1: ale dejte pokoj, krokáček. Slováček.
0: Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s goťáčkem.

0: Poslíšte, já vám řeknu něco veselého, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do
1: mě.
0: Tak já vám ho řeknu právě, no. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
1: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
0: No jo, to je. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No, jistě.
0: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
1: No, to je potom přímo kledba.
0: Ano.
1: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
0: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer a nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety. Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
1: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
0: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
1: Ale to nic není, to u nás v ulici. V jednom baráku za měsíc 7x hořelo.
0: Prosím vás.
1: No jo, no to bylo veliký vyšetřování.
0: To bylo 7 vyšetřování.
1: Jak to víte?
0: 7x hořelo.
1: A jo, no víš, 7x. No veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
0: Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci, že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
1: No, a víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
0: No.
1: Jen tak kolikrát, že dojdou na středisko.
0: No, vidíte, vy mi to kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci. Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
1: Ale ne.
0: No tak ne, už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
1: Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
0: No co pak, to je užitečná známost.
1: No jo, no jenom, že... On je to doktor filozofie, víte?
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, rybka, plavte. Haló? Alo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě nesek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku, rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
3: Neskutečně. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, jo? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? Dejte ho nahlas, aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jopač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný, tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velké. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York,

0: No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
1: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstarší. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, ať ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? Ho, a šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
0: Ano?
2: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, máme.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
0: Ne.
3: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, vždyť ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představení, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Mají, co to... Co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano,

0: že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ceráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejíš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá cerát. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk se neměl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která proto zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mi nic neříkalo čisté, protože blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídala a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný? Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak na první to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ona je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuju. Najednou ty očička prostě se dívej, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak těžké. Je to umění, je to taky umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Malomněšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no, ale prostě ne, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pandantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, už je to nepřeju, když jsi přišel pozdě z nebe, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotry. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paty a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutní flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptylovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak nám sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, No jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych k periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami to se mě podařilo poprvé.

0: My v Semaforu velice rádi hrajeme s Jirkou představení, které jsme nazvali Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Tam já hraji ředitele Douchu a Jirka Krampol tam hraje vlastně 7 postav, 6 bývalých žáků a ještě k tomu učitele Kolíska. Jeden z těch žáků, to je repetent ústavu Černá skvrna školy ředitele Douchy, žák Temník, a ten tam také čte svůj životopis. Samozřejmě v tom životopise, když jsme obsali, jsme čerpali ze života Jiřího Krampola. Jeho dětství bylo zajímavé. Zatímco já jsem z David, což byla taková uhlazená je Nobel čtvrť, tak Jirka Krampol pochází ze Žižkova. On tvrdí, že Žižkov dal světu velikány, no já žádný neznám. Ale vím jedno, že zatímco já jako dítě jsem dobře oblečen, si hrál v Davicích s drahými mechanickými barevnými hračkami, malý smutný Jirka Krampol bloumal dole po Žižkově a tahá za sebou na kšandě kastrol s pískem.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah a tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když 6. pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: brambora k bramboře, úno je na dvoře. Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, Nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
2: Pane řediteli, proč se u nás nepořádají soutěže králů krásy?
3: A proč koukáte na mě zrovna? To, já jsem skromný.
2: No, protože vy, když volíte nás, ženy, a tak ten nejkrásnější z nás nandáte na hlavu korunu. A mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby sami ženy vyhledávaly mladé, hezké muže.
3: Ano, ale to je pravda, pane řediteli.
4: Já to chápu, tak to obrátit.
3: Já to sám nechápu, proč sami ženy nevyhledávají krásné, stepilé, urostlé muže. Ale spíš vyhledávají takový ty, já vám to řeknu otevřeně, takový ty přerostlý, hubený, šedivý, jo, hlavně přerostlý. Když mají velký
4: co?
3: Postavení.
4: No, proto.
3: Počkejte, modele, že vy si o sobě myslíte, že jste hezký?
5: Ano, a polovičku ve valutách, nebo jak to bude?
4: Ale na to teď nekoukejte, modele, my myslíme, jestli se cítíte tak na tom vzhledově a fyzicky, psychicky, že byste byl třeba schopen se zúčastnit soutěže o krále krásy?
5: A kam mě pošlete? Do Japonska?
4: Někam vás pošlem, to buďte bez obavy. Obávám se, že to ale nebude země vycházejícího slunce. Spíš zapadající.
5: Amerika!
4: Tam je větší tma, co myslíme.
3: Tak se nám tady projděte v plavkách. Takhle.
4: Tak,
5: já plavky nemám.
3: Tak v podlíkačkách.
5: Ne, já mám ty slípy.
4: No, to říkáte, sice to nemá s tím co dělat, že máte slípky, ale... Vidíte, kdybyste to řekl před časem, mohli jsme v zimě s panem zástupcem mít od vás domácí vajíčka. Takhle nic.
5: Ale ne slípky, slípy.
4: Počkejte, já už vycel slípy. Slípy, že o to říká špatně. Vy říkáte slípy, vy říkáte s dlouhým měkkým. Když to správně máte slípy s krátkým měkkým. Takhle to je.
3: A na konci?
4: Na konci s krátkým tvrdým.
3: No jistě.
4: Správně,
5: to jste to moc nevylepšil.
4: No, tady není co vylepšovat, mluvnicky.
3: Tak se nám tady klidně projděte s krátkým měkkým, nám je to jedno.
4: No, to je jedno.
5: To jsou takový...
4: Takový nadkolena, no.
3: Mně se teda moc nelíbí, abych pravdu řekl.
5: Proč?
3: Abych coural nohavice, ale to je...
4: Takže Šafránková, nyní vaše chvíle, vy sama navazujete známost s těmito muži.
2: To máme dneska hezký den, co, chlapče? Chodíte sem často, chlapče? Máte snad nějaké problémy, chlapče?
5: Co je vám do toho?
2: No nic, jenže jste hezký. Máte krásný velký nohy.
5: To říkáte každému, jo?
2: No tak každému, nejenom tomu, kdo se mi líbí. A vy máte skutečně krásný velký nohy.
5: 42,5.
2: Nechodíte na diskotéku do radosti?
5: Ne. Ale buďte zvědavá, budete brzo stará.
2: Co se vám na mě nelíbí?
5: Se takhle lehce seznamujete s každým, jo?
2: Proč?
5: No, takový dámy známe, snubní prstínek někde v kapce a doma máte určitě manžela se dvěma dětmama.
2: A víte, že nemám? A víte, že se mi opravdu líbíte? Co? Robáčku?
5: Co si to dovolujete? Si myslíte, že jsem nějaký lehkej nebo co?
2: Takovýhle velký nohy a takhle se to zlobí. Helejte se, mám tady auťák. Zvu vás na večeři.
5: Jaký auťák? Asi tak, jaký asi tak.
2: Peugeota na naftu.
5: Já tady nemám šatec.
2: To nemám. Pojďte takhle, jak jste. Vážně jste kus. Nefotíte? Neděláte fotomodela?
5: No trošku jo. Teďka nedávno jsem dělal možná takový plakát, možná jste to viděla v Sámošce. No. Kuře stokrát jinak.
2: No, tak to jsem sice viděla, ale co jste tam dělal vy?
5: No takhle jsem stál vedle toho kuřete. Stokrát jinak.
2: Helejte se, mám taky dva lístky do Národního. Bachčisarajská fontána.
5: To je nějaká blbost, ne?
2: Ne, to je balet.
5: Mě balet nebaví.
2: A co vás baví?
5: No já mám rád toho, jak on se jmenuje.
2: Co máte rád, no?
5: Toho, šumsvistu. Šumsvistu.
2: Tak co, půjdeme do toho Národního nebo ne?
5: A já nevím, já bych to musel říct taťkovi a když mu řeknu, že jdu na nějakou bachči sarajevskou fontánu, tak mě rozbije hubu, až si bude myslet, že lžu.
2: Vy máte teda nějak přísnýho tatínka.
5: To se nedivte, nás je doma šest, samý kluci. Tři bráchové se museli ženit už 16. Já jsem nejmladší, mě hlídá jako oko v hlavě. Taťka mě hlídá non-stop, chodí za mnou sem denně na koupaliště.
2: Prosím vás, mu vás tak no, hlídá každý
5: no,
2: den.
5: To je taťka. Ten naháč, to je taťka. Už je tady. Taťko.
6: Ježiš, to je Tonda. No je to Tonda.
5: Tady jsem.
6: Co je Tonda? No je to on. Pacholku, vole, já bych ho ale nepoznal. Černý brýličky, když chceš vidět tmu, tak zavři oči, blbče. Podívej se, kolik je hodin. Máš tamhle jak kráva přes celý koupák hodiny. Už máma tě čeká, seber si pár švestek, kam máš domů. Suší, tam oběd s večeří dohromady, je to možný, co je tohle za dámičku?
2: Inženýrka Jindra Píchová, obchodní manažer Motokovu, dobrý den.
5: To je inženýrka Píchová.
6: Ty mlž hubou, ty mlž hubou a oblíkej se. Dámičko, to se nestýdíte svádět tady toho chlapce?
5: Ale to ona ne.
6: Ale ty mlž hubou.
2: My si tady jenom povídali, jaký svádět.
5: No, povídali.
6: To znám povídali, to si povídáte a za 14 dnů najdeme kluka z nasmíněnýho příkopě. Doplní noviny.
5: To ona ne.
6: Ty nekecej mlž hubou, oblíkej se a jdem.
2: Já tady mám Peugeota na naftu, kdybyste chtěli, já vás odvezu.
6: Ale dámičko, na...
5: No. Voda má žopeta.
6: Já vím. Mlčím, dobře. Promiňte, slečníko, že jsem takhle vyprsk, ale tohle s tím klukem je takovýho trápení. On furt strká ty 5 koruny do těch automatů a nechá tam 150 a nechá... My nevíme, co... Kdybyste takhle toho našeho... Kdybyste ho vyvedla, víte, někam jinam, než do těchto prostředí, někam do divadla, na kulturu, aby... Do Národního, kdybyste... To by bylo tím pažoutem, kdybyste si udělali vejle, to by koukali ostatní, jaký kluk, že jak si může to dovolit. V Národním to prostředí už teď tam hrajou nějakou, já jsem to včera čet, něco instalatérský, fontánu nějakou.
5: On
6: je trochu retard.
5: Bachči Sarajevskou, táto!
6: No. Když to dokoktáš, tak to tam dohrajou, ty blbče, mlž hlubou reči. Jenže oni mají vyprodáno většinou, to je taky potíž,
2: no, samej zájezd. Já už právě mám lístky zarezervovaný, protože já tam mám známý, takže v pokladně, takže lístky jsou zarezervované.
6: Vy máte lístky, no to je, podívejte, paní inženýrce, jak to pálí, že už dopředu ví a tak si to zajistí.
5: Pálí.
6: Chci vám příklad, paní inženýrky, jaký to pálí.
5: Pálí.
6: No pálí to, no.
5: Pálí.
6: No pálí, no.
5: Mě to taky pálí.
6: No, ale jinde, protože jsi opruzený, blbče. Kolik začíná to divadlo?
7: Asi v půl osmí.
6: V půl osmí. Když kluka přivedete, v kolik to kam může končit? V jedenáct, ne?
7: Půl na... jedenáct.
6: Dobře, ať si dám u baru nějakou sodovku.
7: Sodovku?
6: Mlžu, bohu, blče. V půl noci může být doma. Hlavně, že o tom s mámou víme. Tady, podívej se, hele, blče. Půjdeš domů, vemeš si čerstvý slívky, čerstvý ponožky, naželený kaloty, košily, kravatu a půjdeš.
3: Ale mě se na balet nechce, já mám rád soušvistu.
6: Viděl jste takovýhleho vola, že jsi jako minule, viď, ta Krásová s tím Mercedesem. Blbče, to se ti zase nechtělo na louskáčka. A kde Krásová, kde je Mercedes? Koukej táhnou na fontánu, nebo tě přerazí, blbče, blbá.
3: Děvčata, dávejte bedlivý pozor. Taková dívka se seznámí s mladým chlapcem a teď pozor, tomu chlapci jde převážně o jedno. Rozumíte mi?
7: Ne, nerozumím.
3: Zas neříkejte, že nevíte, o co mi jde. Teda vlastně mě o to nejde už dávno.
8: Kroupová, toto je váš chlapec.
7: No to teda není, to je úplně jiný.
8: No dobře, to je modelová situace, ve které model je váš chlapec. Rozumíme si.
3: Jako?
8: Tak, my celou dvojici zasadíme do prostředí izolovaného od okolí. Rozumíte?
3: Do parku.
8: No konečně nápad, pane kolego. Ano, park.
3: Já se zasadím.
8: Počkejte. Děvčata, teďka uprázněte tuto lavici, to bude jako lavička v parku. Kroupová tady zůstává.
7: Ano.
8: Děvčata, pryč. Tak. Co je vaším cílem, Kroupová? Vaším cílem je, protože na vás bude naléhat model jako váš chlapec, ano. Sexuálně ve znamení svého libida, ve znamení své sexuální tenze.
3: Sexuální penze?
8: Ale.
3: Co jsem tenze. Ani nedoufal, že to existuje.
8: Ne. Model, ve vás to hárá. Vaše sexuální pudy ve vás kipí.
3: Zasvíte.
8: Budete naléhat na děvče. Kroupová, ale vy nesmíte dopustit, aby se stalo něco, co nemůže vás teď v této situaci potkat. Aby došlo k tomu nejhoršímu.
3: No hlavně může... ho nesmí připustit.
6: Prosím vás, nechte si tyhle.
8: Nesmí dopustit, aby
3: k něčemu
8: to k tomu nejhoršímu došlo.
3: No.
8: Proto se musíte ohradit. A musíte umět převést chlapcovou sexuální iniciativu jiným směrem. Vy musíte umět přetransferovat jeho tenzi sexuální směrem na koníčky, záliby. Nechci napovídat, ale literatura, turistika, letecké modelářství. Já nevím co, nechci
7: ano,
8: napovídat.
7: Ano. Nech toho!
8: Správně, no. Píši bod
3: no,
8: za
3: 20 marek příplatek, ale...
8: Ale no, tak vás neubude, jste chlap, ne? Jste
3: no, to už jste mi říkal.
8: No.
3: Pěkně štíplo.
8: To je ono, jak jste se ohradila plát.
7: Radši mi řekni, co jsi naposledy četl.
3: No, to se dalo čekat. Naposledy jsem četl, je to asi tak 15 let, Čvachtovou paní. Čachtickou
7: no
3: paní.
7: No a o čem to bylo?
3: Ona se koupala.
8: V krvi, pane.
3: Koupala se v mrkvi.
8: Krvi, pane, panen, voda.
3: Koupala se v mrkvi. Měla velký, držel. Holila se,
8: ne.
3: Jo, já už vím. Netekla voda. Jo, netekla voda, tekla krev. Koupala se v krvi, pane.
7: Prosím tě, co zveš? Ty jsi říkal, že už si to čet před 15 lety, tak čemu se teď divíš?
3: Tenkrát mě to nepřišlo tak hrozný. Teď se tomu divím.
7: Prosím tě, a jinou knížku si nečetl?
3: Jo, taky jsem čet, to je ještě 10 let tomu nazad, jsem čet od Sekiry Ferdu Mravence.
7: No, tak co mi o tom můžeš říct?
3: Co bych ti o tomto díle mohl říct?
5: začnu vlastním Ferdou. Ferda sám, jakožto persona gráta celého díla, měl rohy, měl tykadla a měl za zadkem měl ještě náhradní. Měl tři zadky.
8: Ale hlavně co dělá?
5: Ještě. Jo, a pracoval, byl pilný, pracoval, nosil vápno, kolečko, vápno, vysypával cihly, vápno, maltu, pracoval, zblbnul z práce. Jo, měl přítele, jeho nejlepší přítel byl, měl taky rohy a byl to ten, měl, byl to Brouk Sáček, Brouk. Brouk Pytlík.
7: No a to je všechno, co si z toho pamatuješ?
5: Ještě si pamatuju, že Ferda s Pytlíkem se koupali v krvi panen.
7: Co blbneš, prosím
5: co to kecám, já totiž nic jiného nečetne čtyhle dvě knížky a oni se mě pořád pletou dohromady.
7: Prosím tě, a nemáš nějaký jiný zájmy? No třeba jako, jestli si doma po večerech něco nestavíš, nebo tak nějak?
5: Pane řediteli, jak ona to ví?
7: Já jsem myslela, jako jestli si doma něco nelepíš, třeba jako ty letadílka nebo tak nějak.
5: To ne, já sbírám angličáky.
7: Angličanky, jo?
5: Ne, angličáky, to jsou takový malý autíčka.
7: No, si je lepíš, jo?
5: Nelepím, já se s nima klepo pojíždím.
7: No dovol!
5: No, chtěl do garáže, no. Už tam dlouho nebyl.
7: Co mi potom? To bylo teda lepší se s tebou bavit o té literatuře.
5: Je to jedno, o čem se mnou chceš bavit. Mě jde stejně jenom o jedno.
7: A o co?
5: No, abych získal další angličáky.
7: No tak půjdem zpátky k literatuře. Ano? Ano?
5: Ano, ano. Ano.
7: Neznáš nějakou báseň?
5: Znám.
7: A můžeš mi říct?
5: Homu. Mohu.
7: Prosím.
5: Jen dál. Jen dál.
9: Jen bouřného času jsme se narodili. Skoš.
5: Jen dál to neumím. Jo, ještě umím jednu. Tu jsem se naučil kvůli čertovi.
7: Prosím tě, a proč kvůli čertovi?
5: No, aby mě Mikuláš nezmlátil vždycky, když přijde. Vždycky přijde na podzim, vždycky, jak s uděláním. Vždycky přijde. To se jmenuje Véna Kuk. Véna Kuk byl správný chlapec. Nebyl z těch, co lezou za pec. Byl jak šipka rozjetá do přírody, do světa. Na vodu dal véna necky, složil do nich všecky věci. Pane, já už budu hodnej, pane čert, já už budu hodnej. Všecky věci, složil do nich věci všecky. Kam pak asi doplavem, bum, a už byl pod splavem.
10: Viděla jsi to.
7: Prosím tě. A proč říkáš takový blbosti? No máš mě vůbec rád.
10: Blbý.
7: No máš mě vůbec rád.
10: To tak už... Jak? Jak rád? Jak to myslíš?
7: No jak to asi myslím? Tak já tady celou dobu vedle tebe sedím na lavici a ty se vůbec k ničemu nemáš.
10: A ty se divíš, ty jsi mě taky přivedla na úplně jiné myšlenky, že jo, pane řediteli? To je nejlepší žákyně vaší školy, ona mě to celý zrusila. Gratuluju vám.
4: No,
10: gratuluju.
4: No, Kroupová, bezvaď, no tak aspoň vidíte. Vidíte, Kroupová, víte, že nevěděl, čí je.
7: No vůbec.
4: A to jste už za výborně. Tak já myslím, děvčata, že jsme to dnes probrali až dost. Kroupová, výborně. Děvčata, až půjdete domů ze školy, s nikým se dneska v dnešní době nezastavujte, s nikým se nedávejte do řeči, protože pro vás už musí ode dneška platit rodina a škola. Škola. Tak.

Adamoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferris Seidl, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadime. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale

0: to znám. Jinak přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraň. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
2: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
1: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
2: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
1: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
2: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
1: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
2: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
1: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
2: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný, letní, teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měli jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit po příčině boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lýtka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Nadporučík Lukáš chodil rozčileně po kanceláři 11. roty. Byla to tmavá díra v baráku roty, přepažená schodby prkny. Stůl, dvě židle, baňka s petrolejem a kavalec. Před ním stál účetní šikovatel Vaněk, který zde sestavoval listiny k výplatě žoldu, vedl účty kuchyně pro mužstvo, byl finančním ministrem celé roty a trávil tu celý boží den. Tady také spal. U dveří stál tlustý pěšák, zarostlý baloun. Nový sluha nadporučíka, v civilu mlinář, někde u Českého Krumlova. Vybral jste mě opravdu znamenitého pucfleka, mluvil nadporučík Lukáš k účetnímu šikovateli. Děkuju vám srdečně za to milé překvapení. První den si ho pošlu pro oběd do oficírsmináže a on mě ho půl sežere. Rozlil jsem, prosím, řekl tlustý obr. Dobře, rozlil jsi. To jste da mohl rozlít jenom polívku nebo omáčku, ale ne frankfurtskou pečení. Když jsi mě přines tak malý kousek, co by se za nehet vešlo. A kam zdal štrůdl? Já jsem, ale nezapírej, ty jsi ho sežral. Nadporučík Lukáš pronesl poslední slova s takovou vážností a tak přísným hlasem, že baloun mimo děk ustoupil o dva kroky. Já jsem se informoval v kuchyni, co jsme dneska měli k obědu, a byla polévka s játrovými knedlíčky. Kam si dal ty knedlíčky? Vytahal si je po cestě. To je jistá pravda. A potom bylo hovězí maso s okurkou. A co jsi s tím dělal? Taky jsi to sežral. Dva plátky frankfurtské pečeně a přines jenom půl plátku, ha? Dva kousky štrůdlu. Kam jsi ho dal? Nacpal jsi se, prase mizerný, ohavný. Mluv! Kam jsi dal štrůdl? No, že ti upadl bláta, ty prevíte jeden. A můžeš ty mě ukázat to místo, kde leží v blátě? Aha, že hned přiběh nějaký pes jako na zavolanou. A popad ho a odnes. Ježiši Kriste! Já ti tak nafackuju hubu, že budeš mít hlavu jako štandlik. Ještě mě ta svině zapírá. Víš, kdo tě viděl? Tadyhle Rechnungsfeldwebel Vaněk tě viděl. Přišel ke mně a povídá poslušně hlásí, pane Oberleitnant, to vaše prase baloun vám žere oběd. Dívám se z okna a on se cpe, jako by nejedl celý týden. Poslyšte si, Rechnungsfeldwebel, nemohl jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohohle chlapa? No, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že se zdal balón z celé naší marškumpačky nejpořádnější chlap. Je to takovým nemehlo, že si nepamatuje ani jeden Quergriff. A dát mu flintu do ruky, tak by udělal nějakou katastrofu někde, nějaký neštěstí. Při posledním cvičení blind patronama by byl málem vystřelil oko sousedovi, tak jsem si myslel, že může aspoň takovouhle službu zastávat a sežrat vždycky celý oběd svýmu pánovi. Jako by mu nestačila jeho porce. Nemáš snad hlad? Poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Já mám porád hlad. Pane Oberleitnant, když někomu zbude chleba nebo tak, tak já to odkoupím od něho za cigarety a ještě to všecko málo. Já už jsem takový od přírody. No, já vždycky myslím, že už jsem sytej a ono nic, za chvilku zas jako před jídlem. Začne mě kručet v žaludku a vydá ho, on se už mrcha přihlašuje. A někdy si myslím, že už mám opravdu dost, že už se do mě nic nevejde. Ale toto, já vidím někoho jíst, jo. Vidím, že jí, anebo já jenom ucejtím tu vůni. A hned je mě v žaludku jako po vymetení. Začne se žaludek hned zase hlásit o svý práva. A já bych políkal hřebíky. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že už jsem prosil, abych mohl dostávat dvojnásobnou porci. Já jsem kvůli tomu byl až v Budějovicích u Regimentsarzta. A ten mě místo toho dal... On mě dal na 3 dny na Marotku a předepsal mě na den jenom hrníček čistý polívky. Já nemusím, pane oberleutnant, vidět jenom dobrý věci. I v obyčejný mě začnou drážit a hned se mě dělají sliny. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že úctivě prosím, aby mě byla povolená dvojitá porce. Jestli už maso nebude, no tak aspoň ten příkrm, ty brambory, knedlíci, no trošku vomáčky, no to vždycky zůstane. Dobře, já jsem vyslech ty drzosti, Baloune, odpověděl nadporučík Lukáš. Slyšel jste někdy, Rechnungsfeldwebel, že dřív by byl voják tak drzej ještě ke všem jako tenhle chlap? Sežere mě oběd a ještě chce, aby se mu povolila dvojitá porce. Jo, ať ale ukážu, Baloune, že vytrávíš. Rechnungsfeldwebel, odveďte ho ke kaprálovi Weidenhoferovi, ať ho pěkně uváže na dvoře u kuchyně na 2 hodiny, až budou dneska večer rozdávat guláš, jo? A ať ho uváže pěkně vysoko, aby jen tak se držel na špičkách a aby viděl, jak se v kotli ten guláš vaří. A zažijte to tak, ať ta potvora je ještě uvázaná, až se bude u kuchyně rozdávat guláš, aby mu sliny tekly jako hladové čubě, když čuchá úzená svýho krámu. A řekněte kuchařovi, ať jeho porci rozdá. K službám, pane oberleutnant, pojďte, Baloune. Když odcházeli, zadržel je ve dveřích nadporučík a dívaje se do uděšené tváře Balounovi, zvolal vítězoslavně. To si spomoh, Baloune, he? Dobrou chuť přeju. A jestli mi to ještě jednou provedeš, tak tě pošlu bez milosti před polní soud. Když se vrátil Vaněk a oznámil, že Baloun je už uvázán, řekl nadporučík Lukáš. Vy mě znáte, Vaňku. Vy víte, že takové věci nerad dělám, ale já si nemůžu pomoct. Zaprvé uznáte, že když psovi berete kost, tak vrčí. A potom já nechci mít kolem sebe podlého chlapa. A za druhé už ta okolnost, že Baloun uvázán, má morální, veliký morální a psychologický význam pro celý manšaft. Ty chlapi si poslední dobou myslej, když jsou u maršky a vědí, že zítra nebo pozítří pojedou do pole, tak si myslej, že si můžou dělat, co chtějí. Nadporučík Lukáš vypadal velice utrápeně, měl přitom ruce sepjaty, tvářil se mučednicky a špička nosu se mu prodloužila. To si z toho, pane nadporučíku, nic nedělejte, snažil se ho upokojit účetní šikovatel Vaněk. Nelamte si s tím hlavu. Já už jsem byl u 3 maršek. Každou nám s celým batalionem rozflákali a šli jsme se formírovat znova. A všecky marškům pačky byla jedna jako druhá. Žádná nebyla v ochlup lepší než vaše, pane oberleutnant. Nejhorší byla ta 9. Ta sebou odtáhla do zajetí všecky šarže i s kompaní komandantem. Mě jenom zachránilo to, že jsem šel k regimentstrénu pasovat pro kumpačku rum a víno a oni to odbyli beze mě. A to víte, pane oberleutnant, že při posledním Nachtübungu einjährig Freiwilligenschule, která měla naši kumpačku obejít, že se dostala až k Neziderskému jezeru a vedl je sám pan Hitman Sagner. No, byli by snad přišli až do Šoproně, kdyby se nebylo rozednilo. A víte, pane oberleutnant, pokračoval Vaněk. No, kdyby snad přišli až do Šoproně, kdyby se nebylo rozednilo. A víte, pane oberleutnant,

Věděl o tom a byl přesvědčen, že se mu děje křivda. Hejtman Sagner ho už dvakrát přeskočil v postupu, ale neřekl nic. Jenom mu trousil, co pak hejtman Sagner. Já z toho moc velkou radost nemám, důvěrně se ozval účetní šikovatel. Vypravoval Stabsfeldwebel Hegner, že pan hejtman Sagner v Srbsku na počátku války chtěl někde u Černý hory, tam v horách, se vyznamenat a hnal jednu kumpačku svýho baťáčku za druhou na mašingevery do srbských štelunků. Ačkoliv to byla úplně zbytečná věc. A infanterie tam byla starýho kozla co platná, poněvadž Srby odtamtať z těch skal mohla dostat jen artilérie. Z celého batalionu zbyli jenom 80 mužů. Pan hejtman Sagner sám dostal hančus. Potom v nemocnici ještě u Plavic. Já zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera večer prej vypravoval v kasině, jak se těší na frontu. Že tam nechá celý marš batalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis, že buď padne s celým marš batalionem, anebo bude jmenován Oberstleutnantem, ale marš baťák, že musí zařovat. Já myslím, pane Oberleutnant, že se takové riziko týká i nás. Vypravoval nedávno Stabsfeldwebel Hegner, že příliš neladíte s panem hejtmávě, pošle naši 11 jefechtu a na ty nejhroznější místa, kterým, řekl nadporučík Lukáš. Já to všechno znám a nemyslete si, že když bude někde nějaký šturm a gefecht, takže vy opět nějakou náhodou budete někde u regiment z trénu fasovat rum a víno. Já jsem byl upozorněn, že vy strašně chlastáte. A kdo se podívá na váš červený nos, ten hned vidí, koho má před sebou. No, to je Skarpat, pane Oberleutnant. Tam jsme to museli dělat. Mináš k nám přicházela nahoru studená, záchopy jsme měli ve sněhu, oheň se nesmí dělat, tak nás držel jenom rům. A nebejt mě, byl by to dopadlo jako u jiných chumpaček. Že ani ten rům nebyl a lidi mrzli. Za to u nás jsme měli všichni červený nosy od rumu, ale to mělo zase tu nevýhodu, že od batalionu přišel rozkaz, aby na patroli chodil jen ten manšaft, který má červený nosy. A nyní máme zimu už za sebou. Prohodil významně nadporučík. Rum, pane Oberleutnant. Rum je v poli nezbytnou věcí. V jakékoliv roční době, stejně jako víno. Působí, bych tak řekl, dobrou náladu. Za půl šálku vína a čtvrt litru rumu budou se vám lidi prát s každým. Který dobytek to zase klepá na dveře, co pak nečte na dveřích Nicht klopfen, herein! Nadporučík Lukáš se otočil ke dveřím a zpozoroval, že se dveře pomalu a tiše otevírají a stejně tak tiše vstoupil do kanceláře 11. marškumpanie dobrý voják Švejk a salutoval už ve dveřích. A patrně už tenkrát, když klepal na dveře a díval se na nápis Nicht klopfen, už salutoval. Jeho salutování bylo plnozvučným doprovodem k jeho neskonale spokojené a bezstarostné tváři. Vypadal jako řecký bůh zlodějství ve střízlivé uniformě rakouského infanteráka. Nadporučík Lukáš na okamžik přivřel oči před tím pohledem dobrého vojáka Švejka, který ho svým pohledem objímal a líbal. Asi s takovým zalíbením se díval marnotratný, ztracený a opět nalezený syn na svého otce, když ten k jeho poctě otáčel na rožní berana. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem opět zde. Ozval se ode dveří Švejk s takovou upřímnou nenuceností, že rázem se nadporučík Lukáš zpamatoval. Od té doby, kdy mu oznámil plukovník Schröder, že mu opět pošle Švejka na krk, nadporučík Lukáš si v duchu každý den oddaloval ono setkání. Každého rána si říkal, on snad dneska ještě nepřijde. On tam snad něco provede. A dej pánbu, že oni si ho tam nechají. A ty všechny kombinace Švejk uvedl na pravou míru svým vstupem, provedeným tak mile a prostě. Švejk se nyní podíval na účetního

0: šikovatele Vaňka a obrátil se k němu. Podal mu s příjemným úsměvem papíry, které vytáhl z kapsy pláště a pravil poslušně hlásím pane Rechnungsfeldwebel, že mám tyhle papíry, které mě napsali v regimentskanceláři, odevzdat vám. Je to kvůli Lénunku a zapsání mě na Verpflegung. Švejk se pohyboval tak volně a tak společensky v kanceláři 11. Marschkompanie, jako by byl s Vaňkem nejlepším kamarádem. Ale na to účetní šikovatel reagoval prostě slovy: položte to na stůl. Uděláte velice dobře, Sie Rechnungsfeldwebel, když nás necháte o samotě se Švejkem, s povzdechem řekl nadporučík Lukáš. Vaňak odešel a zůstal stát za dveřmi, aby poslouchal, co ti dva si budou povídat. Napřed neslyšel nic, protože Švejk i nadporučík Lukáš mlčeli. Oba se dlouho na sebe dívali a pozorovali se. Lukáš se díval na Švejka, jako by ho chtěl hypnotizovat, jako se dívá kohoutek stojící proti kuřeti, když se chystá na ně vrhnout. Švejk jako vždycky díval se svým vlahým, něžným pohledem na nadporučíka Lukáše, jako by chtěl mu říct si: opět pohromadě, má sladká duše. Teď nás už nerozdvojí nic, můj holoubku. A když se nadporučík dlouho neozýval, výraz očí Švejkových promluvil s lítostivou něhou. Tak řekni něco, můj zlatý. Vyjádři se. Nadporučík Lukáš přerušil toto trapné ticho slovy, do kterých se snažil vložit notnou porci ironie. Pěkně vás vítám, Švejku. Děkuji vám za návštěvu. To jsou k nám hosti. Nezdržel se však a zlost minulých dnů vybila se hroznou ranou pěstí do stolu, kde poskočil kalamás a vytryskl inkoust na Lénungslistu. Současně vyskočil nadporučík Lukáš, postavil se těsně k Švejkovi a zařval na něho: vy dobytku! A počal chodit v úzké prostoře kanceláře, přičemž si vždy před Švejkem odplivl. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, řekl Švejk, když nadporučík Lukáš nepřestával chodit a zuřivě odhazovat do kouta zmačkané chuchvalce papíru, pro který si vždycky došel ke stolu. Poslušně hlásím, že jsem psaní řádně odevzdal. Našel jsem šťastně paní Kákonijovou a mohu říct, že je to velice hezká ženská. Já jsem ji sice viděl jenom, když plakala. Nadporučík Lukáš si sedl na kavalec účetního poddůstojníka a chraplavým hlasem zvolal: kdy tomu Švejku už bude konec? Švejk odpověděl, jako by přeslechl. Potom jsem tam měl malinkou nepříjemnost, ale vzal jsem to všecko na sebe. Vodi mě sice nevěřili, že si dopisuju s tou paní, tak jsem psaní radši spolk při vejslechu, abych jim splet každou stopu. No a potom jsem se nějak čirou náhodou, jináč se to nedá ani vysvětlit, čirou náhodou jsem se nějak zaplet takový malinký a velice nepatrný ravačičky. I z toho jsem se dostal a uznali mou nevinnost a poslali mě k regimentsraportu a zastavili u divizního soudu celý vyšetřování. V regimentskanceláři jsem byl pár minut, až přišel pan Oberst, a ten mě rovnou vynadal a řekl, že se mám ihned u vás, pane Oberleutnant, nahlásit jako ordonanc a poručil mě, abych vám oznámil, že vás žádá, abyste ihned přišel k němu kvůli marschkumpačce. Ono už je to víc než půl hodiny, ale on pan Oberst nevěděl, že mě ještě potáhnou do regimentskanceláře a tam, že budu sedět ještě čtvrt hodiny, poněvadž já mám za tu celou dobu zadržený Lénunk a měl mě být vyplacený od regimentu a ne od kumpačky, poněvadž jsem byl vedený jako regimentsarestant a vůbec oni to tam mají strašně pomíchaný a spletený. Z toho by se člověk zjančil. Nadporučík Lukáš řekl, oblékaje se rychle, když slyšel, že měl být už před půl hodinou u plukovníka Schrödera. Vy jste mě, Švejku, zase pomohl na nohy. Řekl to tak zoufalým hlasem, plným beznadějnosti, že Švejk se pokusil ho uchlácholit přátelským slovem, a volal za ním, když nadporučík Lukáš se řítil ze dveří. Ale on pan obrst počká, on stejně nemá co dělat.
1: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
2: Správně. Správně.
1: Já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. Kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, vím, že vy vás poznám.
2: Přímo mistr Habka.
1: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
2: Opět Michal Horáček.
1: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
2: Jo. No a?
1: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože on opakuje si má Levandulová a zase má Levandulová, nádherně Levandulová a famózně Levandulová. Nebyl on, nebyl o víněn špičku, neměl on špičku, ty si má Levandulová?
2: Ne, nebyl.
1: Neměl špičku.
2: No ale vlastně mohl by ji mít.
1: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte.
3: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
4: Děkuji.
3: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
4: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
3: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
4: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
3: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
4: Tak, že bych zkusila dát diktát.
3: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
4: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
5: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
4: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
5: Kalhous.
4: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
5: No ale mě by to zajímalo.
4: Tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
5: A co tam šel dělat?
4: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
5: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
4: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
3: Počkejte, to řekl syn?
4: Ne, to říkám já.
3: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. I čeština, to je procházka rajskou zahrána. No. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
4: Tak P, pilný syn pílil to na lesní pich.
3: No, no, není, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch souhlásky. V, no po, to v.
4: V, vír houkal a víly ve vile byly věnce.
3: Třeba.
4: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
3: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
4: Pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými parohy. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
4: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
3: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
4: Ano, všimla.
3: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
4: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
3: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No, naopak... Vidíte, jak k dámě
6: pouští. Hudebních pořadů je celá řada, ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
7: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla kariéra s show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v kariéra show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
8: Kariéra show lidi není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisí.
7: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
9: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
7: Pan Bohumil Šimáček.
9: Šimáček.
7: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
9: Praha 1, Václavské náměstí.
7: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra.
9: Čentra.
7: Dobře. Mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
9: No taky, já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
7: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem. Ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
9: No, homosexu.
7: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
9: Naopak.
7: Aha, tak teď to vadí zas mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
9: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
7: Ano, tak skupina Lunetik.
9: Hlavně Vašek.
7: Dobře.
9: I Aleš, ale.
7: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
9: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hasy.
7: Aha, dobře, krásné. Takže raději nějaký jiný koníček.
9: Písničky Vaška Neckáře.
7: Vašek Neckář, takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
9: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pánbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, porodcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je Severní Morava nebo Jižní Morava?
2: To je Jižní, ne, kurňa.
0: Dobře, nemohl jsem si vzpomenout. Přijel jste z Jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju?
2: Já už jsem se toho všiml, ještě nechtěl lísknout ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Hogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Co, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás, kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte? A máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání...
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař, to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: Slivovica.
0: Ano, dál.
2: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: Tož aj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekže diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co? Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: No to se tam asi pěkně chlastá teda. Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás dětka zdravím vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuž tím ptáčkovi.
0: Ptáček je Rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, ptáček.
0: Jo, ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
2: Tož takové malé šprota, oni v tím bydlí jo, v Rině.
0: Kdo?
2: Tož ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
2: Já nemel ty strupe a vál. Podnikatel, já nemůžu být 3 dny, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo slyšaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Já nebyl ty strupe, nemůžu být 3 dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šuliny. Okej, už valí, jo.
0: No, aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.
2: Kde?

0: si jistej tou melodii.
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Vidíš tě kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to nějak kouslo, já nevím.
1: Tesla Rožnov pod Radhoště, 50 vatů. S takhle můžu jít do řitě a nesoutěžit, ty.
2: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce, ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
3: Skvěle zvládlo to Karla, až pro to pocnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
2: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující. To je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Karera's show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
3: To byl dneska název, vole, naschledanou si s tím kole.
2: Naschledanou, přátelé.
4: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
4: Velmi správně. Tak jak to vezmeme? Tady bych udělal takovou hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano? Pane, vy ale máte porost, takovou hlavičku. To je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco neto.
4: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
4: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to
4: no,
1: ne, ne.
4: Tak
1: ne,
4: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, jo, au, au!
4: Ale nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor!
4: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
4: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No, proč to?
4: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
4: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
4: ale
1: ne?
4: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
4: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to
4: aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
4: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to
4: no,
1: je prosím.
4: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, no. Na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
4: Ale to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lazaři.
1: Jo, to bolí, to mě
4: sakra, já vám říknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
1: To vidím, to cítím.
4: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: To pálí.
4: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no... To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhaný.
4: To vás ani nesmí napadnout. Takhle oštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
1: Ano, profik jste mě několikrát.
4: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: Já!
4: To nic, to se muselo stát, když se tak navrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci ještě zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
4: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí, se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A, bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

0: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
1: Já bych si to chtěl jenom...
0: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
1: Já mě se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
0: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
1: Já vím, mě se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
0: No počkejte,
1: informaci.
0: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
0: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
0: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
0: No ano, do rozhlasu, ano, a proto rozhlas... jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
0: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
0: Prosím zase, vás, tak už si to konečně napište.
1: Vidíte, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je. Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
0: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
0: No, dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
0: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
0: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
0: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
0: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co.
0: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
0: Ale jako, ne,
1: to je název, já rozumím, otázka. To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
0: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
0: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
0: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se mne, kdybyste se mě to...
0: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
0: Alibi?
1: Alibi, ano.
0: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
0: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
1: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
0: Prosím vás, a to si takhle píšete?
1: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
0: Ano.
1: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
0: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
1: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
0: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
1: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
0: No ano.
1: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky. Přesně.
0: Na borůvky?
1: Ano, ano.
0: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
1: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
0: No
1: to prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
0: Ale ne, tak já vám věřím,
1: no
0: to
1: ne,
0: není
1: tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No, 15 hodin.
1: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No tak v 21.
1: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
0: No,
1: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
0: Josef Šumferle?
1: Šumferle, ano.
0: Šumferle, Šumferle.
1: Takže...
0: To jméno je mi totiž nějaký povědomí.
1: Yeah.
0: Jo, Josef Šumferle.
1: Šumferle, ano.
0: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
1: no?
0: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
1: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
0: No,
1: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
0: no
1: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
0: Počkejte, to bylo nějak
1: teď si...
0: na mý narozeniny 20. dubna.
1: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
0: No jo.
1: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
0: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelny, čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
1: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
0: No vloupání do spořitelny.
1: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
0: Souhlasí!
2: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukáží svého tatla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, 10, 100, některý i víc. A přesto to byl můj učitel, a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je vycpaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec, jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Friskyřicí, a tam by takhle furt rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevím, jestli nějaký vyklamečku mají milý taky chrastitce. Promiňte. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi... Po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tak říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 let jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížeteho Hodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli první. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy. Budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
3: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
2: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší jako nerozdivočího pořádně a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky stříhnout. Tebe nemám, ale on to byl hechtář, on se vám hechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Jen tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně.
3: A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičeného.
2: To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
4: Vrána.
2: Vrána. Jo, vrána, to je takhle.
5: Mm.
2: další. Tak?
4: Špaček.
2: Další. Další. Ještě jednoho.
5: Křivan.
2: To je, pardon, jsem to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf! Haf! Haf! Haf! Haf! Haf!

0: Broskvo, vole, tohle je švestka.
1: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláchl, tak to má furt ještě 40.
0: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
1: Nech je v klidu
0: sedět. Já myslím,
1: sedět.
0: Že se měníme.
1: Ne, neměníme se.
0: Aha, tak pardon.
1: Co říkáte...
0: Já už to říkám další dotaz.
1: Počkej, to není celé.
0: Já vám to zdržovat.
1: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
0: Jo.
1: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše ne. Politiky.
0: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
1: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
0: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
1: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
0: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
1: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
0: Aha, no tak...
1: No já sebou nosím sluneční.
0: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
1: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si myslel...
2: Ukácená Majka! Stožárku. Klepne.
1: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím, jak komu, ale mě ano.
0: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
1: Karel.
0: Karel. Karle, nejsem volný.
1: To byla samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
0: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v Českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
1: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
0: To je optimismus. Květnu.
1: To je nádhera.
0: Měsíc lásky.
1: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Náhlovský.
0: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát připařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti, a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka, a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze, takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože ale to mě rozlobilo, a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny, a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si pořád v kuchyni.

takovej kyblik k lihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak je sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem legálně vynes nahoru, kde ten kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.

0: Diener in Herr Schustermeister Kajetán. Wo kann ich dir sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice, pan Ševcovský mistr, a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vater, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy, kdo basetl, wenn du mir nur einmal einen Scheiß-Czechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel. Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku. A ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Vždyť já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslej.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
5: Jak je to dál?
1: Geste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použijí raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak copak, copak. Also was, also was. Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás nuctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Pippi?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte jí entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, ich gehe za ní a dám to do Orlingu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
3: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No dejme to.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt ty německý jazykový znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku. Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Pátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
6: Josef.
0: Gertrudo.
6: Brzy.
0: Co? Co bude brzy?
6: Jazyk.
0: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
6: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
0: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
6: Být, býty, kobila, být.

0: Bendy.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu šefcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustermástr Kajetán. Náda si šen. Voni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Voni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne jeden kurkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nestou?
1: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte.
4: Mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5.
1: To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
1: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
1: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
1: Jak konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá.
1: Copak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
1: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
1: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Maneš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwal, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwal. Vítám, Josef. Tak co, už jsi to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
4: Gertrudo! Gertrudo!
5: Josef!
4: Gertrudo!
5: Ž!
4: Ne!
5: Ž!
4: Ne!
5: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
4: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
5: Václav.
4: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
5: Josef, ich verstehe nicht.
4: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
4: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
4: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
5: Ř.
4: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
5: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
4: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: No, tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představují. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
4: No jo, německy nerozumí tatík ani slov.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
6: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
4: Cože?
6: Einkaufen gehen lassen müssen.
4: Aha.
6: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
4: Ano.
6: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
4: Aha. A když se zase uvidíme?
6: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
4: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
6: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
4: Fajn, tak v úterý.
6: Auf Wiedersehen, Liebling.
4: Naschledanou, miláčku.
7: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
4: Tak ukažte tu hudbu. Je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
4: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
4: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
4: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Film. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Na zdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Gertrudou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl Štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jí budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně.
4: Dürfen.
3: Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnému Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nichts, dír nichts je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který nevíčí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si prosil.
5: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
5: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vidět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
6: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlast.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je? Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadám. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebožníci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vodí z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A rodiče ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se Nepředstavuju, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Vokraní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr husám, šišky a mě tím
1: cpal. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku. Já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co?
1: No tak co? Ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete.
0: Jak?
1: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněž, jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněž...

0: šťastnou cestu.
1: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, o tu přijde, režisér Jiří Wenzel.
2: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
3: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
4: Proč jako malý? Vrchní topič?
3: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
5: Peter
3: můj
5: sen. Peter má dost na píly, no.
3: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
5: Doufám, najdu jedno.
3: Ale co by to vás to píly, jsem tam nehledal.
4: Vy jste se prál někdy? Civil.
3: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
4: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
3: Jo.
4: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny. A tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct. Jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
3: Marka tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
1: Že se pak na nic nezbude.
4: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokud k ničemu nedošlo. Překvapení.
6: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobní životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
3: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
1: No a jak to začalo?
0: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta

0: Času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun, a pak před jejich vrácením zemří. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
1: Byl jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo? A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš? Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl bys si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry, kolem toho bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo, opravdu brutální zákrok, jo, nevy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal, dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy, to neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být, jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup, tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale, jo, na rukou takovýhle svaly. Jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy. Jo. Abys ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den. Vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco? Já co? Já co? Kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřek, už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám 5 lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích. Jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letiště si byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou. Jo? Víš, tady kejvá, jo? Jak to? Jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš? Já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď má v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, odtoč se okamžitě do Iráku, než ti tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, tam svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem tam do toho hodil to, tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říká, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo, já jsem říkal, proč? To se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říká, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. Já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal podruhý o telefonní číslo. Vy to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. To jsem tam hodil ten dešník a mu povedal, si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. V okus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo, jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On povídá, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno? To ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říká, tak kde si teď koupím lístek? No, nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerejvů, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
3: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinařského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl, šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, jdeš ní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhý krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do průhonic, v průhonicích jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? To jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, jete, já pá, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou, a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku, a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňou a pán Hanzlíku, pojď se, nevíš, co jsem si vzpomenul.
2: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
4: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosnice? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Ne? Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdej med. A za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamník, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slámy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
2: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
4: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Ty myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
4: Plnovous.
3: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
4: vypil,
3: no tak skvašenej,
4: ano.
3: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej,
4: ano.
3: A mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
4: Klích?
3: Ne polivku, klích.
4: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
4: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
4: Jo.
3: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
4: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
2: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
5: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože mám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice. A
6: my to u nás?
5: Ne, to nebylo u vás. Ne. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
3: ne,
5: teďka. No, protože...
3: Proč ne?
5: Ale, tak se...
3: Proč ne?
5: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Pro proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no Ježíš Maria, teďka tato určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, ale teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Na... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice odvíz a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co. Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř. Říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo. Jenomže tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo. Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle to, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magneták.
6: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
7: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo? Ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo? Tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
6: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský.
2: který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
7: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
3: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidra svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka to na zaplacení.
7: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
3: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na dvě a tři zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku do zad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničem a už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vídle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský a říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden držel ten název, napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil, izopropyl propenyl barbitur, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se, stop, Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože, já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávali.
1: Dávali. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale tím, že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem. A teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu. Tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk. Nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? Já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Tak můžu...
5: Poděj, první!
3: Neraz skáču do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürbur. A Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou.

0: něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kolo a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No, kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dělám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, kterýho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobel autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk, no a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já mám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
1: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Františku, posaď.

0: se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, které se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: No tak ano. Je to pravda, já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech. Aby se vešli do Číny. A A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle zříká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každý musí mít gramotu právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě... jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry, no prostě. No, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. Tak, to jsou takový na maso. Ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no. Já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že. Ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal, o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No, oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap. Ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel nataženej v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zved a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, kdy se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
1: Kolik je v kabinetě map?
0: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
1: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
0: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
1: Zeptal jsem se ho, co chce dělat a Prokop na to.
0: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný.
1: tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velký mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školení nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohleděl po vlasech zrovna tu největší šeredu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak jsi se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop se na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
2: Tohle je ono,
1: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
2: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
1: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřenej o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
2: Bylo to zlý?
1: Zauhlal.
0: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka.
1: dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu. Bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
1: Co? S kým to tady rozmlouváte?
0: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
1: A vy něco potřebujete?
0: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuji splašit něco pro svou sestru. Jo. Nepila, hrabala, párala.
1: A dejte pokoj.
0: Co dejte pokoj?
1: No jak dlouho?
0: Jak dlouho co?
1: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Nemluvala trošku?
0: Ne? Myslíte vyšinutá?
1: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
0: Tak bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
1: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
0: No až na to, že šilhá.
1: No tam, nepatrně,
0: já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
1: No a?
0: Celou dobu jedla z mýho talíře.
1: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně už jim nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
0: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
1: A teď to vím od vás.
0: Ale houby, víte, já říkám, že nepila, ale...
1: Hrabala, párala.
0: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
1: No jistě, o knihách. Je, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá. No, tak...
0: To jsou autoři.
1: Knihy?
0: No, já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
1: Jo, no, tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
0: Fakt?
1: No,
0: to byste byla hodná.
1: Na představení.
0: Tady je? No. A ještě řekněte, že je tady voze.
1: No jistě voze.
0: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
1: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
0: On nemá Chryslera?
1: Chryslera. Milí kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
2: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav. A
3: jo, jistě.
2: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
3: A to nic, mě to v šatnách už ukradli víc. No, prosím.
2: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
3: No, víte,
2: vás...
3: jak to běhá.
2: No, že jo, včera jste prý byl v Rokycany. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
3: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
2: Rád to píšu, rád. Ano.
3: Krutá,
2: ano.
3: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kde pak amu? A muselo se žít.
2: Tak.
3: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi. Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
2: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
3: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
2: Bez kostýmů?
3: Ano.
2: Co jste hráli?
3: No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
2: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
3: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
2: Ano.
3: Někdy po nás diváci také házeli rajčata,
2: aj.
3: Vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
2: Vydrželi.
3: A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
2: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
3: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko. Fuj, to jsem si spařil držku. Ona mi to vždycky vaří takhle horký, jo. Sakra.
2: Ale to nic, myslím, můžu. A mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
3: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
2: Takovej doušek.
3: No, prosím.
2: Logr. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
3: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
2: Tíhnul, já to napíšu.
3: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
2: Aha.
3: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek. Ano. Víte, to byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk. Nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Yeah. Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyším, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. To ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte? Ano. Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
2: Na lidské nohy.
3: Ano, homo erectus, ano. Jak se říká. Erectus.
2: Ano, to poznamená.
3: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
2: víte? A co jste tehdy říkal?
3: No tak první moje role byly bez textu, víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil.
2: Co jste si všechno myslil?
3: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl. A kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
2: Ano.
3: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurža, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
2: A není? Nebo je?
3: Není.
2: Já jsem teď nevěděl, jak to.
3: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
2: Ano, není.
3: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky, na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.
4: Tady běhám po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
5: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
4: Aha, šipky, no jo. No, já hledám právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
5: Zajisté, co si přejete? Prosím?
4: No, a vy jste tady jako takovej? Který má přes tohle něco jako dělat?
5: Samozřejmě, já jsem tady referent.
4: Co jste tady?
5: Jako referent.
4: Ale jděte.
5: No.
4: No a vy jste doktor?
5: Ne, jsem právník, prosím.
4: A doktor ne?
5: Také, přirozeně.
4: No jo, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník.
5: To s tím nemá co dělat. Co si
4: no má, já mě záleží na tom, abych věděl, jak jste se učil. Ale. Ty mohu říct každej, že jo? Já si po vás budu dávat pozor.
5: Tak. No, k věci.
4: Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
5: Tak prosím,
4: no. Pane poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
5: To je důležité.
4: Začte rozumět při vašem vzdělání.
5: Ano.
4: No, ano. Tak u nás v domě,
5: ano.
4: Jako co bydlím,
5: ano.
4: Nenudím vás?
5: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi.
4: No, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
5: No.
4: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
5: Co se mu stalo?
4: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
5: Tomu pánovi.
4: No tomu pánovi nic.
5: A jak je to možné, to měl ale štěstí.
4: Jo, no, on tam nebyl.
5: On tam nebyl?
4: Ne.
5: No, tak pokračujte.
4: No, a dole šel zámečník se psem.
5: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
4: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
5: Ovšem, jo.
4: No, no jo.
5: No a co dál?
4: No počkejte, ten právě to nejzajímavější.
5: No.
4: A ten květináč?
5: No.
4: Nebo ty se zlobili bužík a kořenáč? No. No je to trošku těžší, víte?
5: To je stejné, no prosím.
4: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul k tomu psovi zrovna před šumák.
5: No tak to se vlastně nic nestalo.
4: Je, nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako by se nestalo, co to veme? No. Ona toho psa ranila mrtvice.
5: Co?
4: No mrtvice. Ten...
5: Toho psa ranila mrtvice.
4: No páče, lek hrozně. Koukete, kdyby vystešil a spadnul před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám... Spad kořená přečuma. Dovolte. No ne, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
5: No tak co, o co se jiná, tak
4: co se jiná? No a to je...
5: Zahranila mrtvice.
4: Jo.
5: To se nestává přeci.
4: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
5: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
4: ne,
5: bylo?
4: Ne, to byl ratlík.
5: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
4: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
5: No jo, no
4: on
5: tak...
4: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama, jej.
5: Podívejte se,
4: já
5: to
4: se
5: vlastně,
4: dívám.
5: Ten pes pošel stáří. Ne?
4: No, já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
5: Jaký krejčí?
4: No tomu patřil ten pes.
5: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
4: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
5: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
4: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
5: Jo, tak. No, a dál?
4: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
5: No?
4: No a já jsem smutný.
5: Kvůli tomu psovi?
4: Ale ne po tátovi. Já jsem Václav Smutný.
5: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
4: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
5: No.
4: Já jsem to viděl.
5: No.
4: A já mám být jako svědek korunovaný.
5: No. Co?
4: Koruní.
5: Koruno. A o co vám vlastně jde?
4: No, on ten zámečník, co je krejčí. Aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte.
5: No,
4: abstruhejte, no to vy neznáte.
5: Abstrahujte.
4: Co?
5: Abstrahujte.
4: No, když to vidíte, tak co se mě ptáte?
5: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
4: No.
5: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak,
4: no. Nenudím vás, pane?
5: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
4: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete? Dovolte.
5: No jo. No a co bylo dát, co vám říkal?
4: No, že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
5: no.
4: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
5: Za co?
4: No za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že byste jako řekl.
5: Počkejte, počkejte. Kam? Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
4: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že mě policejní výcvik...
5: Počkejte. Vy počkejte.
4: No, já čekal. No,
5: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
4: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
5: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
4: Ne. On nikom nemluvil a o sobě taky ne.
5: Podívejte se, pane Smutný.
4: Cože?
5: Podívejte se, pane Smutný.
4: Když vy odkud mě znáte?
5: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
4: No jo, to jsem.
5: No tak.
4: No jo, to je
5: tak,
4: pravda.
5: Když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
4: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
5: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
4: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
5: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
4: No, nenaváděl.
5: No tak co vlastně chcete?
4: No, Jezus, Mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
5: No.
4: Vlastně rozumně.
5: No, rozumím, no, prosím.
4: Při vašem vzdělání.
5: No.
4: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
5: No, to jste mi přeci řekl.
4: To už jsem vám říkal.
5: No, ovšem.
4: To je zajímavé.
5: No.
4: Tak to by bylo všechno v pořádku.
5: No to je vyřízený.
4: Nehníváte se, že jsem vás držel.
5: Ale vůbec ne.
4: Ne, no tak to jste hodnej.
5: No.
4: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
5: No.
4: Co jsem dlužen?
5: No to je bezplatná poradna.
4: To je bezplatná poradna?
5: Všem, to je zadarmo.
4: No tak ona to bez toho za víc nestále.
6: Další prosím.
7: Dobrý den.
6: Posaďte se.
7: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
6: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
7: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
6: Nepovídejte.
7: Ano.
6: Sunejte brýle. Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Ale prosím vás, jak bych mohl? Od televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
6: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
6: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
6: Ano?
7: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
6: Nepovídejte.
7: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
6: Ale pane, deprese. To se vyní na televize. No to je jasné. Neustále propaguje... Obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
7: Nemůžete ho najít, ano,
6: no, jasné,
7: ano, tak to
6: jasné,
7: mě velmi deprimuje, to je pravda.
6: Ano, nebo máte, víte, vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky, sázej Matesa.
7: No. Že vy to vymýšlíte, tohle televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
6: Co pak?
7: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedině klidný spaní.
6: Nepovídejte.
7: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
6: Já už to mám. Končí souboj s pamětí, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
7: Jste podobný na bezruče.
6: Teď je to tohle. Promiňte, to já jenom tak pač.
7: Já se chtěl říct, poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste, vy jste Štrco.
6: Všecko je vám jasný, všecko znáte. Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
7: Jakou?
6: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti? A?
7: To bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá.
6: Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
7: Počkejte, pane.
6: A nebo už to mám. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
7: ale
6: že?
7: Dejte pokoj pro těch
6: neříkejte.
7: Ale kde pak?
6: Pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky,
7: tam mám
6: otázky spíš... střílíte od boku.
7: Ale kde pak?
6: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to vaše šíra?
7: A šašíra to nevím.
6: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: A to jo, nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslíš, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako mešťůke. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
6: Prosím, prosím.
7: Já jsem
6: prosím.
7: Úředník osobního oddělení, ano?
6: Prosím.
7: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak. Panem. Měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nad mnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je jiná dávka. Ne, to jsou dosti. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem spožitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do chuchle, všecko jsem pane vsadil.
6: No a jak? Jak to dopadlo?
7: Hučka, příběh poslední.
6: No co dál?
7: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je k steku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď si to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky, dotazníky, dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený.
6: Počkejte, Vel...
7: prosím.
6: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny?
7: Ano, velice pěkný.
6: A za druhé jste říkal barevný?
7: Barevný, ano.
6: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
7: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapů, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám, Jakub
6: Krčín.
7: Krčín, zjelče! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s nicnost z ryb, co děláte s jejich šupinama, a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
6: No co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
7: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
6: A víte, co já dělám ve volném čase?
7: Co děláte ve volném čase?
6: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
7: Ano.
6: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
7: No prosím, prosím, poslouchám.
6: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
7: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplný břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhletu báseň.
6: Prosím.
7: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Byli tři Japonky, cipili, pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, saxonzone, cipili, pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Boli tři Japonky. Cipili, pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, saxonzone, cipili, pompone. No prosím.
6: Říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
7: Ano.
6: Tedy skutečnou i básnickou.
7: Ano.
6: To vám musím říct opravdu.
7: Ano.
6: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
7: Ano.
6: O těch dotazníků.
7: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky, otázka za otázkou. Otázky na mě padají, já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde na to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
6: Prosím, se stačí. Stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
7: BZ, co to znamená?
6: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
7: To znamená dělat co?
6: To znamená, když nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
7: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
6: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
7: Já jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
8: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
9: To je fakt.
8: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
9: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
8: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
9: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
8: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
9: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
8: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
9: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus. Během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
8: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
9: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
8: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
10: Jste viděli, že dovedu recitovat i bez pomocí motouzů. A sem tam i nějaké to gesto udělám. Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ažmilit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně. Co všechno vykonal jsem pro národ, národ jenž to neuzná, je pro národ. Už jako malý chlapec s obručí, chtěl jsem jej vymanit z rakouského područí. Já za života nedočkal se slávy, za své vynálezy, všechny z vlastní hlavy. U jedněch setkával jsem se s výsměchem a u druhých většinou také s výsměchem. A Přitom jsem poradil Křižíkovi se světlem a Jiráskovi s temnem. Škoda, že nemohu vykouknout z hrobu. Rád bych si prohlédl tu vaši dobu. Tu dobu volnosti, slávy a vzmachu, kdy Čech již pramálo z Vídně má strachu a Slovák, bratr náš, zbavil se pešti. Oba jsou šťastni, až hlava jim přežije. Ještě, že dělí je moravské valy, vždyť by se láskou snad umačkali. Až mi lid odhalí pamětní desku z bronzu, podobnou jako ulil pro Nerudovic Honzu, pamětní desku na starém domě bude už po mně.
11: James?
12: Prosím, pane.
11: Počul si aj ty ten strašný buchot? James?
12: Nie, pane, já jsem spal.
11: James?
12: Ano, pane.
11: Ty první předchodca gorily. Já se tě nepýtám, či jsi spal, ale či jsi počul ten buchot.
12: Ja, ano, pane, už rozumím, ale žiaľ ten buchot jsem nepočul.
11: James, priznaj se, ty jsi spal však.
12: Ano, pane, na pravom boku, tak, jako jste mi to ráčili prikázat.
11: Ale to nebol obyčajný buchot, James. To bol strašný buchot.
12: Ak to bol strašný buchot, obávam sa, pane, že ide o nejakého ducha vášho nebohého strýka, Pfeifferkla.
11: Ach, Pfeifferkel. Myslíš, že tu ešte straší?
12: Áno, pane, slúbil to vašej pani matke.
11: Tak si ho pôjdeme obzrieť, James, keď je taký nervózny. Ber fakľu a ideme do veše.
12: Ano, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pane?
11: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie.
12: A nemohol by som radšej zobrať baterku, pane?
11: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd.

0: James?
1: Ano, pane.
0: Ty braučová hlava středného doletu. Okamžitě si to daj dolů. Ještě se ťa Pfeifferkel nalaká. Víš, aký bol vždy bojazlivý?
1: Ano, pane, ten chudák se vždy nalakal, keď uviděl vašu paní matku bez líčidla. Nakonec ved preto aj umrel.
0: James, kam to světíš? Sem posvět na schody. No, jako mám kráčat?
1: Ano, pane.
0: A toto je čo za gebolo?
1: Nechytajte to, pane, veď to je ľudská hlava.
0: Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James?
1: Ešte stále to držíte v ruke, pane.
0: No a čo tu mám držať v zuboch? Či čo?
1: To nie, pane, ale držíte to za jazyk.
0: James! Ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu.
1: Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka.
0: Ukáž? Na môj dušu. A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on. Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný.
1: Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás.
0: No, obraz? To je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná.
1: Ano, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás.
0: James!
1: Ano, pane.
0: Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja?
1: S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole.
0: Naozaj. Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James?
1: Áno, pane. Nešťastná náhoda vtedy na večírku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde.
0: A ako strašne machroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to.
1: Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakľa už dohára, bude tu tma. No, už dohrala, pane.
0: James, a prečo je tu tma?
1: Lebo nemáme baterku, pane.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: To ty si ma chytil za nohu?
1: To isté som sa chcel opýtať a ja vás, pane.
0: Chudáci, oni nás nechcú pustiť. Bolo by im smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty?
1: Ale ja, pane, a takto, po tme, veď ešte prehrám.
0: Neobováš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James?
1: Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou Dogou.
0: Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať.
2: Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
3: Hudební koncert? To je pleonasmus.
2: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
3: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
2: To netvrdím, ale hudební.
3: No, tak mluv,
2: koncept je terminus technik.
3: Tak povídej, no povídám.
2: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž, bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
3: Žinantní.
2: Žinantní.

0: vstupenka propadá, najednou koho nevidím, Miroslav Orlíček. Povídám, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
1: Měl, měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Ne, že má něco kulturnějšího. No, no. A nakonec byl, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
2: Tedy ne je proti České filharmonii.
0: Ne, ale tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, no, tvrdím, no. Já jsem
2: já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
2: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
2: No jo, to byl. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to
0: předem. Takhle to šlo pořád.
2: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, na Češ se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat. A na co má tu, že ten na ty lidi zholí.
2: Ano.
0: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátil. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo fort tak. Pak se začal rozčívat, řekl, Tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já se si všim.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je pokřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: upravit. Na práci, ano,
0: zrovna tak. Ano, no.
2: Který si nevrz za celý večer.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honorářů a tak dále. A
2: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro že koncert, to koncert, koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
2: no,
0: nebo
2: počkej,
0: čelo,
2: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
2: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
2: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
2: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
2: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
2: Jak hudba.
3: Já myslím, že teď je vhodná chvíle seznámit vás se strukturou našeho souboru. Jednak teda jsme dneska zrovna rozšířili soubor o jednoho řadového člena, sice Mirka Židlického, který hrál na flétnu dneska poprvé s náma a po tom dnešku ho teda bereme. Mirku, máš to v pořádku. Jinak já jsem vedoucí souboru a Jan je... předseda revizní komise našeho souboru. Jinak žádný členy nemáme zatím. Takový ex člen náš je Míša Štipich, který s náma občas, když může, když mu to jeho...
4: externí člen.
3: Externí člen.
4: Když mu to paní dovolí, tak s náma vystupuje.
3: Jeho úkoly dovolí. Já jenom... bych chtěl ještě říct, že to taky pro Mirka, který sedí vzadu a který to ještě nezná, co plyne z těch pravomocí vedoucího, mimo jiné, já to nebudu říkat všechno, protože to je dlouhý, ale například mám možnost udělovat pokuty až do výše 300 korun. To je všechno napsané na papíře, vytištěno je to, ne, to my jsme si nevymysleli, to je v rámci svazu hudebníků, to znamená, my jsme jenom jedna taková skupina, která
4: buňka,
3: realizuje,
4: vlastně,
3: buňka, která realizuje ty stanovy, takže pokuty až do výše 300 korun, například za neupravený vzhled při představení nebo...
4: Je ukázněné chování při zkoušce.
3: Když nejsou vidět uši, nebo tak.
4: No, když jsou vidět moc dlouhé.
3: U nás ty pokuty já navrhuju a schvaluje je Jeník.
4: Zatím to nebylo příliš účinný nástroj řízení toho souboru.
3: No tak teď, když máme konečně člena, tak mu můžeme dávat pokuty.
5: Jízdenko.
6: Prosím. Soudru, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
5: Cože?
6: Lužec pod Smrkem.
5: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
6: Ne prašivka, to je obec.
5: Co?
6: Obec Lužec pod Smrkem.
5: A to je někde v horách, že jo?
6: Ano, v Jizerských.
5: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Ty smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
6: Soudruh, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
5: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, lužánky?
6: Ne, lužec.
5: Jo, lužec.
6: Pod smrkem.
5: Teď já vím, se dívám. Tak, lužec, pod smrkem.
6: No.
5: Helejte, víte, že to tu není?
6: No musí to být lužec pod smrkem.
5: Není, lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
6: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
5: No teď se dívám, koukejte, Amalí,
6: Lužec.
5: Bavorov, Bíňa, ne. Chcete boč?
6: Ne, proč?
5: Co?
6: Proč boč?
5: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv, nechcete brloh?
6: Ne, nechci brloh.
5: Jděte do brlohu.
6: A proč?
5: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
6: Tak,
5: no jo.
6: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
5: Jo, jo, o dušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
6: Co druhý? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec. Pod smrkem, no, Lužec.
5: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
6: Teď v zimě?
5: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
6: No,
5: je jo.
6: Ale ne.
5: Co?
6: Jo, tak počkejte, se, Lužec, pod smrkem.
5: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlohu.
6: No, tak dál, Lužec.
5: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Maši Cinobanský.
6: Soudru, já pospíchám, Lužec hledejte.
5: Herko, tak neplejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce a Malín, až.
6: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
5: L?
6: No,
5: Herko,
6: L.
5: To bych
6: Lužec, L, Lužec.
5: Jo.
6: No tak hledejte L.
5: L, to je po ST, víte?
6: Ne, co pak neumíte abecedu?
5: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
6: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a pak L.
5: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
6: No to já nevím.
5: Jo tak, mě spletla postel.
6: Jako?
5: No po STL. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak K. Tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
6: No a
5: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
6: Lužec chci!
5: Do kláštera, nechcete je?
6: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
5: Lužec, la, le, li, lu. Lužec!
6: Lužec!
5: Tady to je. Lužec.
6: No výborně, co?
5: Lužec nad Vltavou.
6: Ne, pod smrkem!
5: Cokra, vy jste nějaký absolutní.
6: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod smrkem a ne nad Vltavou.
5: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod smrkem.
6: No tak, ale pod smrkem.
5: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
6: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
5: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
6: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
5: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
6: Co je to?
5: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
6: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
5: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
6: Já nejdu nikam.
5: Já to vytočím.
6: No.
5: Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
6: Pod smrkem.
5: Pod smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod smrkem? Ano. děkuji vám srdečně, 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
6: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
5: Holko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
6: No tak
5: to máte čas.
6: No tak, tak mohu jít.
5: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
6: Tak děkuji vám.
5: Prosím, naschledanou. Halo, halo, počkat, počkat, co to nesete?
6: To je židle.
5: No to vidím, tak to pr, zpátky.
6: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
5: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
6: No jak to, na židli?
5: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
6: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
5: Jo, v novostavbě, víte.
6: Vy mě znáte?
5: Ne.
6: Tak jak to víte?
5: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
6: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu ji k ní do Lužce pod Smrkem.
5: A vlakem?
6: A přece nepůjdu pěšky.
5: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
6: Soudru, já opravdu postukám. Pusťte mě tam i ze židlí.
5: Pak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
6: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
5: No podle by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
6: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
5: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
6: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
5: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
6: Teď je 10.
5: Ježišmarja, už 10?
6: Ano.
5: Hargo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
6: Ale prosím.
5: Budete tak láskav.
6: Ježišmarja!
5: Co se vám stalo?
6: Ale židle byla nová.
5: Co, nová židle?
6: Jo.
5: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
6: Děkuji vám.
5: Šťastnou cestu.
6: Děkuji vám.
0: Napsal nám dopis náš kamarád.
7: Ze Švýcarska.
8: No.
7: Už se tam narodil.
8: Počkejte, on tady studoval, aby jako studoval vysokou školu v Praze. No.
0: Už tam vyrůstal od malička. A napsal nám tedy dopis, že se zase po dlouhé době přijede podívat, jak to tady vypadá, ale že nepřijede sám, že s ním přijede jeho kamarádka, Švýcarka, učitelka, velice půvabná slečna, jak jsme později zjistili.
8: Ty jsi to zjistil.
0: Co?
8: No já jsem zjistil, že učitelka a ty, že je půvabná slečna. Takhle to vždycky, děvčata, opravdu, no.
0: To máš těžký, když ti říkají E.T.
8: Ono tak, Oldo.
0: No,
8: a třeba to někdo poslouchá.
0: Ten náš kamarád dále psal, že tato slečna bude v Čechách poprvé, že je hrozně zvědavá, jak to tady vypadá. P.S. Vymyslete něco, aby na to do smrti nezapomněla.
8: No, to se obrátil na ty pravý teda.
0: Dlouho jsme si lámali hlavu, říkali jsme si, co ještě víc můžeme vymyslet.
8: Ano. Ale nakonec jsme vymysleli opravdu ďábelský plán.
0: Tak.
8: Takhle, že totiž ta Švýcarka půjde po Praze, po předem určený trase. A na té trase se prostě budou dít takový šoky, který my pro ní zinscenujeme. Takový recese, jo, naši kamarádi a my. A byli jsme právě zvědaví, jak ona na ty situace bude reagovat.
0: Navíc ten náš kamarád, co ji tady měl doprovázet, měl u sebe takový malinkatý magnetofonek. Takový malinkatý magnetofonek, tady zastrčený to měl.
8: Teď ho má Olda?
0: Ale je to hloupý výrobek.
8: No.
0: Nahrál si všechny její reakce,
8: no.
0: My jsme si to pak nechali přeložit, no řeknu vám, sklízeli jsme plody.
8: Kombajnem, to byla ženě recesist.
0: Vůbec. No ale jak to vlastně všechno začalo?
8: Ano. No, začalo to na Silvestra, je to asi 2 roky, u Orloje na Staroměstském náměstí kolem 6 hodiny večer.
0: My už jsme byli připraveni na stanovištích, jak to dopadne.
8: Ano.
0: On s ní jde, ona nic netušila, přestože tady byla už 2. den.
8: Ano.
0: Orloj se jí velice líbil, zatleskala a najednou si všimla, jak kolem obchází dívenka ověnčená fotoaparáty a dělá na tuto dvojici cvak, cvak, cvak.
9: Cak, cak, cak.
10: To děláš nádherně, škoda, že to nevidíte.
9: Samozřejmě, že to byl, jak se říká, náš člověk.
10: No, kamarádka, že jo, to byla, no.
9: Takže ona si ji všimla, no. Obrátila se na to naše kamaráda, co ji doprovázel, a ptala se, prosím tě, ty jsi tady studoval, ty umíš trochu česky, zeptej se, co ta slečna chce, pořád na mě dělá nějaký posunky, já tomu nerozumím. Moment, já se zeptám. Přistoupil k ní. Co byste si přála, co chcete? A ten náš člověk říkala, nechtěli byste se vyfotit vy dva v uličce lásky? Co? Teď ji to přeložil, ta mrkla na hodinky, půvabná švýcarka, a povídá, no tak moc času nemáme, ale počkej, tady je ulička lásky? Že jsi mi to neřekl? Já bych strašně ráda poznala českou uličku lásky.
10: Já taky teda.
9: Já viděla tolik uliček lásky, ale českou jsem ještě neviděla, pojďme se podívat.
10: A šli.
9: To jsme právě šli. Chtěli jít takhle navnadit. Ano. A českou uličku lásky jsme umístili jak je Karola ulice v Praze na Starém městě, tak tam je takový průchod, no...
10: No, zaplivané, no, tak normálně.
9: To prostě normální průchod. A to byla česká ulička lásky. On s ní jde. Teď výjdou ven. To je všecko? Ano, to je všecko. Počkej, to byla ulička lásky? Ano, to byla česká ulička lásky. Počkej, to mi neříkej. Ty tam ani tam nikdo nestál, ani tam nikdo nebyl. No jo, to víš, tady se lidi mezi sebou nemají moc rádi. Aha, šli dál do kavárny Hat.
10: Ano.
9: A tam bylo domluveno se servírkou, že jakmile tam vejdou a poručí si typicky český drink, tak servírka věděla, co má přinést. Takže oni si sedli, oni doporučil typicky český drink, ona popravdě řekla, že to ještě nepila, objednala, pozvala ho dokonce. Za chvilku přišla servírka, donesla dvě sklenice, tam byla voda, led, hřebík.
10: Ale to byl nápad servírky hřebík, za to my nemůžeme, ruce pryč, hřebík to mi ne. To.
9: Aby to byl ostrý nápoj.
10: Ano.
9: A na okraji té sklenice, jako je, tuším, gin fizz.
10: No, tam vždycky bývá cukr, že jo.
9: Tak zde byl pepř. Tak čin, čin, ahoj. Vypila to až do dna, tento český nápoj, ale statečně. Dáš si ještě, ne, už ne. Zvláštní. Zaplatím. Kolik? 500 korun. Cože? 500 korun? To je nějaký drahý, nezdá se ti? Já mám pocit, že to snad byla jenom voda. No jo, to víš, to je taková zvláštní voda, česká voda, drahá voda. Taky si všimni, že si to tak hned tak někdo dovolit nemůže. No to je pravda, nikdo to tady nepije.
10: No a šla dál.
9: S tím naším kamarádem.
10: No, až na kampu.
9: Tak. A tam uviděla...
10: Následující obraz.
9: Obraz, to byl výjev. Náš kamarád, zase náš člověk.
10: Ano.
9: Stál na popelnici a vázal si smyčku. Teď oni jdou kolem. Keskese, co to je? Moment, já se zeptám. Halo, člověče, co tam děláte? No nevidíš, věším se. No dobře, to vidím, ale proč? Dostal jsem práci.
10: No to už byla úplně šílená, ta už říkala, pojď pryč, prosím tebe, pojď, já už prostě, no tak.
9: Ovšem, teď se stalo.
10: Náhoda, nádherná náhoda, protože jak ten kamarád se odvazoval, tak náhodou šel cizí takový starší pán s politrem piva, Silvestr, že jo, tak si chtěl trošku povědazit. Tak takhle jde, že jo, a najednou vidí, teď na něj kouká, pan netušil, co předcházelo ne, vůbec, netušil pán, že jo, a říká, jak to říká, počkej, to si musíš přivázat.
9: No, on na něj takhle kouká a říká, to si musíš přivázat a to hořeši větev, tahle te po tobou prdne.
10: Čech, Čecha nenechá ve štychu.
9: No, ale to nekončilo. Dál, akce nekončila. Naopak, teď to vrcholilo. Přijeli dvě auta, zasvištěly pneumatiky, rozsvícený reflektory, že jo? Sehraná bitka, jako...
10: No co jako? Dostal hezky přes zubu. No.
9: Teď, ji jsme dali do jednoho vozu, jeho do druhého vozu.
10: Mě přes držku.
9: Vedle chlap, druhý chlap, zavázeli jsme ji oči černým šátkem a...
11: Vyhlídková jízda Prahou.
9: Hezky takhle půl hodinky jsme ji povozili, to už opravdu nevěděla, odkud je. To Švýcarsko jsme z ní dostali.
10: No.
9: A po půl hodině téhle roztomilé jízdy jsme ji přivezli před dům.
10: Kde jsme slavili Silvestra?
9: Ano. Tam jsme si řekli, že jí to všechno prozradíme, jak to vlastně celé bylo. Ale než jí to prozradíme, tak jsme ji šoupli do sklepa, aby ještě zpytovala své svědomí. Šli jsme nahoru do pokoje, tam jsme se převlekli do kostýmu.
10: Bylo to trošku jako v duchu antiky, takový dogy jsme si půjčili z půjčovny, trošku jako já, Claudius, jo?
9: No.
10: Ale počkejte, ale nebyly tam takový zvěrstva, aby se nemysleli, že jako...
9: Ne, to nebyly.
10: No, zdaleka ne.
9: Ne, nebyly.
10: Z blízka nebo zdaleka ne.
9: Naaranžovali jsme vše.
10: No.
9: Rozdělili role.
10: No.
9: Jiří, co by eunuch.
10: On.
9: Tak pokračuj. Já, Caligula.
10: Ano, měl tam segru.
9: No a zhasli jsme a vyslali kamaráda, aby šel pro ně do sklepa.
10: Ano.
9: On šel pro ně do sklepa. No. Ta chudinka tam seděla na brambora.
10: Ta už klíčila.
9: Naprosto zničená. A už se neptala, proč, nebo jak je to možný?
10: Ne.
9: naprosto se vším smířená, pokorná jako beránek. Takže kudy šel on, tudy šla ona, až jej dovedl do toho pokoje, ona vstoupila, na jeho pokyn si sundala černý šátek, to už věděla, že musí čekat na pokyn, nic neviděla, naprostá tma. A najednou jedna svíčka se zapálí, druhá svíčka, třetí, čtvrtá, pátá, více světla, ta myslela, že zešílela, kde se to ocitla, no když uviděla tebe.
11: To byla v šoku, no.
9: A najednou začala rozeznávat ty tváře, co potkávala v Praze. Je, teď to je ta dívka s fotoaparátem, je to je tenhle ten, je to je ta servírka. No prostě pochopila, že to všecko byla
10: vymyšlenost,
9: že to byla recese.
10: Ano.
9: My jsme taky okamžitě odhodili masky.
10: No, já si nandal.
9: A povídáme, no samozřejmě, to bylo všechno vymyšlené, to bylo jako, je to bylo všechno domluvené. No ano, to bylo domluvené. A tam pod tím mostem, to bylo taky všechno domluvené. Jo tak. Takže vlastně, já teď nevím, ale jak, co je pravda a co je vymyšlenost. No to my taky nevíme. Někdy, milá dívenko, jsme jí pověděli, když odletěla. No, no ale...
10: Vlastně si odvezla to nejcennější.
9: Nám to nejvlastnější.
10: A nám to nejvlastnější. Začala přemýšlet.
12: Kdo by neznal tady Hrumburaka?
13: Jiří Lábus. Když seš tady, udělíme takový profil tvůj, co? Ano. Vysoká škola. No, tak my jsme to... vlastně spolužáci.
14: My jsme spolužáci, jdeš teda v jiném městě, v podstatě stejný podstatě rok, ale zajímavý bylo, tak mě bavila, dámu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý, ale tam jsme měli celou
13: řadu... Ale řekni, co si studoval, lidi to nemusí vědět, když se na tebe podívají.
14: Já jsem herec.
13: No, herec.
14: Jsem český herec.
13: No jo, ale studoval jsi herectví.
14: Studoval jsem herectví, techniku jevišní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevišní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu. Já vám jeden ukážu, já hrozně budu prskat, tady přibude pivo, to bude pivička hezká. Takže šla prokopka, prokopka, pět prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, jde tak, při potokem, pětka, pětka, pětka, pětka, tak pokud to bylo, nebo to bylo, a to vrtlo, nebo to bylo, se jsme tak zažalovali, to nebo nezažalovali, to oblivu to nebylo, v hlavní roli Jaruna Lovar, ale vladím do Zokora, vlaka, vlaka, vlaka, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky to!
13: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
14: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, se myslím, zkouškám takovou aktovku pro dva herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtí mě, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač počil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, prodíkám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! A to prodíkám nevydržel, otevřel to v okno, říkal, prosím vás, na té ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokutelně vyděsil, říkám, vzal paní profesorku, která učila techniku jevišní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a prodíkám ulichaně říkal, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme to zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby. Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a jako byl ještě 3 roky potom, no. To jsou ty bifetový taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, objednal si, dal si 2 chlebíčky, dal si taky na stůl.
13: To Francouz říká bifet.
14: No, promiň.
13: Bify?
14: No, jak si pán prostě bifet objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý, tak mají, a pak jde do prčic. A jde si pro pivo takhle, jo. Teďka se takhle přinese to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí, tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré, dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní mi to, ale byli drahý, nebyli tak levný. Chutná vám? Moc mi chutná, moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně ty tašky. Za červené lešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mně, bylo to v Koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky teda, dal jsem si tam vepřové knedlo zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, dovolte, říkám, sorry šéf, a prdne mi ho zpátky, no.
13: Na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám v televizi, často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší, jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
14: Jaruš Hanus.
13: To je kamarádka. Oni si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak.
14: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Ne, jo, takhle, jako, že jsem jako její
13: tajný vztah.
14: Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letitý přátelé, kamarádi, ano. Tam byly i takový tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale je to teda moje...
13: Horší by bylo, kdyby se ptali, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
14: A je to moje opravdu letitá, velice dobrá kamarádka, přítelkyně, můžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, tak já tam vždycky sedí, že v tom pořadu taková jako sošná, taková vážná paní, něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala k narozeninám, které mám v zimě. Speciálně takový digitální hodinky, který funguje jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jenom sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, že jo. To, a ne, se probere trošku, zamžůra, podívá se kolik je hodin, zmačkne to. A ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmí. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a se vykračovali, ta starší udělala toho mladšího chlapečka, jo, to oni našli si mají školu za rohem, tam právě na Palmovce, že jo. No tak se hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, tak kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, jdeme pozdě. Vy se vyděsili, kdyby se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou. Ne, my musíme do školy. Říká střih, Jarka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, si představte, že... Strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. To, co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaké zákuse. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se druhý den po 10. dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona je teda báčná kuchařka, jednou se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12-letou holčičku nebo 10-letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají zároveň. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, dvě kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak to chceš, holčičko, ale maminka nám z toho bude dělat džus.
11: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce?
13: Než mu hovorím.
11: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i esteticky. Já bohužel tady většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě... A to je škoda, mám krásné nohy.
14: Ano?
11: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám nohy člověče...
14: Já vím, že by si ale
11: ne. Ne, ne. Já mám nohy, mě nedávno je odlejvali do sádry.
14: Ano.
11: Jako někomu dělají.
14: Posmrtná maska, no.
11: Tak mě dělali posmrtný nohy. Ano. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě. To. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem o kumštu a tak, tak jsem si sestavil takové desatero. Teď pozor. Milane, píš
14: si to? Já si to,
11: budem
14: písat.
11: O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola.
13: Kterou... Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale nevím.
14: Já ti to potom dám na číku.
11: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechodu.
15: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl. Já stenografuji.
11: Při přechodu. Například, když jdete na jeviště zprava doleva, zleva doprava, ze předu dozadu, to se tak, některý režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
15: Nebo střelit.
11: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér říká, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako přešlapovat a nohu po nohu. Ne. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne, stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo, stoj špatný, projeviště špatný. Ano. Kdo to řekl?
13: Shakespeare.
11: Kdo to řekl?
15: Molière.
11: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové, Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stoj špatný, já jsem tam jako přimyslel, jako žert, projeviště špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a žertovní. Čili stát jako... Snad uvolnění je to. Za třetí, pán, když je na jevišti schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a to nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stále takhle.
13: Ano, ano.
11: To by jako podivný, že stát. Ne, vždycky takhle jako stát, malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté, zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
13: Jsem ti hovoril.
11: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes, oba bosky a přitom oba ve smokingu.
13: No, a ponožky?
11: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavu. Uh-huh. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlých. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Sám. Nekopat, naopak, když spadne rekvizita, ale to je, co může být cokoliv, že? Tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má dlouhý šaty, že jo, nebo prostě pod něco, za něco, ten, zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, je oblé, že je tak žertovní předmět. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo, a uvidíme, co si s tím počneme, jo?
13: Ano. Ako by náhodou?
11: Jo, děkuji. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
13: Jo? Rozumím.
11: No. Špatně. Naprosto špatně.
13: Prečo?
11: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na tobě hrálo, že zakopáváš vajíčko. To nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, divné, hledišně poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím, můžem, mě, to zkus, no, samozřejmě.
15: Jde o to, aby horná část těla
11: hrála jakoby nic, jakoby
15: jako,
11: nic,
15: jako nic.
11: No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jakoby nic, od pasu dolů jakoby něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezky, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milan, víš, takový
15: pomocný
11: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že? Tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
15: Ano.
11: Soustředí lidi na nový téma v té hře. Já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jako by nic a najednou upustí.
15: Ano.
11: Tak to je zvoraný.
15: V tomto případě...
11: To jste...
15: Marie.
11: Ano. To možný. Aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
15: V tomto případě...
11: Nezakopávat. Ne. Nezakopávat. Vůbec se toho nedotýkat. Naopak. V tomto případě...
13: Sadnout si.
11: Ne. To bych taky neriskoval. Ne. Naopak to přikryj třeba kloboukem nebo mísou. Víte, spíš takovou do kalamitu vykryj. A nebo nějakým malým kouskem nábytku.
15: No, třeba, takovou drobnou rekvizitu.
11: Zkusíme to. Tady. No,
15: joj. Je to.
11: Joj. Jo, a je to vykrytí, to je dobrý, to ještě dáme na to.
13: Tak.
11: Kde jsme to skončili, já tady mám ten svůj, to svým desátý. Tak to bylo za pátý.
13: Ano.
11: Za šestý.
13: Nezesmilníš. No.
11: To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybělo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera nebo partnerku.
16: Ano.
11: Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
13: No, například Johanka z Arku.
11: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V komedii Française jednou hrál Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět do čeho kopu. No, pojde se vajíčko na noze, no. Ale zase názorně. Jeden z vás, třeba Julo, také se postav. A Milan, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
16: Ano, já si to
13: vědět.
11: Tak prosím tě, zásada je, buď nártem, tak, nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou.
16: Takže nikdy tak.
11: Ne. Nikdy tak, to bych se mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další, krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
13: Ano, FL věk.
11: Taky, ano. Ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat jaksi vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
16: No já si můžu.
11: Ty knír. Ne, nesunavej. Sluší tě to, Milane, to spíš sem dáme ten knír. Taky hezký pomocnej. Taky hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte jaksi věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž a jinak... Mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomene? Já jdu.
16: Ano.
11: No, co to bylo?
16: Ano.
11: Co to bylo?
16: Starý muž.
13: Mladé děvče.
11: Vítáme, líte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzí povahou kroku můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
13: Na černo.
11: Vej se žádlivě chodí. Na černo, tak je tak strana. Ale to by si musel líčit nohy.
16: Jinak chodí čašník například.
11: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má... Takzvané plochy nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
16: No tak chodí podobně i baletky.
11: Tak, ano.
16: Ještě nám je rozoznaně, akorát češníci mají tu ten obrůsok.
11: Tak.
16: To baletky nemávají.
11: No takže...
16: Baletky chodí ale tak.
11: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Či to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že hrajete důstojníka, tak stále být v pozoru, například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměstíčníka. Hrát jste
16: ne?
11: Ten totiž chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát nám, já ho taky ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no. Nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, prohlídili. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšiml. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po týhle tý větě jdeš 52 kroků do dál. Dobře, chcete mu vyhovět, to se stane, samozřejmě, to se stane. Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Týnci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena za mladá, ona hrávala divadlo za mladá, když si umělkyně dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra, a nakonec odbíhá, mizí jako ze světa, taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.
13: Taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kuta. On byl na korunku. A on někdyž do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře a jinak pořád králičí maso. Neviděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co ani platí. Říká, pozor, Člověče, nežer pořád ty králíky.
12: Inženýr B.
13: Nežer pořád ty králíky, ono je řádit ta myxomatóza. Říkám, prosím, to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. Říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci, a toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku, pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém, hele, to ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, říkal, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
12: Doktor B?
13: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru už čekal, že jsi pozval sestru. Kamaráda a dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
17: Nezvyklá ročáda.
13: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no já se domnívám, že mám myxomatózu. Říkám, myxomatu je přece králičí nemoc. Já vím, říkám. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, víš? Se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk? Říkám, přece z tohle nemocí budu žebrat nakonec. On říká, no protože, víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
18: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže, a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým Prahem rozbušky, dvakrát pak pod Drohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na vodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo. Příbor. Ručník. Denní styk s muži. Rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky mi celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin,
1: jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let.

taglia i lusci da luglio. Vai uia! Et uvertura.

Vás. Vás, oj, krásavica moja.

Pamirak iz Šorana, idi da moj na sabranje, da. Treći raz.

0: Девушки? А девушки победа!
1: Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française, alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápäti obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Jan Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopito. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopito. Ha, to je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narastla napríklad noha. Aby rúži narastla noha, aby jeleňom narastla noha, aby mokrej vode narastla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
2: Tak chcete si?
3: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
2: Myslíte?
3: Ne, nemyslím, to já pane vím, to já vím.
2: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Když ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat?
3: To... Ale to já pane ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
2: Jo, no posaďte se, mohla... posaďte se, posaďte se. No,
3: ano,
2: formulář, ten máte tady,
3: tak,
2: jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak
3: no,
2: to tam je, potom
3: dobře,
2: nějak klidu, jméno, příjmení,
3: ano,
2: jo,
3: tak,
2: jméno manžela, pokud jo. žije ještě tyhle ty věci, jo?
3: Jo.
2: No, tak no. teda vám řekl, jo, a pokud to tak. bude v pořádku, tak
3: jo.
2: samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale ano. řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
3: Mráček Antonín.
2: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
3: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
2: Jo, tak
3: no, jistě, já to tady
2: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
3: Hrobník,
2: jo,
3: no,
2: tak
3: no,
2: dobře.
3: No.
2: Poslyšte, paní...
3: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
2: Ano, ano, ano.
3: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
2: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
3: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
2: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
3: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no, proto bych potřebovala to oprávnění.
2: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
3: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
2: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
3: Jo, vy jste myslel daně,
2: no,
3: jako daně.
2: Ano.
3: Ježišmarja, já bych myslel daně jako daně.
2: Ne.
3: Víte?
2: Já jsem nemyslel jako vaší daně, ne, já jsem myslel tady...
3: myslel vaší daně.
2: Naše daně, naše daně.
3: Ano. Tak to jsme si
2: dozvěděli. No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
3: Já jsem jasnovidka.
2: No to koukám jako blázen, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
3: Já vám to řeknu, špatně.
2: Jako špatně pro koho?
3: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
2: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
3: no,
2: samozřejmě. No,
3: to
2: není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
3: Z koule.
2: Z koule jako z paměti, jo?
3: Ne, z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Veša.
2: No, říkaj to o mně, no.
3: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
2: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
3: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No, helečte, no to tady.
2: Ukažte mi to.
3: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčit každý, že
2: ale
3: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly.
3: Ne.
2: Ono vám to asi takovouhle už pomalučku rozsluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, helejte se, ale když...
3: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
3: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
2: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
3: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
3: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu, na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte, jo, to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde,
2: počkejte,
3: to drahý
2: Hračku,
3: pane, to
2: ale
3: nejde
2: tak, jako,
3: na
2: zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente,
2: no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, vaš... ale malíř se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: To je docela možný, u nás se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím bloďákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
2: jestli můžu, přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
2: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Ježišmarja. Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, teď za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
2: Cože? Kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
3: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda,
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě no. Seslalo samo nebe, no. I vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razítko.
2: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
2: vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo, tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo,
2: odhlenu.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No, tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
4: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tou scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, přesto řeknu, je taková roztomilá. Prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, co tam dělají. Pepíšek se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... taková dětská, že? Tak Lomikarovi, Lomikarovi dcery.
5: Ahoj, holky.
6: Ahoj.
5: Povídám, Jářku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
6: A proč jsi zítra?
5: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
6: Jářku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
5: Jářku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
7: To říká jenom tobě, ty vole.
5: Musím hlídat hranici, Anči.
6: A proč musíš hlídat hranici?
5: Aby sem nevlez nějaký křižák.
6: Aby tady nemaloval obrazy.
7: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
5: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
7: Co fote?
6: Je Niňčko na vás naštvaný.
5: Proč je na nás naštvaný? Co porád na nás chce?
6: Chce glejt?
7: Tak proč si Jářko nevybleje?
5: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
6: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
5: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
6: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
5: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
7: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
6: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
5: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. No? Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
7: Jakou básničkou se nám posmívají?
5: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
6: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
5: Jářku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
7: Ale ušetří za kremaci.
6: To je, Jářku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce? Ale stejně by vám to brnění slušelo.
5: Jářku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
7: Jako když tě přejede auto.
6: Auto? Jaký auto?
5: Bratře, co je to auto?
7: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
6: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
7: Bruto.
6: A ten druhej?
5: Neto.
6: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
1: Jo.
5: A jaká je to rasa?
6: Čistokrevný hladkosrstej špidla.
7: A odkud ho máte?
6: Z útulku.
5: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
1: Těžko říct.
5: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
6: Já nevím.
1: A co tam budem dělat?
5: To tam bude... To co včera.
7: Proč jsi nervózní, Jarčí?
6: Ona je nervózní, že ona zase nic a já oba.
5: Nebo, Jarčí, dneska bude všecko jináč.
7: Tak jdem.
1: A máte to?
6: Jo, máte to pro nás.
7: Co?
5: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
6: Což, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
1: A máte to?
7: Kytičku.
6: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
5: Já nevím, co to, co furt chcete, co teda my si máme?
6: To, co včera.
7: Co?
6: No prachy přece.
7: My žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
8: Jak je to na sekiru?
6: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.
9: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
10: Je Pepo!
9: 5 let jsme se neviděli, co dělat.
10: No nic nedělám, mám se dobře, mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, auto značky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a bohuž ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
9: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
10: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl. Tak kutám, dokud sype.
9: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
10: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
9: Sakra, ty taky.
10: Sakra, já taky.
9: A taky nevině.
10: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
9: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
10: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
9: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
10: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brdě.
9: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
10: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla no, kočka.
9: To byla počkej, počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
10: Jo, no? Vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
9: Jo, takže ty píšeš.
10: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
9: Co?
10: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
9: No počkej, ale za co tě teda platí?
10: No právě za to, že neuveřejňuju.
9: No jo, ale kdo?
10: No postižení.
9: No tomu nerozumím.
10: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
9: No, pošleš do časopisu.
10: Ha, nevak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
9: No jo, počkej, to už...
10: No, tak vidíš...
9: To mi svítá.
10: No, jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není zahozené.
9: No, to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
10: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, viď?
9: To bylo.
10: Jsme se podíli.
9: A skočí ti na to každý.
10: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
9: Sele?
10: Sele.
9: Hele, neměl bys...
10: Sele?
9: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda.
10: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
9: Beru a jedem.

0: Dobré ráno, vážení posluchači, dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy. Při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tam fízlové zrichtovali jak svině pytel šrtu. Že by se to otočilo. A, Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářky z nemocniče.
2: No a teď už je taky na čase po půl roce.
1: No, jenom aby se všem doštali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ale ty, Alkarli, co pajdáš ty? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo, já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo, hele. Puj, maso není, puj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo. A prej, nejsi bacha, za tohle se dřív střílelo. Tvoji patrony nejsou, a hele, koho to nevidím, marodí!
4: No nazdar, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti. Jedík taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy. Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, člověče.
1: Nejlépe dopadl kolega Maňas.
4: Jak to?
1: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak Munčelek nebo co, chytil se ty kyslíkový flašky. 9krát obletěl čekády a pak si pohodově přistal, rozumíš, na nároží.
4: Jo, jenom se hubou na bulldoze.
1: Jo, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Od dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
2: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
5: Aby ne, když se nejvěrnějších soudruhů zbavují. Dobře jim tak, paňat.
1: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Venců, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece puštili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
4: No jo, no, hele, bacha, bašník, hele.
6: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylaželi, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hněte, pač máte mraky práce.
2: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
6: No to je napad, aspoň nám korva nezbořne fabriko.
1: No, neboj, ale... Tak tam jdi, my za tebou budeme chodit na sekanou.
4: Je já na 3 písmenka.
1: To meleš.
4: Mě růmně.
6: Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak, prosím.
1: A dej mi 15 salámů, 2 housky a aerotonik.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Vejď, lajzíku.
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Je, fuj, tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec z motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce od vyjetýho voleje.
2: Ale to neměl umytý, to se ti zdá, on je takový celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek.
0: To je Kuba, jak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě mžouráš? Ty máš karedý zánět spojivý.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, až to vy tam si výplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to hlavní, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale někdy jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
3: Roza, písnický pálky přijeli, pomoz mi to vytáhat. Mám dneska něco extra. Hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, jak je levnej, ne?
3: Obyčejné šunkové, akorát, že ho vozím v té Avii už čtvrtý měsíc.
2: Tak si k němu místo šunkové napíše trvanlivý suchý, no, oni to zblajznou.
3: Ale tady máš ještě zlahude, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je puch.
0: Já to odnesu.
3: Hele, mladej, a tady v té bydně, to je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Au, hrdo, jdi ode mě s tím nožem.
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
3: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, no to je Lejzík maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě.
3: Ne, no tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl. A zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil buřt a zepředu vypad vůl?
3: No, to je tvoje máma, vole.
2: Ale nechá, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
3: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuju roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
3: Tak čau, Roza. Do prděle, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
3: A hele, ode dneška se nedovezu ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
3: Ty
2: si s ním teda zamec s Ksindlem. Pojď ke mně, ty šmudlo, už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo, si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohleto?
2: Nežíš na co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: A pojď se na tě pošeptám.
0: Jo, tak to znám. Tak mi říkají kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt zprostej teda. Já se radši se oblíknu, no. Z takový hic není teda. Skoro mi až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách. A ty byly v lednici.
2: Je, jejda.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách. A ty byly v lednici.
2: Je, jejda.

0: chlapete, vy jste básník. Odkud to kruvete? Mám jet spata se mnou do kanceláře, až tam čeká celá udržba. Mám pro vás doležete oko. Tak ahoj, Rozo.
1: Ježiš, snad není milej, no řekněte nám. Malé je blbé, ale můj.
2: Soudruzi, řešíme velice složité období, celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
3: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
2: Ale no nebuďte kurva jako malé děti.
4: Nejsme děti, nejsme děti.
3: Je dobře, jsi to řekl, dobře.
2: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrát vyjadřit naši podporu.
3: Nemám v paží.
2: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No a nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
3: No ale pojďte radši, tě, koukám, že máme hodně na vybranou, co?
5: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
6: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
3: No ale neblbni, ale už takhle tam budeme jako komár na holý prdeli.
4: Jak chlebíčky na holý prdeli.
3: Kde jsi to slyšel?
4: Já to viděl.
3: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
5: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
3: A nestraš furt. Nebo mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
7: Je, tady si asi nevydoj.
3: No, tak snad to vydržím dovnitř.
8: Stát, kam jdete?
4: K Jakešovi.
8: Jsme podniková delegace z ČKD, paní Apno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
3: Proč nás, je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
5: Ježiš, to začíná. Kristova noha.
3: Čeče, asi už se jaká moc nežere, co?
9: Je, udrž vás, ČKD, prostě. Co mi nesete?
3: Mluv, maňas.
5: Z toho nekouká nic dobrýho.
4: Co?
5: Říkám, nic dobrýho.
4: Nic dobrýho, Jakeši.
9: Ježiši Maria.
3: Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odborů.
4: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
7: Je, Máňas.
4: Co?
7: Mně seš debil.
4: Cože?
7: Je, debil jsi.
4: Jo, demisi.
9: Jo, a co když ne, prostě?
5: Ježíš, a jdeme všichni ke zdi.
4: Tak a ke zdi?
9: Ježíš, počkat, prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda, prostě. No ale co kdybychom s tím... Ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek prostě.
3: Hele, řekni, že jestli počítá s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
4: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítá s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
3: Ty mě, už radši drž hubu.
4: Už radši drž hubu.
9: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych... podal demisi, že jo, my všichni, tak nějak, že jo, naschánou.
4: S Bohem.
3: Ve, co tady to je vělo, člověče, jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu, zničili socialismus a rozmetali totalitu.
5: Nekřič, hop, nekřič, až se to dozví Janis, tak jedeme štandopéde rovnou do Jáchymova a kopem tam uran do smrti.
3: No hele, teď musíme držet při sobě, no, hele, když bude jako kór velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
8: Tentokrát se mi do práce moc jít nechce.
4: Mně jo, na mě čeká Rozárka.
3: No, pánové, pán Bůh s námi a zlý pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, dětku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, bouchačce, strčený karafiát. To až tě Janis uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už mě viděj. Otcu. Od trikoloru měl aspoň půl metrovou, cinkal klíčema. Než obrázek Havla řval Miloši, končíme. A všechny zdraví pozdrav pambu.
0: Tak on se to dozvěděl a hrábl mu v palici.
1: Ve pak nehráblo, člověče. Máte jít hned za ním. Chce s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jojo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak ještě zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbně se pojádu s vámi. Padli komunistí, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne?
4: Hurá!

0: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
1: co je?
0: Vás budím.
1: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
0: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
1: Mě vůbec ne.
0: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
1: Člověče, vy nejste lupič. A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
0: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
1: Tady nikdo nepřečítá.
0: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
1: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
0: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
1: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
0: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
1: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
0: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
1: No tak čtěte.
0: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
1: Ježíši Kriste.
0: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
1: Ne, jakou?
0: Taťána.
1: Jo, Taťána, no jo.
0: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
1: Je mi známo, 21 znám.
0: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
1: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Vždyť je to samej feudál.
0: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
1: jeho parta,
0: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
1: Koukejte.
0: Teď přijdou Šternberkové.
1: Poslyšte, příteličku.
0: Ano.
1: Ten revolver je nabitý.
0: Na Ostro.
1: A je to náš výrobek?
0: Zahraniční.
1: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
0: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
1: To je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověč. Kolik to má osob ještě?
0: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
1: Ježiši Kriste.
0: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
1: tak,
0: z děje.
1: Radši je skočte.
0: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokitky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
1: Smrkový háj.
0: Bez háje.
1: Co to? Jděte.
0: Kam?
1: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
0: Uprostřed klokotá Rokitka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
1: Člověče, nic se tam nevejdou.
0: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
1: Nožičky.
0: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
1: Co jsem tomu udělal?
0: Pepíček, závorka brečí.
1: Já se nedivím, já tak.
0: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
1: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
0: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
1: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
0: Dikvon mu ji taky nikdo nechytí.
1: Že ne?
0: Až na konci 8. jednání.
1: Tak přec.
0: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
1: To se nediví.
0: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
0: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
0: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
0: Vážně?
1: To budou návali.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
1: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já
1: no,
0: bych...
1: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
2: Naše divadlo je na Václavském náměstí, to víme my a vy také samozřejmě. Často tedy máme možnost pozorovat život na tomto náměstí a proto to říkám, je co pozorovat. Vytěžili jsme z toho několik situací, jednu si dovolíme připomenout. Pošlete sem zadrženou, pojďte paní. Pojďte rychleji. Klid, paní, nekřičte. Dneska se budu vyptávat já. Vy jste tady v krátký době u nás po čtvrtý, že jo?
3: Ano, i po čtvrté, bratko můj ljubezný.
2: Nechte si tituly.
3: Pako velko boždý, již po čtvrté, vy jste ještě nikdy se vám nehádala z ruky.
2: To je taky zbytečný, víte.
3: Klid, ukažte mi tu ručku malučku.
2: No tak prosím.
3: Fuj, teď lopat. Na to čára se mi velmi nelíbě krátka.
2: No snad neumřu.
3: To ne, ale šáry vary, co to vidí, asi vám někdo ukradne pedle.
2: Hejte, nechte si to. Nechte si vaše nesmysly, Novákova. Jmenujete se Novákova?
3: Novákova, tento týden Novákova.
2: No. Tak Novákova, chlapci s oddělení si s vámi nevědí rady, tak dneska bychom to probrali tak nějak spolu komplexně, ano.
3: Komplexně tedy.
2: Ale než se podíváme do protokolu, který strana minule v roztržitosti skoro podepsala, tak bych si potřeboval ověřit nějaký novinky o vaší rodině. Kolik máte dětí?
3: Oj, to...
2: Já vám pomůžu hodně, že jo?
3: Hodně, no.
2: Těžko bychom to asi přesně spočítali. Děku. Nezahálela jste v mládí ve vašem pojízdném rodinném domku?
3: Touha přišla.
2: Touha přišla, jo. Někdy dvakrát denně, co?
3: I 8krát.
2: Jo. A cože tolikrát?
3: Nebylo co dělat, ještě nevysílala televizní stanice Nova.
2: Aha. Takže jste si dělali bingo sami.
3: Jo.
2: Ale zavřený synek jenom jeden.
3: Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívaj se omnesí.
2: Ano. A to nám právě dělá veliký starosti. Potřebovali bychom je dostat zase tam, kam patří.
3: A za rok nebo za dva začí.
2: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat. Hned. Takže uděláme takovou dohodu, Nováková. Já vám povím něco nového o vašem Ferkovi, který, jak známo, jediný sedí. A vy budete zpívat o těch, který se nám potulují.
3: Zaspíval všecku víkend.
2: Ano, spolehal jsem na vás. Ano,
3: spolu...
2: No jistě, spolupracujeme úspěšně už léta. Krycí jméno?
3: Divá Bára.
2: Tak Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na jeden rok.
3: Ale pašel Ferku.
2: Úžasně si polepšil. Víte, co mu pomohlo? Kamarádil se s Bachařem. Opravdu si rozumějí, ve dne, v noci, spolu jak dvě hrdličky, radost pohledě. Pořád se držej za ruce nebo za něco. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatba.
3: Sobáš? Sobáš.
2: No, to vám bude slušet. A boholte se jako dneska, to vám taky sluší. Tak teď vy, Nováková, kde najdeme ty ostatní?
3: Tak jeden je v Žilíně, ostatní jsou na Slovensku.
2: Jo. A co tam dělají?
3: Brousí nožíky, asi se něco chystá.
2: Nechte si to, tam je všechno v klidu. Nebo vás zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Doma nemáte žádného vejlubka?
3: Jenom jedno vejlubko, ale to je analfabet.
2: Jak to analfabet? Je po vás?
3: Ale ne, ale už má 17 roku a ještě není v invalidním důchodu. Chodí do práce.
2: Chodí do práce.
3: Chuj, no analfabet, jeho táta, to je to samé.
2: Jak to? Taky chodí do práce?
3: Chuj, to ne, to musí uživit rodinu. Ale chodí do ulic, jak vidí, že někde někomu něco přebývá, tak to přijde se domů, že dám to většinou.
2: Aha, takže na vašeho pana manžela bych se vlastně měl taky podívat.
3: A teď vy znáte mého analfabeta z televize.
2: Nespomínám si, teda v televizi jsem viděl v poslední době několik nových analfabetů.
3: Musíte ho znát z televizního pořadu, hledáme nové talenty.
2: Ne, to jsem neviděl.
3: Soutěžili jsme v davovém zpěvu. Erotický písně.
2: Jo, vy taky.
3: Hlavně.
2: Jo, tak to jsem moc šťastný, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
3: Nakonec o ničem, protože komise nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem.
2: Aha, a jaké to bylo slovo?
3: Puj, no to neřeknu, jsem slušná osoba. To pak jsem usoutěžil.
2: No to nejste, to ne.
3: Ale že jste to vy, bratko můj, lůbezdy, tak vám ho nakreslím.
2: Hej, to Nováku. Nechte si laskavě vaši nástěnou geometrii. Proč vám to slovo vyškrtli?
3: Protože soutěžící tak tajně nazývali předsedky nikomu.
2: Tak dost, Nováková, to stačí. Nedělejte ze mě blbce, i když jsem policista, začínám tušit, o jaké slovo asi jde.
3: A, takže to tu vás na oddělení taky máte?
2: To víte, že máme. A bohužel ne jednu. Tak Nováková, k tomu protokolu. Tak vytrváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí pouze na houbách?
3: A nejvíc houby rostou za koně takovýhle vaškové.
2: Jaký vaškové?
3: Vaclavky takovýhle.
2: Neblbněte, Nováková, nebudem se bavit o houbách. zabaveném košíku jste neměl houby, tam jste ukrýval 38 peněženek.
3: Peněženek, no, protože houby nerostou, jelikož je sucho.
2: To je pravda, je sucho, ano.
3: Sucho jako v roce 47.
2: Možná větší.
3: Řekněte, vy mě, bratku, můj lůbec, pomůže nám opět sovětský svaz.
2: No tak na to bych nespoléhal. Nováková, sovětský svaz je sám na suchu, víte. Kromě toho se rozpadl.
3: Komplexně.
2: Komplexně se rozpadl.
3: A co tomu říká Vladimír Ilič Lenin?
2: A co by tomu říkal Lenin? Ten spadla z višně, ne? Ten je dávno mrtvej.
3: Ale fuj, že vy nás učili, že jde smrtelný.
2: Vesad, buví, co vás učili, si pletete. To vám asi říkali, že jeho dílo je nesmrtelný.
3: Jo, dílo.
2: Dílo, no. Vidím, že jste ho četla. No.
3: Tak vláda už to má za sebou.
2: Cože, co tady pobuřujete? Vláda je stabilní. Vláďa Ilič to má za sebou.
3: Vláďa Ilič to má za sebou, kde taky není nejlíp sovětský zase rozpad. Kde mír zimně bude v táboře.
2: No jo, nemám strach, vy si něco najdete. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. No. Tak znova Nováková. Vy trváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí na houbách a při té příležitosti, světe div se, jste z ničeho nic našla 38 peněženek.
3: 38 peněženek jste si, že na mě už bylo...
2: Počkejte, klid, Novák... No tak to přeháníte! Nováková, sklidněte se, podívejte se! Nechte to! Nováková, tady vám upad mikrofon z toho! Nováková, tohle si skovejte na festival etnických skupin, ještě si popovídáme! Kde jste ty peněženky hledala?
3: Na zemi.
2: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
3: Jo, a co jsem asi tak měla dělat, když na zemi nebyli?
2: Nešílená ženská.
3: Řekla jsem si, Mario, co není na zemi, bude ve vzduchu. A co není ve vzduchu, bude hod v kapsách.
2: Jo, a jak tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
3: Neměli se mi ples do cesty, ksindl německý turistický. To oni za Václavem pošlapali pod houby, že houby nedostou. To oni vykoupili všechnu becherovku, že malí děti teď nemají co
2: knížat. Nestáčejte řeč jinám, to je zbytečný. To znamená, že kdybych já šel kolem vás, tak mě taky vyčarujete peněženku?
3: To by nestálo, za to vím, kolik budete měsíc.
2: Nebuďte drzá, nechte si vaše hodnocení.
3: Chudák, malá.
2: Co jste s těmi penězi zamýšlela?
3: Chtěla se přispět na nové uniformy, no, aby naši strážci pořádku nebyli eset bubaci. Ale byli fešáci, pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čížmičky, naleštěné jako na Pražském hradě, když vítali páka velkobožného, pana knížete Schwarzenberga, a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
2: Tak a máme ji. Urazila šlechtu. Ven, babo, půjdeš si sednout.
4: Udřený víkend. Tak už je konečně ten šílený víkend za mnou. Tak jsem se už dlouho netěšil do roboty. Robi v patek na šiště kvokali, že má být přes sobotu a nedělu pěkně. Hned jsem důmal, že bych cosi podniknul, bo to je možná poslední fajný letní víkend. Chvíli jsem zvažoval, že bych zrobil cosi pro zdraví a vylez na jakýsi kopec. Nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli být zle. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela být marná. Banda z Hrabůvky mě už dlouho laká do Dakoty, že přitom tam nepoznám. Tuž, že bych zašel. Nakonec to odpoledne rozhodnul Erich, který mi stručně pravil, že třeba zas oprašit rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak se mu to odkýval. K večeru jsem zas vymýšlel, jak jste ho ven, ale přitom jsem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul jsem asi tydlifon, bo jsem tam pozdější našel nepřijatý hovor od mamy, ale bo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahradě, radši jsem nevolal zpátky. Chvíli jsem se čučel na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe kzichty do špígla, tuž jsem to radši vypnul. Ráno enen jsem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal. Abych rozhýbal zhnilé tělo, znes jsem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíľu jsem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a já ve vleku za ním. Už u makra jsem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, který jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi námi špara, tak ze 4 kilometry docvaklo mu, že nestíhám a zpomalil. Trošku ironicky se mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodit na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil jsem se, že jsem poslední dobu jakýsi zgychany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíli jeli rám vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dost otřesený, ale možná to tež bylo tím kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajně jsem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že jsem už dlouho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažák a hrancle može na cyklovýletě v polovině etapy NMCIP. Nohy mi potom stěžkly, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. Ještě, že tam bylo to zabradlí. Zamával jsem mu a deprem, až zajel za roh, jsem zkusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíli obuma nohama na zemi. Zaperoval jsem a jak jsem se všimnul, že mě špehuje susedka z přizemí, zrobil jsem paru dřepu, jakože se rozcvičuju. Tak jsem vstanul. Doma jsem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leť vodu. Potem jsem se ohřal, jakýsi zbytek lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brať spaní a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni segra. Chvíľu jsem dúmal, jestli to mám zdvihnúť, bo mama ji bez tak pravila o tým, že jsem ju včera nechal zvoniť, ale nakoniec se ve mne pohlo svedomie a vzal jsem to. Tuž nebylo to přání dobré noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že jsem mi tak rozumiel. Pochopil jsem jenem to, že její starý je debila hovado, ale to jsem stejnak už věděl. A jestli bych nemohl přijet, bo beze mě to nezvládne. Rodina se musí pomáhať, pravil jsem se v duchu, jak jsem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokálce bych usnul, pravil jsem se a jel jsem radši felinu. Že jsem to já vulbral. Tuž jasné, že by to beze mě nezvládla. Segra se totiž před týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovat obývák a přecín, bo už to tam vypadá, jak by tam buchly saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tím, že má jakusi k brigádu, ale bez tak jel gis na baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natěrači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo jim dovolil čmarať po zďach, však se to stejně bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizení celého kvartira, důležitě jak vratna na kolejách VŠB, rozmíchal barvu a začnul přetírať ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky 1 metra načmarať, zjistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřet nedá. Zvlášť, jak je ten starší, některé kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil jich lihovou fixku. Segra se do něho hned obula, že čemu jich to nechá robiť a on na to, že děcka se mají nechat vyblbnuť. Nakonec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude muset škrabať a on, že to stačí natřeť a bude a segra zase, že nebudu žít jak u cigánů s ryhami ve stěně a on, že není její otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča. A nakonec to odsral aj sused, který se v 11 v noci přišel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčit do řití. Já nevím, co mu slíbila, ale škrabal celou noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli děcka na hromadě ze škrabaného mítky, flekatého jak po neštovicách, a nevěřili byste, že je to foter. Segra prý hned, kdy začne malovat. Místo snídaní, tuž nezabili byste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robia schválně. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček a jel jak Fredka. Natřel jednu stěnu a prý kdy bude snídat. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila před chvílu, byl za kusek a že není kantina, ať máka a počká na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celém kvartyře z toho škrabaňa, se jí nechce ani být na to, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stačí chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovat. Jak jich valila ten starší bonznul upřímného synovca, že ty kosoštverce jich naučil on. A bo ten byl v dupě, vylela si zlost na švagrovi, že on za to může, že děcka jsou nevychované a on stojí za guvno, bo ani nemůže vymalovat. Švager, jak měl hlad a byl nasraný na celý svět, zařval na celou dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrach, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brát tydlifon na cyklovýlet, no ni. Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla, že jsem se vracal. Jadola many po cyklový letě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, jsem měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať já ji vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarik. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal cosi o tým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka, bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jak už je to přeci a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.
5: Pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, zážeh. Počkej, Čefe. Ty, Čefe, ještě než začneme, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Čefe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak tři nebo čtyři, možná pět nebo šest, maximálně sedm nebo osm, rozhodně ne víc než devět nebo deset. Stala se taková nemilá věc.
6: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
5: Přesně tak, Jeffe. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
6: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
5: šéfe. Šéfe. Vím, že to... Chtěl jsem jen, abys to věděl.
6: Já vím.
5: Sporák.
6: Sporák stojí, vajíčko.
5: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
6: Plyn na dvojce.
5: Plyn zvýšit na trojku.
6: Zvyšuju plyn, plyn na trojce.
5: Palánev.
6: Aktivovaná.
5: Olej.
6: Teflon!
5: Promiň, Jeffe.
6: Už o tom nemluv.
5: OK. Sporák.
6: Sporák stojí, vajíčko.
5: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
6: Plyn na trojce.
5: Plyn zvýšit na čtyřce.
6: Zvyšuju plyn, plyn na čtyřce.
5: Vařečka.
6: Dřevěná.
5: Aktivovaná.
6: Seš hluchý, Jeffe!
5: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
6: Alright.
5: Sporák.
6: Sporák stojí, vajíčko.
5: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
6: Plyn na čtyřce.
5: Plyn zvýšit na pětce.
6: Zvyšuju plyn, plyn na pětce.
5: Pánev nasadit.
6: Násadba provedena. Vajíčko.
5: Vajíčko. Boč,
6: vajíčko.
5: Boč.
6: Vajíčko.
5: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy vlastně tehdy došlo?
6: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
5: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat skořápka.
6: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plácli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
5: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
6: Ty, Jeff, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej si to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
5: Ty, Jeffe. Tak ale ruku na to.
6: Jo.

0: fracassando.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda?
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi taky jedno přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
1: No, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout. A potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčel blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pod...
1: Ano, co? Ne, no,
2: potom...
1: Potom, co se stalo potom?
2: Ano? Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil?
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
3: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně, jaksi, méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak klidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lekárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil růžence držkovou polívku a 2 housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáku Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit navzdory Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde pravotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty jsi přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkalo u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám: co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně: tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. i přinesl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Shlíbí El Sharjah ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Shlíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Sharjah. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v Perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Sharjah, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž organizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti.
0: čert a pankáča.

do Eros centra dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sychrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celině otočila v kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlapnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo o kejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kýj, a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod.
odpadlo tím dnes tolikrát kritizované.

0: a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado první velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele A ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon. Pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěly totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměli dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím. Teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úzenáctví pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já se přijdou. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činče za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtoria, tramtara, tramtara, tramtara, tramtoria, tramtara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé, veselí lidé, slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykoledovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci česká rychlá rota takzvaných tchozích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená štveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
2: Bohužiaľ, je to tak.
1: A čo, na to vaša žena?
2: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
1: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena? Prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
2: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
1: Áno. No. A čo vám predpísal?
2: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, Jakamarus,
1: ano.
2: Rúm, šampanské, všetko.
1: No.
2: Neberie mi, neberie mi.
1: A borovičku ste skúsili?
2: Tu tam nemal.
1: Nie?
2: Nie.
1: No ja mám pre istotu. Ano. Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
2: No.
1: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
2: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
1: No?
2: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
1: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
2: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
1: Neberie. To je ťažké, keď
2: a vám chodníku neberie. To isté.
1: Hej?
2: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško.
1: A?
2: Joško.
1: No, počkajte, Joško.
2: Drhni to do seba.
1: No, počkajte,
2: Joško.
1: No, prečo Joško, že veď ste Julo, nie?
2: Dobré, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
1: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
2: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
1: ano,
2: tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
1: Ano.
2: Ale doma, ja mám doma peklo.
1: Prečo?
2: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
1: No ako sa patrí.
2: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
1: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či...
2: Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Tak žena sa hanbí ísť na ulicu.
1: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady, no?
2: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
1: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
2: Tam sa ja hanbím.
1: Hej?
2: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
1: To je pravda, áno.
2: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
1: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
2: Nie.
1: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
2: No ale... Keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
1: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
2: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
1: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
2: Aj spievať treba.
1: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
2: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď... Mne nechutí, mne nechutí.
1: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
2: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
1: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
2: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
1: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako no. Idiot, imbecil, alebo dentista. To jsou naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepán, čaptoš, pjundriak, budzogáne, ogrgen, kikimor.
3: Kikimor je pekný. Kikimor,
1: ano. Odvarok, padrť, chrcheľ. A protože nezanedbáváme ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
3: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Ano. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No? Ako sa povie plundriak?
1: Po anglicky?
3: No. The plundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
1: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
3: A ktorú že, pán veľkomožný? Ktorú?
1: Už tú našu. 3, 4.
4: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
5: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi, jak bych to vyjádřil, respektive, no. Jak bych zasáhl ostrým satyry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
6: Ale fuj.
5: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway, člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
6: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte. A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
5: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
6: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
5: Velmi často.
6: No tak, představte si, že jdete po ulici.
5: Už to mám, dá.
6: Vidíte to?
5: Vidím to.
6: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
5: Co, vy vidíte losy?
6: No ano.
5: I s parohama, tedy ty polární krávy?
6: Ale ne, já myslím ty, co se...
5: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
6: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
5: Ano, tak dobře.
6: A nebo lozy, jak si...
5: Vy myslíte lozy, tedy na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
6: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
5: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
6: Ne,
5: nebo...
6: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
5: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
6: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat lepšovák.
5: Kam?
6: No, pochopitelně tam, kam se podává.
5: Tedy nahoru.
6: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
5: To je veliký štěstí, to
6: já
5: ano.
6: Myslím, že když...
5: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
6: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
5: Když má...
6: Když je moudrej.
5: Ano.
6: Když má fantazii.
5: Výborně, to je veliký štěstí, jenže to má háček.
6: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
5: A přece je to strašně jednoduchý.
6: No podívejte právě.
5: Se, vemte například knížky. No, no v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
6: Vzdělání.
5: Ano, poezii,
6: no,
5: všecko.
6: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte,
5: to je...
6: že by vyhráli se knihy.
5: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
6: To mě napadlo.
5: No to je fantastické, jak vy máte nápady.
6: Ano, to mě napadlo.
5: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
6: Ale ne.
5: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
6: A to znamená, že tedy...
5: Že to je hotovka.
6: Jo, to je hotovka.
5: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
6: To jede, to mám teda po zlepšováku.
5: No, z toho si nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
6: A víte co, pane Horničku?
5: No.
6: Nový nápad, nový zlepšovák, koupíme si každý po losu.
5: Na knížku?
6: Ano.
5: A co když vyhrajeme?
6: No, musíme vyhrát, pač se prohrát nedá.
5: Pravda.
6: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
5: To se dá risknout.
7: Je. Dobrý den. Tak.
8: Náhoda, co?
7: No, to je. Člověk tady tak sedí.
8: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
7: No, já vás hned poznal.
8: Tak, já vás taky.
7: Tak.
8: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
7: No jo.
8: Tak vy taky tak trochu jako...
7: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
8: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
7: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to a...
8: Ano.
7: A...
8: Nebo tamto, že jo?
7: Ano, tak.
8: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
7: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
8: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale to je pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
7: Jo. To je jako u mě, víte.
8: Taky, že jo, no.
7: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
8: Ano.
7: A...
8: Nebo i něco jiného,
7: no,
8: že jo?
7: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
8: No já vím, a jste v troubě.
7: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
8: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že opak zas třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
7: Jo.
8: No ne?
7: No, to teda nikdy.
8: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo.
7: Baba.
8: Co říkáte?
7: A říkám, baba.
8: A jaká baba?
7: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jo.
8: Je tak baba jako jo, já no jo, to
7: tak
8: jo.
7: Tak jsem to myslel.
8: Jo.
7: No.
8: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
7: No jo. No tak řekněte něco podobného.
8: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
7: Já? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
8: A co?
7: Jouda zemřel.
8: Jouda?
7: Jouda.
8: Jaký Jouda?
7: Franta Jouda.
8: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
7: Je to tak, zemřel.
8: Prosím vás, a úplně?
7: Jo.
8: Jo. Tak to on už nežije, co?
7: Teď prej už ne.
8: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
7: Já nevím, najednou prej byl pryč.
8: Prosím vás, a kde?
7: No co kde?
8: No kde byl?
7: No já nevím.
8: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
7: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
8: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím nežije. Vás, jak je tohle možný?
7: Já nevím.
8: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
7: Ještě minulej týden byl naživu.
8: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě žít?
7: Jo.
8: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
7: Ale umřel. Na traverzu.
8: Prosím vás. Zápal, jo?
7: Ale ne. Spadla na něj.
8: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
7: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
8: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
7: No Jouda.
8: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
7: No vy jste ho neznal?
8: No já myslím, že jo.
7: No tak to byl on.
8: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
7: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
8: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Tak toho jsem neznal.
7: A já myslel, že jsi ho znal?
8: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
7: No jo.
8: Já znal jinýho, víte, ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
7: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
8: Ne, pak s ním je to horší.
7: Prosím vás, jako horší?
8: A ten ještě žije, chudák.
7: Jo, a takovej dneska ještě ale hodně.
8: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
7: Jo, Rambousek,
8: Rambousek,
7: aby ho neznal, takový malej pihovatej,
8: no jo.
7: No,
8: jo.
7: A co pak je s Rambouskem?
8: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
7: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? Tak to on bude asi jako ona.
8: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
7: Ale tu je ona stávající.
8: Jo, tak tu, no jo, to je taky taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
7: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
8: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
7: no, tak. Ona je taková korpulentní.
8: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... jen tak kapku pulentní,
7: no,
8: že jo?
7: Tak no, nějak, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
8: No jo, já už vím, no jo. No víte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
7: No. A tu si teď bude brát, jemu už bude 50, jí sotva 20.
8: No. No pak teď to ještě půjde, že jo, za takových 10 let.
7: Jo, za 10, to už mu bude 60.
8: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
7: No, kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
8: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
7: Jak slepičí nemoc?
8: No jako když zanáší.
7: Jo tak, jo, jo.
8: Tak to je konec, víte?
7: To je pravda, to je konec.
8: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
7: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
8: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
7: Ježišmarja, už... jak to letí.
8: No jo, taky.
7: Se taky musím utíkat, tak zatím naschledanou. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
8: Ale no. Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
7: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
8: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
9: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A... protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravena. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

Přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybu, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněra a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo. A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fakt. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kůň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kůň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kůň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? On říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zas přejde do toho klusu. Já říká, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. A říká, dlouhý léta, co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň, jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli, jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepice a bičem mě honil po těch lukách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Dá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já se nedá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle.

Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli to už, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je koní cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí koň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky svoje chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byl. A já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat. To z boží vůle jen. To kráno bylo a snep měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc. Jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá. A chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč se ve v krvi nohy z olova? Ho, toč se světe, toč. Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct. Tož člověk rád. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Mám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane, vy jste ale vůl, tak já jenom doufám, že se mýlím. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH a jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, já už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila, ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmerdel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fakt. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trať jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. Přijde nás a složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
probudili se asi v 2:30, ovšem v pozici barokního sousoší. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul, jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmíte do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle by se máčel toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam do Bulharska byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou, přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra,
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: tak schytky na kytku ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A po rozhodu se hned.

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím tam, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti a tam sedávám. Oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný, bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já si sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudím. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí podruhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina, každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou, že jo. A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam je až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říká, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlub. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si bavíte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prohlali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich, přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připojil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkal, no jo. Už je to dobrý. Říkal, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. Haha. A on říkal, nejenže je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv, jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně jsme stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít svý spory srdce z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přáteli. Těším se někdy snad zase tady na shledanou nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
2: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
1: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
2: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
1: Je to kratší verš, co si vybral.
2: Kratší.
1: Úvod to má delší.
2: Úvod to má delší.
1: Tak to zkrať.
2: Tak to zkrať.
1: Neopakuj všechno po mně.
2: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
1: Co je zase?
2: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
1: Proč by si se nemohl uklonit?
2: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
1: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
2: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
1: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
2: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
1: No.
2: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
1: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
2: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
1: Je to možný. To je zoufalec.
2: Sedí zoufale.
1: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
2: To by to říkal se vláze,
1: no,
2: nebo
1: asi
2: co?
1: Asi jo, vypadá to tak. Že už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost, tohle figurou objíždět města.
2: nic zejde.
3: Bude, ti jim tam stačí.
2: To vidě, jo, jen byl sympatický aspoň.
3: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
2: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Zabývat s ním.
3: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
2: Sedí banda.
3: No, už je to tady, to povídám.
2: Já jsem půl hromlík o toho. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho na větvi. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
3: Opravdu teda, to se máš tím klubu. To jste odtahli, živím, že vůbec ti páte. To jsi se vycajchnoval, já tady v jemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
2: To bych já mám.
3: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
2: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
3: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama. Cit. Klid. To je nějaký cancel. Tam někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. On to má žrádlo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky se slyší a
1: přicháme. Já vím, děti. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, dělej.
2: Mám hračky,
1: no.
2: Dbala si se zjistí a protože sama zmatku duší, když nám přiští se srdžu bez čistina. Ještě jednou. Dbala si se zjistí a protože sama zmatku duší, když nám přiští se srdžu bez čistina. Osčetli s tým za nic.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracený. Ti skrývá prasklou duši.
1: Ty skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Hokava. Tam je promu duši, já řek prasklu duši, já to při tím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak sama vzmatku duši?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to
2: chaos.
1: Sama matka duší, chaos!
2: Duši nedáme si
1: duš
2: šípe.
1: Nemáme.
2: Ne, duš jako hola.
1: Hasí.
2: Před mečí.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: A to je jedno!
2: je to jedno.
1: 6 nebo 7. Čím víc, tím líp. Zachraňte je všecky.
2: Když nám
1: již mizí
2: láska.
1: Ksimenina. Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šranky.
1: Já bych.
2: To
1: bych
2: šranky.
1: Ne, on to vydejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je Don Juan, Don Juan. Ne španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chochol, už se nečte ksoksolo. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na toho, na mě, na zaměstnance.
1: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Nás všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ti už dávno nehrajou. Můj slavý duch se chamažel. Můj slavý duch se chamažel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já bych si říkal, můj slavý duch se chamažel. Netrucuj!
1: Váslaváku trafiku.
2: Můj slavý duch se chamažel. Řekni to těm lidem!
1: Nebo drahoj. Tvůj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér povatený.
3: Víc než nemil jsi se vázal.
1: Já vím. Víc než ty milece. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
3: Ať jsem z žalostí. Ať jsem z žalostí.
1: Ale já tvůj
3: s protivníkem.
1: Odevzdám čistou.
3: Mlč si říká. Mlč si říká. Odevzdám čistou krev, jak jsem ho držel. Jak jsem ho držel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto lík nedbalosti. Před. Teď. Ty hraješ.
1: No tak co mi to vedeš?
3: Pomstě!
1: Pomstě!
3: Bez
1: milosti! Na něj!
4: Haló? Tady byt pana Procházky.
5: Pan Procházka osobně?
4: Ano, prosím.
5: Haló?
4: Haló?
5: Tady je zoologická zahrada.
4: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
5: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
4: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
5: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
4: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
5: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
4: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
5: Co, vana?
4: Ne, vana, byt. Já bydlím ve 3. poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
5: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo být následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
4: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
5: Jaký ale?
4: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
5: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
4: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
5: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
4: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
5: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
4: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
5: No tak to pozor, to pozor! aby nám ten slon z té vody nezrezavěl? Za to ručíte? Je to všecko jasné?
4: Ano, prosím, tak já jdu.
5: Kam jdete?
4: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
5: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
4: A čemu, prosím?
5: To mě teda podroží. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
4: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
5: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
4: A no, kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
5: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
4: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
5: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
4: Ale co je na tom legračního?
5: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
4: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
5: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomu nemohu věřit.
4: No a proč ne?
5: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
4: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
5: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
4: Ježiši, a proč zase?
5: Za toho slona.
4: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
5: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
4: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
5: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
4: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
5: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
4: Ale, promiňte.
5: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na liní růjti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
4: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
6: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
7: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
6: Ano, pane Ukažte? Kapelníku, prosím, tady je.
7: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
6: Aha.
7: Pane, jak se reče?
6: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
7: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle, to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
6: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
7: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň... se nemusíme s nikým dělit, že jo?
6: Prosím?
7: Dělit s nikým!
6: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
7: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název.
6: No, to je název.
7: Hezký název.
6: Že jo?
7: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
6: Ne, prosím, to první je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
7: To je poezie.
6: To je štěpný rým.
7: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase Bolani?
6: Ano, ano.
7: Vy jste myslivec, víte?
6: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
7: A čeho jako čeho?
6: Lidských duší.
7: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, Bolani nebo posrně. Laň a srň, to je to samý.
6: Ne, ne, prosím. To je jiný.
7: Srně je jiný než laň?
6: Ano.
7: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
6: No, já nevím, snad, jak myslíte.
7: Materníček nenávidí cis, tak to ano. Byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, narcis a museli jsme mu udělat borovice, borovice. On má rád C, v okultonu, níž aspoň. Je to jsme. Polaně nebo posrně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
6: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
7: A proč je tam ten lán s celený?
6: To, aby bylo jako dnešnější.
7: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
6: Bzidlo.
7: Bzidlo. Potom si pro... Vaše paní je bzidlice, víte. To se mi povedlo.
6: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
7: Tak helejte, jak to máme dál, pane bzidlo?
6: No.
7: Měsíc své světlé rozvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
6: No je...
7: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
6: Ale, no, čistě.
7: A mrak pak. Mrak pak.
6: Ano.
7: Mrak pak. Co je to?
6: To je mrak, no to... mrak potom.
7: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj vemesl. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen, že... Tebe jen rád mám. Konečně hezkej rým, neocelej obraz, věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.
6: Ano, ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
7: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej. Pracovat.
6: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
7: Moc.
6: Co moc?
7: Se mi to líbí.
6: Tak, tak.
7: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě, budete mít po starosti, to bude hit. Jako víno, počkejte, teď mě napadlo něco. Vidíte mi, tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bim bum buš buš. Kerry hoň.
6: To tady jo.
4: Ne, ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu, tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
8: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale... jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, že jsem měl plnou skřín čepic ze závodu míru. se měnily akorát ty letopočty a... No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako... S kým... Na mě to nepřenášeli, musím říct. Já jsem... Úplně přesně nevěděl, jako

0: Já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. Dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
1: Jo, takhle.
0: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba... A spíše tak jako vzadu, než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
2: Ne, já ne.
0: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
2: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
0: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
2: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o které mluvil Michal.
0: Já musím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
2: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdyby jsme to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
0: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
1: Jo, takhle.
0: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směje, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo? Takže...
1: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako
0: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, co si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 broviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A... Takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoh, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do módy, takže on byl šťastný z tohohle toho.
2: Já jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
0: Děkujeme za informaci, Richarde.
2: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděl, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že, protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.

0: Já mám narozeniny v červenci. To je hodně dlouho přes Štědrým dnem. A vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
1: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
0: No ty ze Sapora nepsali. To.
1: No a Štědrý den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo jakový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
2: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
0: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Mně to vyšlo na stejno.
2: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku, malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
0: Já si vzpomínám.
2: Jak?
0: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
1: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
0: On byl z dětský Romova, byl takový tichej, hodnej. Hmm. Prostě.
1: A kluky byl asi hlavně hodnej, protože... S tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: A nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tého z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmlátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsem tam vytvořil takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo. Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo.
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Čický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebylo. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i, co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet kulturáku, se páte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý mydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby se z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád, prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme na hlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydleli v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když se to představí, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a jsi spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on tak to je. To a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška, vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem kop do míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o ní se o tím už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne, kurva, tanečnice. A když pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako že...
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, ono se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně legrace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, to jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
4: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř.
3: Vy jste se musel hodně změnit.
4: Tak jdete sem?
3: Ne, já jdu tam.
4: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
3: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
4: To je fraktura.
3: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
4: No to jste si nalomil na chodníku.
3: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
4: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
3: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
4: Jak to?
3: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
4: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
3: Tak.
4: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
3: Já koukám, no. Havárie, co?
4: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
3: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
4: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
3: A na co máte tu žlutou piluli?
4: To je právě ten oběd.
3: Vy jste labužník?
4: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
3: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
4: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
3: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
4: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
3: Hned, když jsem se narodil.
4: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
3: Po čeho máte ten červený nos?
4: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
3: Koukej mi, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
4: Ta porad polehává.
3: Ne, nemocná?
4: Ne, lína.
3: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
4: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
3: A zkoušel jste to počítat před spaní?
4: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
3: A teprve pak jste usnul?
4: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
5: to je. Dobrý vás tu ještě je.
3: Dobrý je, sestřičko.
5: Dobrý.
3: Vlastně sestro.
5: Vám něco chybí?
3: Ne, já počkám, ale tady ne, dědovi je špatně.
5: A, chybí vám něco?
4: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
6: A jak je starý?
4: 160 let!
6: To je on?
4: Já jsem...
6: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
4: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
6: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
4: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
6: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
4: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíjet.
6: To je on?
4: Ne, já jsem tady s vnukem.
6: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
4: No,
6: tak si tady chviličku počkám, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
4: Já jsem ho nevzal s sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
6: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme do nic.
4: Ježi, já nejsem si... Já mám syna v písku.
7: Náhlá rozhodnutí. Otec nikdy mnoho řečí nenadělal. Vyjadřoval se poměrně stručně a nebo nehovořil s matkou vůbec. Takový stav nazývala matka tichou domácností, což poměrně vystihovalo situaci. Otec býval ve svých rozhodnutích velmi důsledný a tak se stávalo, že nepromluvil třeba týden. Někdy to šlo tak daleko, že odmítali potravu. A matka se pochopitelně snažila otcovo rozhodnutí změnit, ale většinou nemívala úspěch. Ale jednou v noci otce přistihla, jak se tajně plíží do kuchyně, kde pak tiše jí zbytky od večeře. Stál tam prý bos, jen v pyžamu a chutnalo mu. Taková věc ženu vždycky potěší a myslím, že i matka měla tehdy radost, že otci chutná. Od té doby nechávala matka otci jídlo v kuchyni vždycky, když spolu nehovořili. Myslím, že přitom měla hezký pocit, jako by sypala ptáčkům. Otec pak v noci, když byl přesvědčen, že ho nikdo nevidí, šel ke krmítku a ráno opět hrdě odmítl mávnutím ruky snídaně. Několikrát se rozhodl, že nás opustí. Matka byla v takových chvílích zcela klidná, což jsme nemohli my ostatní dost dobře pochopit. Mysleli jsme si, že prchá někam do hor, kde bude žít zcela sám, opuštěn stranou lidí, ale matka byla vždy jiného názoru. Je v nejbližší kavárně. Říkala vždycky a ukázalo se, že měla pravdu. Někdy se rodiče domlouvali naším prostřednictvím. Seděli třeba oba v pokoji a najednou mi matka řekla: řekni svému otci, že je opět rozbité rádio. Vyřídil jsem otci vzkaz a převzal jsem od něho odpověď. Vyřiď matce, že mě to nijak nepřekvapuje. A matka sice samozřejmě slyšela, co otec řekl, ale počkala si na mou zprávu. Teprve pak mě požádala, abych se otce zeptal, co měl vlastně svou poznámkou na mysli. Otec mi předal toto poselství. Když někdo s rádiem neumí zacházet, musí ho rozbít. Vyřídil jsem to pochopitelně matce, která mě málem nenechala domluvit a už zas telegrafovala zpátky, že zná otce rodin, dobré, milé otce, kteří vždy opraví rádio, aby tak zajistili svým ženám a dětem nerušený poslech. Otec poslal matce jakýsi seznam. Šlo o všechny rozbité předměty za poslední půl roku. Na závěr připojil zničené nervy. Někdy však bylo třeba vyřizovat vzkazy na delší vzdálenost. Běhali jsme z kuchyně přes halu do pokoje a zase zpátky. A když jednou došlo k tomu, že se bratr Michael příliš po cestě vyčerpal, vytvořili jsme s ostatními sourozenci jakousi štafetu a zprávy jsme si vzájemně předávali. Prakticky to vypadalo asi takhle. Bratr se objevil ve dveřích kuchyně a řekl mi: nedá se s ním žít. Někdy šlo o stejné zprávy, které šly od jednoho ke druhému a člověk si musel dát velký pozor, aby to nějak nepopletl. Otec poslal třeba matce telegram. Máš nevychované děti. A v zápětí přišla od matky odpověď. Ty máš nevychované děti. Takže Jan volal na Elišku, že to už tu bylo, a ta mu odpověděla, mlč a vyřizuj. Jindy to vypadalo jako mezi úředníky banky, kterým se porouchal telefon a kteří si předávali důležité zprávy jako kurýři. Potřebuje 100 korun, hlásil mi udýchaný Michal. Řekl jsem to sestře, která to poslala dál, a za okamžik mi sdělovala ha, ha, ha. Udiveně jsem sledoval její počínání, ale když udělala ještě jednou ha, ha, ha, zasmál jsem se stejným způsobem na Michaela a ten na matku. Brzy jsme dosáhli takové dokonalosti v předávání zpráv, že jsme dokázali bez jediné chybičky vysílat i data a letopočty a později dokonce i podrobné účty s množstvím nejrůznějších údajů. Vzpomínám si například pyšně na jednu zprávu, kterou jsme si předávali o Velikonocích a která vyžadovala ode všech velké soustředění. Zněla takto. Vajíčka 6 korun, máslo 8, maso 40, ovoce 12, prací prostředky 4 koruny, olej 7, boty dětské 23, telefon 80, elektřina, plyn za kvartál 400, učební pomůcky 40 a nemám ani halíř. Myslím si, že by nám tenkrát leckterá telefonistka či sekretářka mohla závidět. Také matka se občas rozhodla, že nás opustí. Nejdřív jsme z toho byli dost nervózní, ale když se to několikrát opakovalo, zvykli jsme si a vždy jsme jen přihlíželi, jak si balí věci. Brala obvykle tašku, do níž uložila několik rodinných fotografií, které ještě na zadní straně pečlivě popsala a označila například táta Eliška, Jan, Michal, Ivan, Kateřina, léto 1966. Pak většinou znervózněla a vzala si sebou nějaký účet za elektřinu nebo vosk na lyže, protože chtěla odejít co nejrychleji. Proto brala sebou, co jí namátkou přišlo do ruky. A myslím si, že kdyby byla někdy chtěla odejít v klidu, musela by nejprve udělat podrobné seznamy věcí, které by nalepila do kufrů, aby si věci třeba s někým, kdo také odešel od rodiny, nepopletla. Pak řekla naschledanou. A když se někdo z nás zeptal, kam jde, odpověděla, že ještě neví, že nemá ponětí, ale že půjde někam daleko od nás a bude žít sama, kde si v ústraní a v klidu. Myslím, že byli i takoví mezi námi, kteří ji trochu záviděli. A kteří by docela ochotně šli s ní. Ale každý nedá najevo, co si zrovna myslí. Pak se matka naposledy podívala po bytě a odešla. Vracela se většinou tak za půl až tři čtvrtě hodiny. Takže nebyla zřejmě daleko. Ale nikdo z nás nebyl nikdy natolik netaktní, aby se jí ptal, kde byla.
8: Také my ostatní jsme občas odcházeli. A bratr Jan si obvykle nebral žádné kufry, ba dokonce se ani příliš nestrojil. Jednou vyběhl z domu jen ve spodním prádle a když se vrátil, vyprávěl nám, že potkal v křoví, kde se skryl, pana doktora Kubičku, což byl psychiatr, který bydlel o dvě patra výš. Ptali jsme se tenkrát, co dělal pan doktor v těchto místech. Bratr řekl, že pan doktor byl taky jen v trenýrkách a že dělal, že cvičí, ale že ho spíš vyhodila žena z domu. Já jsem kdysi byl na odchodu. Měl jsem dokonce zbalený kufr s prádlem a opatřil jsem si na cestu kompas. Ale pak jsem nemohl najít klíček od kufru a to mě natolik otrávilo, že jsem zůstal doma. Myslím si, že už v životě nenajdu podobný dům, z kterého by se nedalo odejít.
7: Já taky ne.
9: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer. Jsou před námi znova Bolkoviny. Já se dostanu k dopisu od Jana Ludvíkovského z Brna. Žámku, zdraví můj. Doktor, jeho bratranec Ludvíkovský, měl na starosti strýce. Ten strýc na to byl špatně, byl v nemocnici, kde slouží tady ten doktor, ten jeho bratranec Ludvíkovský, rozumíte? No a teď samozřejmě o strýčka péče a starat se mu byl fajn a vždycky fajn a teď se musí starat, je to smutný a teď naštěstí má doktor, jo, tak se mu tak se pomáhá strýčkovi a jak se může, on je unavený, protože to práce lékaře, to každý ví, strašně namáhá, náročná, nádherná, ale strašně, strašně unavující, to je jasný. A on má po té směje, doktor, a teď tak si lehne, zdá si sprchu a nahej si lehne pod prostěradlo, rozumíte? Ludvíkovský doktor. Spí nahej, odpočívá zaslouženě. Najednou se strýčkovi přitíží, že strýček na tom špatně, tak no, rychle běž pro doktora Ludvíkovského, když je strýčkovi špatně. Říká ty sestřičce, mladý, mladá sestřička běží, ty tam vidí. Doktore, prosím vás, sestřičkem je špatně, on má zástav nebo něco, pojďte okamžitě, pojďte. On v tom polosnu, v té únavě prostě stane a pro ty pacienty, co to je? Rozumí, oblíbenou sestřičku, lidušku, ne? Honí nahý nějaký násilník, pervers, honí sestřičku. A jak oni jsou zblblí z těch seriálů, co se v té nemocnici furt promítají, že jo? Těch televizích, Chicago Hope a tak, jo? Furt se jde střílí a karate, a teď tam jde v oberlí, jako, v tom župánku a vidí toho prasáka, jak se žene za tou Aničkou. No tak samozřejmě veme, jak baseballovou pálku tu berli a jednu potlamě. V tom běhu, rozumíš, ten to nepodběhl, a teď tam leží, rozumíš, a teď se tak zběhne, co se stalo, krev, rozumíš, a teď tam zase ze sádrou na to vozíčku přijíždí, rozumíš, a třema mušketýrama, jak on dostává, jebo zase, a on už leží, rozumíš, a on leží, ty se hlapá půjde chodit, nemůže ani vstát. A ona to vidí uklízečka, rozumíš? Pod vlivem, teď ona má pod vlivem seriálu Xena, rozumíš? Teď má to koště, tam má tu hadru, rozumíš? To je samý chlorofon, taková, rozumíš, nemocnice, tak ona a matla mu tomu. A teď rozumíš, a on se škube, rozumíš? A ona ho tím kopím po tom rypáku mu jezdí. Teď rozba je srádík zemi tu hyenu, která chce ublížit naši sestřice, lidušce, a už pomalinku, ne, tak, a teď to obrátí, to kopí, Xena tam stojí, ten se nejíbá, ten na tom vozíčku s třema mušketýrama, ještě v ruce dvě nádou se pohnul, tak uvalí hlavu, ten z toho uberlí. Dýchají, ne? Zachránili lidušku. A teď se probudí ten doktor, rozumíš, chudák, Ludvíkovský, se probudí ve stejný pokoji jako ten jeho strýc. Když začne jako tak, víš, vidět to, tak, co taky známe z těch seriálů, taky to. Tam přejiší bílý strop, protože každý ví, že je v nemocnici a on bílý strop. Teď vidí, jako se podívá na ten nos, rozumíš? Tři mušketýry, dvě fraktury. Přitom byly čtyři. Tam teď se podívá vedle sebe, na vedlejší posteli ten jeho strýc. Vysoko vyslaný polštář, ovladač v ruce. A rozhoduje se mezi Chicago Hope a uklízečkou. A šup tam Xenu. A ještě mu říká, stříčku, jak je ti? Mě dobře. Co se stalo? Nemáš, prosím tě, honit se stříčky po chodbách, ty hňupy. Jeb tam Xenu. Tak, přátelé, já bych... Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. letecký modelář, no, tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že jo, hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak... Za 3 dny z něho vyšlo, to nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom, už další týden, když uběhne, rozbíhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak, no, tam, no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli, jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci. Já se vrátím k těm dopisům. Marie Antošová. No a teď je ta sezóna taková, ty prázdniny, vedro, že jo, to bylo velký vedra byly. Vody bylo málo. Nebo když tak byla zkažená voda, vlastně lidi se neměli, teď lidi jako vidry hledali vodu, rozumíš? Teď tam stáli ti jako ti hygienici, sem nemůžete, zase k jinému rybníku, tam zase jiní hygienici. Děleš potvoru, rozumíš? Lidi v plavkách jezdili po celé republice, neměli se kde vykoupat. Tomhle vedru samozřejmě houbám se nedaří, máš, to je všechno vyschlý, jo, to je vyschlý, to podhoubí je vyschlý prostě, no tak nešťastná země, prosím, to my jsme země houbařů, že jo. No, to pak muzikanti dávno ne, ale houbaři jsme teda. My jsme mohli vystupovat, víš, po celém světě jako houbaři. A vyznáme se taky, ne, v těch houbách. Tak oni na houby, rozdělit nedávno, no samozřejmě nic, ale když je málo hub a jsi houbař, tak nepohrdneš. Cokoliv vypadá trošku jako houba, tak to prostě bereš. Košík se plní. Co pak si to Jaruško přinesla? Prosím tě, no a tak dobře, vememe to. Tu matka něco přinesla, tu kluk něco přinesla, a taky něco rozmíjí. No je to prostě jako plný košík, oni jdou domů a teď si to udělají. No matka tak... A říká, no tohle možná, teď ty příručky podívají se, a jedlí je to, víš? A šup to do míchanice, víš? A zase jedlí a všecko jedlí a to on něco se tak formálně vyhodí a už se dělá míchanice, aby toho bylo, víš? Tak trošku brambor se do toho přidá, no tak celá rodina má, ta vůně, no ne. No tak teď se prostě jí a on říká, ještě tatínek říká, děcka, dáme trošku kočce. Ať víme, co jíme, maminko. Jestli ty příručky fungují. No tak trošku, no tak teď se prostě pojídá. A najednou po obědě už se budou dívat na velkou cenu. Najednou vidí, kočka se nějak divně motá. Teď se ty fousí kroutí do otazníku, tak jako... Co jste mě to dali, rozumíš? Pokud je to možné, kočka, viděl jsi někdy kočku s očima v sloup? Trošku očima, A teď se kočka uchyluje do příšeří bytu tam, kde bude sama mať. Kočka umírá. Jsme otráveni. Okamžitě vůz. Vůz do té nejbližší nemocnice. Z chaty do nemocnice. Jak jenom on řídí. Co jsi nám to udělala?
1: Já se... Snad jsem vás asi chtěla zabít, ne?
0: To právě chci říct. Teď si dostali do města, tam je zácpa, nebo ona chce zachránit rodinu, rozumíš, teď vystoupí za... Uhněte, umíráme! Rozumíš, tak teď lidi, oni mají před budoucíma mrtvolama, mají takové... Dělá, teď si představ, co každý, nebo představte si, co každý z těch lidí v tom autě, ten táta, ta máma, teď dceruška, taková ta rodina, jako byste byli, víš, jo, ten chlapeček, co každý si myslí, maminka logicky, že jo, tatínek taky logicky myslí, děti myslí logicky, tatínek si říká, hlavně bych přežil já. Víš? Maminka si říká, maminka je maminka, přece hlavně, aby přežili děti. A já. Kluk si říká, no nějak ty dětský domovy přežiju a vystuduju si medicínu a kašlu na tu rodinu, ne? Že jo, pouští to už jako. Holčička si říká, kdyby aspoň brácha zůstal, on vyštuduje medicínu a jednou mě třeba vyoperuje slepé střívko. Víš? Ta holčička je nejcitlivější. No tak přijedu tam, samozřejmě, výplach žaludku, teď to všecko. Že jo, teď ta celá procedura, teď vám spou, že jo, výplach žaludku, kdo to prožil, ne? Jsou tam nějaký houbaři taky, že jo. To je odření, ten hrtán, že jo, to je odření, ten jícen, to je odření. Jsou odření, tam se tvoří mozoly z těch hadnic a tohle. Doktory jsou na lítosti, musí rychle zakročit, rozumíš? A teď jsou úplně splundrovaní a teď doktor se bojí, teď on zase řídí zpátky a teď se bojí vůbec pohnout, protože při každý pohybu ten jícen jako zabolí, jo. No to ti pěkně děkuju, říká ty manželce. A prosím tě, nech to. Ty se zdíval taky, co pak ne... Za všechno můžu vždycky já. Kuš! Dozadu dětská mlčí. Kuš! Už to začíná tak bublat při rodině. Prosím tě, asi bych si nevzal, kdyby vás chtěla zabít, ne? Prosím tě, mlč. Maruško, mlč. Míca. Míca. Choděrá Míca, ta to má za sebou, člověče. Jak to, že ji najednou říkáš Míca? Komu tak by jí říkal, je to Míca? Ty jsi vždycky říkala skurvená kočka. Prosím tě. Prosím tě, nehádej se se mnohem, já pokoji, prosím tě. Že to nebyl radši otrávený. Tak. Výplach jíce mě bolí, teď jsem mohl pěkně svobodně sám houbařit si s tou sousedkou od naproti. Chudák, a kde ji pochováme, děcka, kde ji pochováme? Vicíku, našu, kde ji pochováme? Ale prosím, jen tak na zahradě, no tak máme velkou zahradu, dvorohu, že jo? Teď přijdou domů. Všichni trošku i usuzený, kromě toho taty, že? A Míca kojí koťata. Jo, no tak to je, Vladimír Miller, Kladno. Ano? Vladimír Miller, Kladno, děkuju, to je dobrý Miller z Kladna. Jak, jo, tak zase mluvíme o tom období před rokem 89. A teď babička v zahraničí a příbuzní jsou tady. No tak babička sem tam poslala nějaký sladkosti, tu poslala nějaký ty bony, že jo, a tak dále. No tak prostě podporovala ty příbuzní a jednou od babičky přišel balíček takový a tam byl puding, tak oni puding poslala. Dopis neposlala, puding poslala, no tak si dáme puding, ježišmarja, to je tedy bylo všechno takhle ze západu vzácný. To není jako dneska, že jsme vzácní na západě my, ale... Co povedlo? No a teď mlíčko, že jo, a do toho ten prášek a teď to míchali, nějak se jim to nezdálo, nějak to prostě nebylo pořád hutné, protože puding hutný by měl být. No tak to dali český puding, protože Němci třeba, oni to moc neumějí a najednou to krásně zhouslo, oni to snědli a tak si pochutnali. A teď za 3 týdny přišel dopis, který nějak se ztratil nebo co. Sestra od té babičky psala, že nemohla poslat urnu, že by to stalo strašné peníze, že popel posílá v krabici od pudingu, že babička chtěla být pochovaná doma. Taky byla. Příbuzný, a to je takzvaný potvrzený genetický kód. No, já tady mám tady od Josefa, to by se mě docela hodí navázat, protože s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitelé již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš. Ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány. Já bych šel do Jaroslavovic. Tam, jak jsou Dukovany, ne? Tady je krásný dopis od paní Míly Novákové. A to je prostě, já nevím, jak bych to uvedl. Nejlepší bych to uvedl tak, že trošku jsme zapomněli na tu civilní obranu, rozumíte? Trošku jsme zapomněli. A tady ten dopis o tom svědčí. Protože je to důležité, co kdyby nás někdo napadl. Zvlášť, že žijete u Dukovan, rozumíte? Tak to vlastně forma s tou energií nějak se tam prostě tak nějak hraje. No a tam ti starostové dostali prostě takový ty, jak bych řekl, indicie, takové ty pravidla chování, jak se mají lidi chovat, kdyby náhodou to bouchlo, kdyby náhodou prostě to bouchlo, protože když to bouchne, tak to je průser velký, že to známe. Nedávno to bouchlo v tom Černobylu, to není tak daleko od vás. No tak oni dostali ten přípis, jak se mají lidi chovat, vlastně ten civilně obranný. A samozřejmě všichni ti starosti většinou to hodili do koše a... Ale některý starosti, a zrovna tady ten z těch Jaroslavic, ten to vzal vážně, on má taky 70 roků, on ví, co je válka, rozumíš? A on to začal číst do toho veřejného rozhlasu, jak jsou ty tlampače, rozumíte, v Jaroslavicích. No ale teď samozřejmě je pátek odpoledne, ne? A to je ten takový víkendový, začíná víkend. Já nevím, někdo, kdo jezdí třeba na chatu, to zná. Otevřete si v okno a tam... Messerschmitty, které jdou tím vaším sluchem napříč, prostě víš, ty cirkulárky. Tam, rozumíš, vlaštovka rychle uletí, tam zase palec letí takhle. Jo? A tam, no tak tam prostě muž. A teď tam ten pan starosta hlásí a on, ten muž, že už to má všechno nakrájený, pořezaný, takže si dá to pivko steplalý a najednou slyší výbuchu, uchylte se do bezpečných sklepení, vaše rodiny budou evakuovány, výbuchu, na děti, ženy, muži, zachovejte klid. To slyší, rozumíš? Teď se podívá na psa, pes, natažený. Je to tady, ten strelné domů, rozumíš? Tam 3 děcka, 12, 8, 5. Děcka, rychle! Matko, neblbni! Bouchlo to, Dukovany! Matka, co blázní? Když se podívej! Ona se podívala opravdu prázdná vesnice, rozumění, a pes leží na dvorku natažený. No tak samozřejmě do oken, babička se tam třese, ona měla chřipku, rozumíš? V okna zavřený, takhle do okon se musí ještě dát. Pěkně. Deky a madrace a proti ty radiaci a teď honem vodu, to už je pozdě ta voda, to už musí být teď vodu tam a dokonvič a to ne, vodu ne, sodovky vemte, tohle, co je v ledničce, to ber, neber to ze stolu, to už může být nakažený a teď jsem v sklepě. A já jsem tě měl vždycky ráda, ale já vím, já jsem někdy byl Marušku, jaký, pojď jsem tý kluk už 15, teď si to představuju a teď. A on, a prý, prášky, on říkal, že nějaké prášky a masky, já nevím, já bych měl ke starostovi tam, jako ke starostovi. A teď on říká, Ježišu Maria, měl bych tam jít, a nemohla by tam jít babička? Ono přece jenom, že cesta přes tu vesnici, řekla. Ona má stejně chřipku. Chřipka zachránila babičku, no děcka, to je samozřejmě to ne. Maruško, nechceš tam jít ty? No přece, kdo na ně bude vydělávat? Teď si ještě nepřinesla do domácnosti ani korunu, prosím. No tak mám 3 děcka, tak to asi budu přinášet. A teď se takový ty diskuze, normálně, když já to mluví, výbuch někde. Tak on nakonec je půjde von. A teď, co na sebe, aby ta radiace na ně nepůsobila, rozumíš? No tak byl rybář, no tak ty rybářský gumový až, jo, takový ty, jak se to tady váže. Teď 2 tepláky, aby ta radiace to měla pokud možno daleko, rozumíš? Teď tričko, pod tričko, samozřejmě to rozstříhal dětská dějiny umění. Rozstříhal, to si dal všecko pod to tričko, rozumíš? Igelitem se ovázal, teď si vzáště svetřisko na to s rolákem, jako tohle. Teď už se v tom sklepě začal potit. Teď ještě huberťák, rozumíš? Na huberťák pláštěnku. A teď rukavice. Napřed rukavice si vzal od manželky jako ty gumový, potom ještě na to si vzal svoje palčáky. Že prostě vyrazí na tím starostem. No hrdina, rozumíš? A teď co na hlavu? Kdyby měl aspoň tu... Rozumíš, tu, ne, tu masku plynovou, no neměl, no tak on si vzal igelitový pytlík, rozumíš, ale ne, to právě v tom by nemohl dýchat, rozumíš, to by ta radiace šla hubou, to, tak jenom podsaď pěkně a zavařovačku, víš, a mi to pěkně drželo a teď si vzal ty brýle po dědovi, takový ty, víš, ty motoristický, jak to dělá s tím nosem, takový to, víš, ty brýle, no a teď hubu musí chránit, ne? Samozřejmě hubu musí chránit.
2: To nedejchal.
0: Co? No tak to se, no, tak tam rozbil jako tu pepřenku, víš, rozbil to dno a dal si takhle do huby, aby dýchal jenom těma dírkama. Teď se to ovázal ještě takhle šálou, rozumíš, aby do těch dírek nešla ta radiace. Takhle vyrazil jak kosmonaut na ten dvorek, pes nikde, už ho to asi sežral. Takže pes, když ho viděl, když viděl ten gumák, tak vyzal v boudě, rozumíš? Je po psu, takový věrný mlčák to byl. Trošku se mu blbě bečilo těch brýlí, rozumíš? Že on prakticky šel kluk na smrt, rozumíš? Co pak babička, co pak Mařena, ale děcka. A teď tam šel, najednou slyší přesně, teď slyší takovou pohřební hudbu, marš pohřební. To se mě snad zdá, že by už pochovávali. Teď se tam vynoří, z pozadu se vynoří farář, rozumíš? A ten má nějaký divný atombordel. Vladimír Štvrtí, on si uvědom, Ježišmarja, to je pohřeb. Ty, co ten starosta, hňám se mu do příkopy. To ten pohřeb, to je mě ho překrásí. Furt tam, kdyby tam stál normálně, stejně ho nikdo nepozná. Zakrytej čekáš to. Pohřeb se, průvodce nemůže zastavit, ale přece no podívej se. Jak to přešlo, zmizeli za dalším rohem, hudba se vzdaluje. Já toho starostu zabiju. To je nějaká recese, nebo já nevím, co to není možný. Teď prostě to... To munduru běží do vesnici, práší se od něj, jak v kovbojce, rozumíš? Mstitel se z něho stál. Teď tam vtrhne tohle starosta, akorát jako to tam balí si jako ty svoje. Ať zadej sem ten mikrofon. Že zabiju to, co všechno. Co blbneš, Josef? Prosím, občane, ničem nedošlo. Starosta je hňup. Nic nebůchlo. Všetci jsme živí. Kromě starého kudláčka. Že jsem to prostal, že jsem myslel vybuchlý Dukovaný. Upřímná zůstnost.
2: My jsme jednou hráli v Londýně, zrovna představí Šešika Královna. V tom Londýně celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... A hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví. Že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? To zase ten Brit neví. Že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. Rozumíš?

0: A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Victor. A Balin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, letě v demo. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
1: Zase.
0: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jak je starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říká, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončil na to zábrany a dělá tam velotoče. Takhle Barin zachránil žirafího samce Viktora. No? Je tady Břetislav Rychlík, režisér, herec, scenarista, já vám potom ještě řeknu další, co všechno on obsahuje v jedné osobě. Břetislav Rychlík, co bys chtěl být
2: nejvíce? Informační mír.
0: Informační mír? No. Já znám to, já bych chtěl slyšet něco, protože já jsem to samozřejmě už slyšel, ty krásné věci o tom tvým dědečkovi, o kterém já jsem jenom pronesl v 90 letech, pan Rychlík, se ještě pořád pohybuje v přemetech. Že někteří lidi prostě mají tu vitalitu takovou, že prostě nepřestanou. V kolika, prosím tě, on umřel?
2: No, on měl skoro 98 let, když umřel. Vlastně jsem tak říkal, už odpovědně, že si vybral tůjku, ale zapomněl jsem, že si vybral taký kámen z potoka, protože on je pohřbený pod takovým kamenem a tůjku si vysadil sám. Ale mimochodem, ty jsi ho viděl poprvé, teď jsem si uvědomil, když byl převrat státní, že?
0: Jak jsme... Nějaký státní
2: převrat. Ano, představte se.
0: Krycí jménem Měžná revoluce.
2: Měžná revoluce. A my jsme tehdy s Boleslavem měli, jak pak jsme to nazývali, přemlouvat lidi, aby chtěli být svobodní. tak, bude to dělat nějaké výročí toho převratu. Ale dědeček je mrtvý, ale naopak žije moje babička s Tomem takovou krásnou mikulášskou příhodu, protože ona k nám vždycky na Mikuláše vozila dárky, že? A jednou přijela, ona bydlela v sousedním okrese, bylo to asi před 20 lety, bylo jí 77 let a přijela na kole z toho sousedního okresu umřít. A teď je to samozřejmě taková divná situace, že prostě
0: na kole přijela babička.
2: Přijela na kole, prostě... byla plískanice, sněžilo a teď zazvonila babička.
0: Umřít na protest proti vašemu?
2: Ne. Přijela umřít jako, že chce umřít v rodině, že? Ona byla vdova a žila tam sama. A teď stála v těch dveřích a říkala mojí mamince, tak Maňo, já už prostě cítím, že to na mě přišlo, abych chtěla umřít mezi váma tady. A tak maminka ho vykoupala, natřela alpou, dala jí svoji noční košelu a teď všichni jsme se seběhli, dědeček přišel z vrchu, otec náš přiběhl z hospody.
0: Rychle, páš, umírá tchýně.

0: Sedli jsme se.
1: A ten můj bratr byl takový malinký, že a teď to bylo takové divné vlastně, jestli ho tam mají nechat nebo nemají nechat, aby prostě se nedíval na tu smrd. Já jsem tam seděl a vlastně jsme seděli. Nic, babička mlčela, ležela. Hodina prostě ležela tam. Teď vždycky někdo tak odskočil si. Tata políkal. A asi tak ne, skutečně za hodinu a půl ta babička tak nesměle pravila mamince. Prosím tě, Maňo, nemáš tam pro slihovice. Tak maminka jí nalila slihovicu a ona ani nevstávala v leže. Oko vypila. A zase to postavila. I zase jsme hodinu čekali. A za tu hodinu říkala, prosím tě, nemáš ještě jednu. Tak on ještě to vypil, pak říkala, to už jsem vás všecky viděl a jedu domů. My jsme ho přemlouvali, jsme říkali, prosím tě, do sousedního okresu na kole, na měla takové to kolo s těma síťkama vzadu a vepředu, aby se jí nezamotali ty nákupy a to. A teď, že sněžilo, plískanice byla. A ona říká, ne, ne, ne, tady já spad nebudu, vy máte ústřední topení, to vysušuje kost. On jela, žije teda skutečně dosud, má 97 let, bude, píše mě, když si tady citoval různé dopisy, ona píše neskutečné dopisy, třeba když jsem byl v Kanadě, tak mě napsala dopis, nepřibližuj se k mořu, ať nedostaneš mořskou nemoc.
2: Dobře, ty bys si měl, prosím, ty jsi měl ten krásný fór o tom víně, nechtěl bys ho, to je takový jemný fór, na Mikuláš, co? Víš tedy,
1: jak jsme... Jo, ano. A to mě naučil prezident Křesťanské akademie Tomáš Halík. Tak možná z toho hodí k těm Vánocům. Tomáš Halík říkal krásnou příhodu v Blatnici ve Sklepinám, jak oznalci vína. Já tak znalec vína, tam noří ten frňák, čichá prostě, aby ty vůně neunikly. Dívá se proti tomu světlu. No to je znamenité, to je... Tam cítím rozkep. No to bude zřejmě nějaký Sauvignon, to bude Mikulovská oblast, to bude někde Liščí kopec. Já myslím, že to je vinařství Jury Vanýska. A oni úplně vyřízení, říkají, to možné. On nejenom, že pozná jako tu odrůdu vínám, pozná prostě odkud to je, on dokonce pozná, že to je vinařství Jury Vanýska. Tak zase mu nalil ho víno, on zase jako říkal, no. To je znamenité, já tam cítím lopůny s kopřivama. To je znamenité, já myslím, že to bude nějaký rýnský rizling. Já myslím, že to je bzenec, tam ty písčité svahy. No to bude vinařství Lojzy Plešáka. Oni úplně vysejí, Lojza Plešák, vinařství. Jak to mohl poznat? Tak mu tam jako načurají, že jo. A on se dívá, noří sosák. Zajímavé jiskru to nemá. To takové hutné. To nebude asi víno, to bude... To bude moč asi, to bude moč. To bude moč, já tam... No, tam cítím cukr. Tondo, člověče, ty máš cukrovku.
2: Máme taky jednoho společného kamaráda a to je Jirka Pecha. A Jirka Pecha v 53 letech si udělal řidičák. Řidičský průkaz. A teď samozřejmě miluje auto a miluje rychlou jízdu. A já vždycky říkám, on nastoupil do toho vozu jako Gagarin s tím chlapeckým úsměvem a vystupuje vždycky z toho vozu jako Glenn. Teď mu říká jedna moje známá, říká, přijeď do Zlína, prosím tě, ona by tě taky maminka ráda viděla a tohle. A Peca říká, ale to je pro mě ještě daleko. Je to pravda, on vlastně ten řidičák si udělal ve věku, kdy ostatní ho berou. A teď prvního jízda, protože on má slavnou školu, tady bratří Pěčku, tady Zabrovan. On je nejstarším absolventem. On si tam chce udělat docenturu taky. A že prvního jízda byla z Vyškova sem do Olšan, že mi to chce ukázat. Já jsem nelenil, já jsem si půjčil jeden z těch Pěčků, je bývalý policista, tak on má tu uniformu bývalou, tu zelenou, s tou čepicí bílou, rozumíte, když jsem měl tu placku, když jsem měl pistoli, sice zaplombovanou, ale pěkně jsem se opásal prostě a byl jsem, a teď jsem čekal u křížku tady mezi Nemojanama a Habrovanama, teď jsem měl tu placku, teď ve mně vzrůstala ta síla, ta moc mě najednou kazila, já jsem to viděl, co se všecko dá dělat, jak už jsem měl takový hrdinský, tak jsem se díval, teď jsem měl takhle ty ruce a teď jelo nějaký auto, tak já nekompromisně jsem zastavil ho. Oni zastavili, co se děje. Ježišmarja, Polek, to jsi blbý, nebo co? Jelina, jak blbý, co blbý? Pojď sem, už bylo pozdě. Za druzí zase, tak jsem zase další zastavil. Co? Něco si točí? Nebo tady takhle, co se točí? Já říkám, co točí? Tady průkal. To se nece, to já mám holoviny. Odjeli. Já jsem trošku naštvat, teď jede auto. Ježišmarja, policajti, jak jsem dožit tam musel se a to je tak trapný skrývat se před kolegama, rozumíš? Ležet. Ležel jako srnec nějaký před myslivcem a teď a najednou vidím Peca jede, protože oni jeli v tom autoškolovým voze ještě, jede Peca s těma svýma učitelama a teď já jsem vyskočil a tohle. Oni mě potom říkali, Peca říká, ježišmarja, co jsem udělal? On si vůbec neuvědomil, že ty uniformy už jsou jiný, že už jsme se změnili, že už chodíme elegantní, tedy oni. A tak jsem a teď nekompromisně tam takový odpočívat dolů toho křížku, tak Peca tam zajel. Vystupte si, pane řidiči. Co je, volce, bolku, co blbneš zase? Prosím vás, vystupte si, já nemám na takové levice. Občanský průkaz, řidičský průkaz. Tak on vytáhl jen průkaz. Prosím vás, tady je dnešní datum, to si děláte legraci. On říká, no tak já jsem udělal dneska řidičák. Říkám, no teď máte tady občanský průkaz, máte 53 let, prosím vás, to snad není možný, to je nějaký padělek, musíte se mnou. On říká, no to co blbne. Já říkám, jeďte za mnou, prosím vás. Teď šos se služební pes dělal, šos se hrál služebního psa. Já vás, rozumím, jak se vodí pod pistol, tak pod psem jsem ho vedl jako a za mnou musel jet, tady byla přichystaná kancelář, husák pěkně tady visel, takový stůl jsem měl, psací stroj a teď prostě, no tak. Vaše povolání, to je nebuď vůl. Říkám, pište slečno, orgána nazývá volem. A co jako, no tak vaše povolání, já. Jsou herec, no, tak herec, no. No, na herce nevypadáte. A kde pak asi tak pán hraje? Říkal, no, husa na provázku, divadlo takové, no. Neznám divadla provázku. Tak, no tak, a co tam hrajete, prosím vás? Jenom tak, abychom se pobavili. Co, slečno, co tam hrajete? Říkal, a to je nebemní. Ne, já se ptám, co tam hrajete. Říkám, no tak babičku třeba. Říkám, to snad nemyslíte vážně, to byla přece žena. Říkám, no jo, a my tam hrajeme, jako já tam hraju babičku. No tak věk na to máte, ale... Tady ty fousty, že, Marcel Connery, to nějak mě nesedí. Tak hraju taky krále Líra, no, tak... Jo, to je Shakespeare. No vidíte, no, tak děláte ze sebe blbce a víte, kdo je Shakespeare. Orgána nazývá blbcem. Říká, fakt už tohle. Taky hraju s tím polívkou. Cože? Vyhrajte s polívkou? On říká, no, hrajme, no, tak s tím milovaným naším Bolkem, s tím skvělým hercem vyhrajete. No tak to trhám protokol.
0: Zbytečně představ, však představím, že jo, proč nepředstavit, když představat je tak krásné. Zvláště tady svoji maminku, filmovou maminku, maminku Stelinku, ahoj. Krásná maminka z Pelíšku. Oh. No tak Jirka Šibicr, herec, zpěvák, jak by řekl, folkový zpěvák, nebo šansonier, oh. Co? Básník. To, no Jirko, samozřejmě nestýd se to, že jsi básník.
3: Já myslím, že jsem spíš, že ty kořeny já mám v Big Beatu.
0: No.
3: Tak možná Big Beatový básník, jdeme tomu. No. Já jsem byl označen kritikou jako punk.
0: Tak to si, tvoje písně si necháme na punk. No a tady vedle mě zase je zbytečně představa, samozřejmě. Je to kolega, skvělý kolega. Všichni jsou tady vlastně držitelé jakýchsi cen, jakýchsi lvů a ty. Martin Nejdar. Bylo to krásný setkávání. Taky víte, co takový ty malý zázrak. Já jsem tak hrozně rád, že vás takhle znám zblízka, Stelinko, a že s váma můžu sedět a vystupovat. Páči, že jste vystupovala s takovýma kanonama, že to je opravdu pro mě lichotivý. Poprvé jsem vás vlastně viděl ve skutečnosti trojrozměrně. To bylo, myslím, na narozeně na pana Horníčka.
4: Ano.
0: Že jo? To měl 75
4: ne,
0: roku.
4: No, teda, no možná, že jsme se viděli už předtím, ale toto pro mě bylo teda nezapomenutelné.
0: No jo, byli jsme mladí.
4: I hned musím vysvětlit, proč. Abyste neměli nějaké zkreslené názory na to. Zkrátka, dobře, já musím ale taky trošku zabrousit do určitých profesí, která tyhle profese jsou pro nás nepostradatelné. A to je například třeba, dejme tomu, maskérka, garderobiérka, že? A víte, co je na nich zázračné? Na nich je zázračné to, že kdybychom točili v pralese nebo na poušti, oni vždycky najdou místo, kde jsme nerušeni, tam oni si dají ty svoje propriety, a teďko se nás ujmou a zkrášlují nás a tak dále, že? No a teď si představte, co se přihodilo. Horníček měl 75. Tam teda tenkrát padlo takový krásný jeho úsloví, že od určité doby člověk už nemá narozeniny, nýbrž jubilea. Pak jsem hned měla zase jubileum já, no tak a teďku už mám jenom jubilea. No to je. Zkrátka, dobře, já jsem přišla do restaurace v Husově ulici v Praze, kterou vlastní nebo vede Milan Drobný. A to je zvláštní myslivecká restaurace, která se podobá takovému obrovskému komínu, protože tam vejdete a teď už jenom sestupujete. A v každém podlaží se nalézá jednak teda tam, kde se jí, že jo, ten prostor různě zařízený, i do kuchyně je tam vidět, je tam celkově ta vůně výborná. No a bylo tam strašná spousta lidí a v tom mě uviděla maskerka a povídala, paní Zázuková, pojďte sem, já vás upravím. A vtáhla mě do takové malé místnucky, kde nic jiného nebylo než malý stoleček, židlička, ona už tam měla připravený kufříček a teď se mě začala věnovat. No a jakmile teda mě dočesala, tak v tu chvíli tam někdo zaťukal a říkal, prosím tě, pojď tam, tě potřebujou, teda ne na mě, nebož na paní maskerku. Ona se sebrala s tím svým kufříčkem a já jsem si tam něco četla a nijak se mi nechtělo do té vřavy, která tam byla okolo, zůstala jsem tam sedět a byla jsem naprosto klidná a v tom se energicky otevřely dveře. A tam vešel vévoda, šlechtic v kůži, částečně oblečen v kůži, že ano. A podíval se na mě tady. A to on někdy dokáže, víte, on tak otevře oči, že mu začnou zářit. A buď to je to teda zlobou, anebo údivem, víte. On je často údivem, když mě spatří. No a já zase ztrácím jistotu v ten moment. Tak jsem se na něj podívala. A on říká, paní Stelo, co vy tady? A já jsem si najednou uvědomila, že to bude něco nepatřičného. Začala jsem si tak trošku lehce rosit na krku vzadu. Rozhlédla jsem se konečně, já jsem nevšívala k okolí. Jo. A teď jsem si uvědomila, kde se nalézám, že jsem v malém předpokojíčku pánského WC. Tak jsem jenom zaševelila. Pane Polipko, já si tady přivydělávám. Nedá mi ani 10 halin.
0: To jsem pravda, který dluží vám 2 koruny. Ale to je krásné. Kdyby všechny naše záchůdky byly opatřeny tak něžnými stvořeními, tak by se tam chodilo častěji. A my jsme se viděli, prostě, Martine, no, já jsme tam až z Y, kde když jsi začal? Možná z nějakého obsolenského představení.
5: Ne, ani to ne. My jsme se poprvé viděli ze takových prazvláštních okolností, když jsem byl už skoro na konci prvního ročníku na DAMU. Tak to mi všichni potvrdí, tak my jsme měli takovou asi 50 metrů od fakulty, takovou záchytnou stanici u Hada. Tam se chodilo a tam se vždycky někdo našel, kdo byl potřeba. A tam jsi, seděl si tam tehdy s Ivanou Chýlkovou a ještě s nějakými jinými
0: kolegyněmi
5: z práce. A Eva Holubová mě tam táhla a říká, pojď, já tě seznámím s Polívkou. A jsem říkal, ty jo, tu. A tak jsem říkal, ježiš, ne, co já mu bude, to bude trapný teď, jak co já mu tak rychle nakuráš 3 panáky, které jsem řekl. To velmi podpořilo mé sebevědomí. A pak, když tomu došlo, tak jsme tam přišli, tam seděl mistr. Eva říká, Bolku, to je.
0: Ukaž mě, ne? Ukaž mě.
5: Voprus nějaký přišel. Tak se jako představuje.
0: To jenom si všimněte, ta rozdílná interpretace mého chování. Paní Stella řekne elegantně vévoda. A vidět tu konkurenčnost, tam je cítit přímo. No možná tehdy jsem tak seděl.
5: No trošku si tak seděl, jsem se zatvářil hlavně. A teď jako já jsem si říkal, tak co mu řeknu, tak musím udělat nějaký jeden, tak jsem říkal, hej, Volku, víš, já jsem byl nedávno loni někdy, to bylo u nás v Chrasti v kině. A v Chrasti doma u nás v kině dávali poslední léč, hele. Bylo nás to u kině 5, jo. 3 odešli, ale já jsem zůstal, fakt, jako. A musím ti říct, že to fakt bylo jako dobrý, moc se mi to líbilo. Čím jsem chtěl dát najevo, že jsem intelektuál, že tomu roze a že jak si pochlebu, načež Bolkovi zase bylo podivný, že mu říkám, že na jeho filmy nikdo nechodí. Tak se tak otočil a říkal, no a co, mám ti ten lístek znova zaplatit?
0: Rád tu krásnou větu, že zázraky se dějí, jenom si jich všimnout. A já jsem byl svědkem jednoho malého zázraku, my jsme si tady vedle v hospodě a s kamarádama taky prostě kolem stolu. A tak jsme se bavili různě, jak ta řeč se vede a takový to počasí venku prostě. Co vedro, parno, já mám rád každý počasí, co mě žene do hospody, to je možný. Tak jsme tak byli vehnaní v té hospodě krásně, tak se bavíme a přišla řeč na Stelinku. A někdo řekl, no Stella zázora, včera jsem člověče zrovna viděl v televizi, to bylo něco tak nádherného a s tím nádherného se otevřeli dveře a vstoupila Stella. Jo? A Stella, to je italský hvězda, Stella, jo? Vstoupila Stella, my jsme strnuli, že jo?
4: No jo, no dovedete si představit, já jsem řekla předtím, že to je vždycky takový jako zaražení, že teď tohle, že já nevím, jestli to bylo poslouchno, asi jo. A já vidím ten úžas taky a takový to úplný strnutí.
0: Strnutí, 7 chlapů.
4: Nikdo mi neřekl ani dobrý den, nic.
0: Tak jsme čuměli a budu ukážet, jak jsme čuměli.
5: No a pak si říkal, že takhle neděláš.
0: Já ukazuju to i ostatní.
4: já jsem opravdu prošla na tu terasu a tam mě bylo skoro do pláče, protože já jsem si to tak přála to tady vidět, víte, a najednou takovéhle rozčarování a v tom se za mnou ozval docela takový sympatický hlas. Přítel, výtvarník přišel a říkal, paní Stelo, nedivte se, my jsme mluvili o vás a najednou vy stojíte ve dveřích. No pro nás to byl zázrak.
0: A byl, a byl. Takže to je krásný zúčastnit se zázraku. To se mi docela líbilo. My tady tu hospodu, ty to hledáš, my už se snažíme to mít na kopci. My se snažíme prostě jak vám pomoct, tady vám když prší, že jo?
5: Ale jak ty si to hledal, Jirko? Ty jsi jel jsi narovno, na, jako no, na poprvé?
3: No ne, já už jsem měl informaci z hodně dlouho, to je, tenkrát nějak nebyly papírky cigaretový, takový ty vážky a tak já jsem si přečet tam, že to jsou, že se to vyrábí v olšanských papírnách. Protože jsem v Praze jsou olšanský hřbitovy, tak jsem zavolal na informace, kde to je, no a oni mě řekli, že na Moravě, no. Tak od té doby to vím.
0: No nevíš, pane, to jsou jiný.
3: Tak jsem tady omylem v tom případě.
5: No to jsou ty u toho Prostějova, jo?
0: Já myslím, nebo co, jsou to neúplně.
5: No vidíš, kdybys byl blbej jako já, mohl mít dneska papírky. No.
0: Mluvíme o tom kopci, já mám takového známého Petra, já mám hrozně na tady kluky, jenom odbočku malinkou si dovolím, v Rožnově takový můj známý a on je novinář. A protože ty noviny jsou malý, no tak on musí fotografovat i ten diktafon, aby měl ty rozhovory, a taky se mnou jednou, když jsme tam hráli, dělali rozhovor, tak jsme se seznámili. A on mi říká potom, když jsme se znali, člověče, já jsem byl na takové recepci, rozumíš? A tam jsem jako fotil, teď jsem tam dělal ty rozhovory a najednou jedna sklenička, druhá, třetí, já jsem byl tak ožraný, že jsem začal fotit diktafonem. Tady ta hospoda na kopci, Petr, že jo, tady my ho známe, Petr, on měl hospodu na kopci u takové vesničky a on měl takový krásný zvyk, prostě vymyslel takový krásný rituál, že když udělal zabíjačku, tak vystřelil z kanonu. Měl takový kanon, vystřelil z kanonu a lidi viděli, je tam zabíjačka, šli do toho kopce a tam se prostě najedli se a pilo se a takový krásný jako tohle. A on říká, čeč, já jsem jednou tak z toho kanonu jako střílal, víš, a nějak jsem to dal moc, nebo nějak jsem to moc ucpal, nebo něco, to šel liše jak hrom a normálně ušíska. Ty bubeny, víš, nebo jak se to tam nějak, no hrozné, až neslyšel jsem moc, a slyšel jsem že za doktorku, pak se jí to ještě nějak zanítil, nebo jak, ale to jsem neslyšel, to jsem slyšel, neslyšel už jsem skoro nic, no. Že ona mi dala nějaký ty antibiotika, takhle to, jak se to mocí, víš, každé dvě hodiny při tom a užívat, no, nějak se to nelepšil, já jsem šel, za tu doktorku říká, no jak se to nelepší, já jsem řval jak tura, to mi řekli až potom, no jak se to nelepší, jo. No říká, už užíváte ty prášky, že každé dvě hodiny, a i v noci ne, proč to nepoužíváte v noci, každý dvě hodiny musíte, když v noci spím, dobře, tak se musíte probudit, jak? Ježišmarja, probudit, budík, natáhnout, budík si musíte. Až paní doktor, kam mi to pomůže, já ho neslyším. A on ten hospodář, na konci taky tam ještě vyprávěl, zrovna v závěsu tady tuhle věc hezkou, že ta hospoda byla dřevěná a tam byl krb a on tam měl takový grill a tady tohle, taková krásná hospoda a Marce, a to zná. A teď měl nějakého mladého kuchaře, a to je taky bylo docela pozorný, jak on říká, taký mladý ogaráž, já nevím, kolik mě, 19, 20, 18, 21, 20. 19, 20, 20, maximálně 21, 18, nosil, 19. Říkám, to je jedno, Ježíš Maria, než, tak 19, 20, no. No a teď tento mladý, 21, tento mladý, tento kuchař normálně, je ňup, víš, to je jedno. To máš pravdu, to je jedno, kolik roku, když jsi ňup, tož 19. A tento normálně, za, rozumíš, ten prach, 20, za. A chtěl to vyzkoušet, jak tam je ten krtož, já on ten prach normálně, vlastná, ne. Já byl to, já to byla liša člověče. To normálně poskočilo celá ta hospoda o 30 cm na všech stranách. Já se tam přijížděl, já se jako auto přijížděl tam, a tam stál ten kuchař před hospodu a tak se třepal. A říká, Hergo, že by si půjštěl Big Big? On byl v šoku. V šoku. A potom ti chlapi z té vesnice říkali, ty, to je fajn, že to takhle, že to je takhle. Aspoň to máme do ty hospody blíž. Od těch 30 centiáků. To jsou herci, kteří i když hrajou špatně, hrajou dobře. To máte Peca taky, v tom Peca je to ta autentičnost taková, ale on má třeba říct normální větu, prostě tam svěží, tam jsou závě a zapomenutý světlo, on hraje takového mýho toho známého, nebo přítele, toho výtvarníka, že jo? A on má říct, dobrý večer, pane náměstku, ten jeep zastaví a tam jsou ti lovci, jo, sníh, zima. A on má říct, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pane, je výtvarník, že jo? Říká, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám, polární? On říká, boli, ty mě vždycky tak blbneš, člověče, fakt. A teď v tomhle filmu, v tom Musíme si pomáhat, co dělá teď Honza Hřebek, tak tam on hraje mýho souseda Šimáčka. On tam má docela zdánlivě, řekněme, proč nepřiznat lidově řečeno, více méně jednoduchou větu, nebo několik vět. Nějaký voják se optá, znáte toho muže? A on má říct, ano, znám, pane kapitáne, přátelili se s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to začalo akce. Znáte toho muže? Ano, soudru kapitáne. Pane Jirko, pane. Jo, no ne, no, ale on je voják, jako ne, tak... Ne, ale ono je to po válce, když je 45. Teď, jako to asi pane Jirko. No jo, no tak pane, no tak tady. Stejně z něho bude jedno komanč. Jako tak pozoruju, víš, on už tak tu psychologii do toho. Znáte to, může? Ano, pane kapitáne. Kurá, jsem řekl soudru? Ne, říkal si, pane Jirko, pane, no jak to, ty říkám správně, jak to mě přerušujete? Ty ses přerušil, ale protože Bonečku, fakt, jako, ať se na mě tak nedívá furt. Prosím tě, pane kapitáne, jasně, je 45. že? Tak, ne, můžem, hned, jdeme. Akce, klap. Ano, pane kapitáne, přátelil se s těma sviněma? Jirko, s kolaboranty. No a co jsem říkal? S těma sviněma. No však byli to svině nebo ne? Byli, no ale tam ten text, prosím, ať to je jasný. No jo, ne, tak Ježíš Maria, no tak pojď. Ano, pane kapitáne. Přátelí se s kolaboranty. Rekvíroval židovský nábytek. Už to skoro bylo. Majetek, ne nábytek. Já jsem řekl nábytek. No já to vidím furt tu scénu, jak tam vezete ten nábytek. Ne, jasně. Ano. No, pojďme, rychle. Už má chuť zase na jednoho kodeta. Ano, pane kapitáne. Přátelí se s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Requiroa, Requiroa, Requiroa, Jirko, nebe mi, a jo, furt. Ano, pane kapitáne, přátelí se, kurva s těma svinama a režírová Žižkovský dobytek. A říká, Jirko, to je to, co blází. A já jsem to řekl schválně, protože už mě serete.
5: A ona ta popularita se dá kolikrát i dobře využít. Mně se to stalo nedávno, že jsem své popularity využil, protože já už jsem to mnohokrát říkal, já mám fobii z létání, z letadel. Já skutečně strašně nerad lítám a hrozně se, nemá, není mi zlé, není mi špatně, já se prostě bojím a říkám si těch, ty desítky, stovky tun železa se nemůžou v tom vzduchu, to je kravina, nemůže to lítat, jako dobrý. Fyzika vždycky je to mimo, tak. No a teď jsem letěl tuhle nedávno a protože jsem velmi spěchal, pozdě jsem přišel na letiště, tak jsme chytli poslední místa až u toho odsasu, kde to hází normálně, když to letí, jo. A teď bylo špatný, měnilo se počasí a teď ty turbulence a tohle, a já jsem si se dozadu, vylítli jsme a teď 20 minut to trvalo, furt to nechtělo přestat, já jsem si říkal, tak tohle ne, žádný, tady nebudu. Využiju své popularity. Zavolal jsem
0: vystupuju.
5: Takhle. Ne, to ne. To kež by. No, věče. Musím říct, že na jednu stranu máš pravdu, vystoupení to bylo teda. Ale až za chvíli. Tak jsem mávnul na tu hlavní stevardku, protože to byly české aerolinie. Ona přišla a říkám, víte, já bych měl strašný přání podívat se do pilotní kabiny. Protože tam vidím dopředu a jsem v pohodě. Jo. Vidím, že to letí, ty se tam baví, nic se neděje, klídek. Tak jo, tak já se zeptám. Tak šla do kabiny, za chvíli na mě mává, tak jo, jdu dopředu. A tak jo, piloti dva, jeden takový čtyřicátník, jeden mladší takový 23 let.
0: 20.
5: Tak nějak se to pohybovalo. A tak jako bezvadný, tak jsem si říkal, tak tady to přežiju, už nám zbývá jenom dvě hodiny letu, tak super, všechno si povídáme. Letěli jsme dlouho v mracích a nad Alpami ustoupila oblačnost, vylítli jsme, bylo krásně jasno. A teď on jim začal ten kapitán hlavní ukazovat, říkal, pan Rýdar, tamhle to jsou bouřkový mraky. Do těch nesmíme. A já nic, říkám, no jasně, no. Víte, v tom mraku bouřkovým uvnitř, tam vám jsou takový tlaky a tahy, toto letadlo může zdeformovat. Říkám, no jasně, jo, v pohodě. A tamhle ten, co jako na něj letíme, tak to se podívejte, a to takhle roste do vejšky, to je ten mrak, ten je plnej. Pak jak tam má takovou jako prohlubeň a pak jako trošku ustupuje. Tomu se říká kovadlina. To už je ten mrak jako vypršele a tohle už je pryč a ustupuje. Říkám, jo, bezvadný, dobrý. A teď jako na tom radaru jsem ukázal ten mrak a najednou směr toho letadla, jak takhle ty přerušované čárky, jak to má obletět kolem. Jo. Říkám, no jasně, tak teď to se automaticky všechno nastavuje. A teď on tak jako sedí chvíli ten pilot a říká, kouká na ten mrak před náma a říká, no, pane Jíra, když jste tady vy, vemem to tou dohru. Já jsem si říkal, žertuje. A ten druhej, ten mladý, říkal, no tak já to nahlásím a on, dolů to nehlaš. To já jsem úplně, on normálně majznul přes ruku, jo, a říkal, no,
0: dolů to nehlaš.
5: Teď takhle, já říkal, Ježíši Kriste, co bude. A teď jako jo, normálně na tu dohru v tom mraku, jakože to tam namíří. Teď se blížíme a já furt nevěřil, furt jsem si říkal, že něco jako to, ne. Teď jedeme blíž a teď on najednou, jak se tomu blížíme, tak mi říká, a podívejte se, on se zavírá a taky jo, ten mrak. A ten mrak šel normálně k sobě, já si říkal, co teď bude? On to vzal takhle normálně do ruky a s tím dopravním letadlem udělal. Ty takhle nahnul a tou dourou to prohučel, já jsem úplně trnul a teď na konci toho mraku byl taková kupka s tom mrakem, říká, tomu už se nevyhnem. A zabral to do toho, teď rachot rány normálně, to trvalo asi 7 vteřin. Vylítli jsme z toho, on to zase pustím, zmáčknul automata, jako pohoda, jakože dobrý. Já jsem myslel, že se mi to zdálo, ale to nebyl konec, protože najednou se ozval na ty dvířka. Klepání, tak se otevřeli dveře, přišla ta stevardka a říká, já jsem se přišla podívat, jestli vám to nepůjčili.
6: Jsem byl na studiích. Vytloukal jsem život, jak se dalo. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bezděky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. Ba měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušina. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj, i sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že no, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná. Co to je, když ano? No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne, ne, ne, začít, nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy radšte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat. Já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, Mautsta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, Mautsta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajíc, pro nevěřit, zdefraudovat. teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brahm ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
1: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
0: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
0: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
0: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
0: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
0: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
0: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
2: Zdeníčko, zelenou.
3: Dobrý den, prepáčte, je tu volno?
2: Je.
3: Volné místo?
2: Prosím.
3: Můžeme přisadnout?
2: No.
3: Děkuji. No čo, jak je? Dobré?
2: Co dobrý, jak to, jak je, tak je, ne?
3: Mohlo by být lepší, ne?
2: Mohlo.
3: Čo počasí?
2: Taky by mohlo.
3: Nepijem.
2: Co tu děláš, vejre? Když nepiješ, ty.
3: Ani v tom počasí je nejistota, čo?
2: A jo.
3: Chvilku prší, chvilku je pěkně. Tak, tak či tak. Čo?
2: Čo? Nič.
3: Kde robíš?
2: No tady, naproti, v družstvu.
3: Na jako to vyzerá?
2: No vyzerá to tak, že robím, no. A za co? Prd.
3: Nemáš tolko penězí, kolik bys želal?
2: No to teda nemám.
3: Jo. Je to nič, čo?
2: Co?
3: Nič to je, čo?
2: Co?
3: Nie je to nič. Bohovské to nie je.
2: No to nie je. Zeničko! Tu zelenou!
3: A čo ti poviem? Si no. Dobrý chlapík. Poznám to. Aj na prvý, aj na druhý pohled.
2: No.
3: Volá, čo ti poviem, chceš?
2: Si.
3: Poznám taký štát, kde sa mají všichni dobré. Koľko tu stojí pivo?
2: 6,50.
3: No vidíš, je veľmi drahé, čo?
2: No daj, je to desítka, ale...
3: Poznám taký štát, kde je to oveľa lacenejšie.
2: Amerika.
3: Čo?
2: Amerika.
3: A nie, kdeže. Ale bude tu Amerika. Čo najskôr? Rok, dva? Možno aj mesiac? Bude tu taká Amerika, Kde? Že se budeš mít velmi dobře. Všichni se budeme mít dobře. Víš? To... Máš rodinu?
2: Co mám?
3: Uvidíš.
2: Kde?
3: Chceš, aby děti se mali dobře?
2: No.
3: Poznám taky svrchovaný štát.
2: Kde?
3: Kde? No hádaj.
2: Amerika.
3: Ne, předvodu se vrať.
2: Francie.
3: Ale těže. Trocha ďalej uvažuj. Na východ. Čo?
2: Itálie.
3: Ale kdeže? Trocha vyše.
2: Co?
3: Vyše a trocha...
2: Bermudy!
3: Ale kdeže, už si daleko. Už si daleko.
2: Jsem daleko, tak se vrátím zpátky. Já už žádný zem neznám.
3: No vidíš, a já takovou zem poznám. Poznám takovou dobrou zem.
2: Je.
3: Je, všichni si tomu jdou to rovnako.
2: A kolik pivo stojí? Kolik tam stojí pivo?
3: Tam bude stát oveľa méně. Tak hovorím si, hádaj tak 3 koruny.
2: Nekecaj.
3: Nekecaj.
2: Ty svině. 3 koruny 10.
3: Máš rád box? Boxuješ rád?
2: Ale to je jedno.
3: Čo?
2: Ale to je jedno.
3: Box se tam. Boxovat se bude taky dobrý. Pravým hákom tak to udrž. Rád?
2: Ale to je jedno.
3: Čo?
2: Ale to je jedno.
3: Box se tam. Boxovat se bude taky dobrý. Pravým hákom tak to udrž.

0: Teda taky.
1: No vidíš. Co mi to podpíš?
0: Co to je?
1: A nič. Ano. Nečítaj.
0: Co to, co jako to?
1: Podpíš, to je taková prihláška, víš?
0: A kam?
1: Jsem tu, tak to podpíš.
0: Ty do Ameriky, jo?
1: Tak, počkej, něco také.
0: Já blbě, víš, já to...
1: Podpíš.
0: I křesní?
1: Hej, stačí jen. Tak, dobrý, stačí. Děkuji, no vidíš. Jsi dobrý. A už je nás 10. A vela nás bude. Ještě nás bude levo. Uslyšíš, pojď.
0: Jdeme.
1: Jdeme.
0: Jdeme za 3,20, říkáš, jo?
1: Zober si pas.
0: Desítka. Vemu pas, vemu starou a jdeme.
1: Kufor nemusíš, tam je všetko.
0: Bez vaně.
1: Pojď.
0: Zdení, já to pak zaplatím ještě, ne? Já si jdu pro pas.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
3: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokán. Říkala jste to,
3: ano,
2: říkala jste
3: Sandokán. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, a co? A víte, že
2: něco?
3: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
2: Moderní sportovní
3: jistě,
2: účes?
3: Ano.
2: Tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý a z vlasa bych byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: A ještí,
2: co to?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony?
3: Ještí. No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
3: Nebo
2: abych měl na hlavě bodliny,
3: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
2: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
3: Jistě.
2: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
3: No.
2: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
3: Yeah.
2: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
3: Yeah.
2: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
3: Ale no tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje.
3: Ale...
2: Dokonce mi nedává,
3: ale...
2: že prejdělám ostru před návštěvama. No ano.
3: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
3: No,
2: rozumíte,
3: no.
2: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
3: Ale no tak. No
2: je to prý ze švestek?
3: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
3: no
2: protože
3: ano.
2: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
3: Proč?
2: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
3: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
2: ne,
3: jo?
2: Ráno nebo večer?
3: Večer,
2: no.
3: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z
3: blínu
2: a durmanu, no.
3: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
2: No jo, no tak kdybych ležel na pravým, tak se nemůžu mazat pravou.
3: No
2: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
3: No počkejte,
2: čím budu rozdávat?

0: Jo, jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Po půl hodiny.
0: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
1: Já myslím.
0: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
1: Dešťovou vodou.
0: A po půl hodině namáčení hlavy té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
0: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo?
0: Jo, jo.
1: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
0: No, samozřejmě.
1: Víte co?
0: A jak ráda.
1: Já radši dostanu plešaty.
2: Vážený občani, zase k vám hovorí predseda. Jako nišť ubehol rok a místní rozhlas zase funguje jako nišť. A do našej obci zase prišlo jako nišť radošínské naivné divadlo, které je všetkým nasmích. Dneska prišli s kusom o našom papagájovi, čo bude asi smíšné, lebo papagáji sú už takí a ľudí onišť lepší. Ďakujem za pozornosť. V každom prípade mi však prindite povedať, najmä tí bližší bývajúci, či ma bolo očuť, lebo voláko sa to tuto fúr všetko sem. Celé sa to volá, že tuto, alebo tuto, alebo možno aj tuto. Aha, počkaj, nebude to toto? Asi nie. Už vinde je to. Lojzo, podaj mi hentomu rázne kladivo a uvidíš. Po chvíľu to pôjde, alebo to nepôjde.

0: Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě. Jo, začnu přirozeně narozením. Musím vám říct, že koluje řada pověstí o mém přirození. O mém, Ježišmarja, o mém narození. Ale představte si, že jsem se nedávno seznámil ve vinárně s jedním jasnovidcem, který no, geniální jasnovidec. Představte si takovej, že on dokáže předpovídat nejenom budoucnost, jo, ale dokonce i minulost. Představte si, jak jsem s ním mluvil, že on, tenhle ten jasnovidec, on hádal mě, jako moji minulost, z mýho kafe, jo. Nejdřív z mýho kafe, pak z mýho vína, teda, a pak z mýho koňaku ještě. Když to všecko dopil, tak představte si, na co on přišel, že já jsem se vůbec původně neměl narodit jako chlapec na Žižkově, že jsem se, představte si, měl narodit původně v Thajsku, tehdejším teda Siamu, jako děvečka, teda jako děvče, teda dívka. A rodiče moji thajští se těšili, že ze mě bude děvka a že je budu živit. Já jsem se nakonec taky těšil, jo? Ale nějak se to zvrtlo všecko a představte si, že nějak při té roznášce těch dětí do domu, jo, nějak asi, já nevím, jak se to mohlo stát, jestli vrána s tím čápem se minula nebo co, a ten čáp tý vráně mě vyšťoural ze zobáku, nebo co, no prostě jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužského pohlaví a ještě k tomu u nás, jo. Jo, a já, oni mě uklidňovali, prej, to říkal ten jasnovidec, oni mě uklidňovali, že prej se narodím do národa, který toho do skvělého národa, národa, který toho prožil strašně moc. Představte si to, přátelé, 300 let úplné pohody. Jo. To kecám, úplné poroby, 300 let úplné poroby, a že už mě prej čeká jenom zbytek Hitlera, celý bolševik a Havel s Dášou. Já se říkám, prosím vás, a dočkám se aspoň té bavlně, té sametové revoluce, a oni nejen to, ale i prej i té velké televizní prej. No. A měl pravdu ten jasnovidec. Představte si, určitě na tom něco bylo, protože třeba jak jsem měl být ta siamská kočička, jo? Teda ta holčička, tak jsem měl mít šikmý oči, a skutečně, když mám mít narozeniny, jo, tak ty oči mě svěděj, natejkaj, a pod očima se mi dělají pytlíky. No a taky jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, tak to vlastně taky se tak trochu naplnilo, jsem si uvědomil, že já vlastně miluju všechny lidi a za peníze jim poskytuju rozkoš tím, že jim připravuju veselé chvíle. No, mám pasáka, tak. To je Ivan Mládek. Někdy mě pase on, někdy se pasu sám teda, jo. Moje manželka ta říká, že si asi brzy budeme pás všichni teda. Ale musím vám říct takovou jednu důležitou věc, takový poznání, že tím, to jsem si ověřil v posledních letech, co tady v tom státě žiju, že vlastně se ten plán ten plán toho osudu mýho.
1: Abych se stal tou prostitutkou.
0: Se vlastně naplnil beze zbytku. Až jsem si uvědomil, vážení přátelé, že žiju v jednom velkým bordelu.
2: Dobrý den,
3: jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
2: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
3: No,
2: ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
3: Aha, tak dobrý.
2: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
3: Vy mě přímo děsíte.
2: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku.
3: A já?
2: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
3: Jenom duši.
2: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte? No,
3: tak se posaďte.
2: Děkuju, já vedle vás takhle, když dobrý.
3: No, tak pojďte, pojďte.
2: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek, jo?
3: Ukažte.
2: Nešahat, to je přísně důvěrný.
3: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct. No. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
2: to,
3: ne?
2: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
3: Znám. Já byl svého času podezřelý z velezrady.
2: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
3: No prosím.
2: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
3: No prosím, prosím.
2: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
3: No.
2: Co říkáte politický situaci?
3: No, podívejte se,
2: no,
3: to je...
2: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
3: No počkejte, ne. Se vším ne?
2: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
3: no,
2: ano?
3: No.
2: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
3: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
2: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
3: jo.
2: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
3: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
2: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
3: No. Víte, ještě k tomu ty srážky.
2: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
3: Jo?
2: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
3: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
2: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
3: A. Tak dál.
2: No. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
3: No.
2: To je idiot, co?
3: No, vy ho znáte.
2: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije, pije?
3: To nevím, já ho nikdy neviděl.
2: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
3: Do
2: Bulharska,
3: ale ne. K moři.
2: Do Jugoslávie.
3: Ale ne k moři, piva někam.
2: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
3: Jo, ale to tam nepište.
2: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
3: Já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
2: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
3: Ale ne, doma máje.
2: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, dál, jo?
3: No.
2: Otázka 7. Jak máte velký byt?
3: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
2: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
3: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
2: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
3: Vy byste měl být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
2: No, vidíte, ještě, že to uznáte. Ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
3: Darmo mluvit.
2: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
3: Já děti nemám.
2: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
3: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
2: Dobrý.
3: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
2: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
3: Ale to je nesmysl.
2: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
3: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
2: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
3: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
2: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
3: Prosím vás, co je komu do toho?
2: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
3: No, jak dej, no, ty to znáte.
2: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
3: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
2: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
3: Jste opravdu fikanej.
2: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
3: No tak.
4: Kolegyně, vy tomu nebudete věřit, ale já jsem se chtěl s váma poradit.
5: No.
4: Já mám v poslední době hrozný problémy s usínáním.
5: Copak? Porouchaný televizor?
4: Ne, já nemůžu usnout v posteli.
5: Ne.
4: Já i zhasnu a všecko.
5: Já.
4: A ne padnout do náruče Morfeovi.
5: No tak zkus ty spát sám.
4: Já spím sám.
5: Ale no, teď jste přece říkal něco o náruči.
4: Co? Ano, dovolte, prosím vás. Do náruče Morfeovi, to je řecká mytologie, přece to musíte vědět, ne? Morfeus,
5: no,
4: bůh snů, Morfeus.
5: Ale to já vím, ty taky... Morfeus podsvětí, že? Ale já vám poradím. Helejte, zkuste počítat. Mně to teda pomáhá. Já řeknu 1, 2, 3 a jsem v limbu.
4: Jo. Fakticky to takhle rychle funguje?
5: Ale tak někdy tam nepřeháněla, někdy musím říct i 4, že? Ale jsem v limbu.
4: No jo, víte, já se v té posteli nenudím, to ne, to si nestěžuju.
5: No já taky, to já taky.
4: No tak o vás teď nejde, teď si stěžuju já, že jo. Já se převalím na tu stranu, jo. Já na tu druhou stranu, jo. Já si lehnu na záda.
5: Na bříško už by to nešlo, to byste se zase...
4: No. Já jenom, víte, mám obavy, jestli to není příznak nějaký skrytý choroby.
5: Ale tak to já vám poradím. Hlejte, no. Zajeďte si do Hacmanic za Lukáškem.
4: Kdo to je?
5: Je to možný. Vy neznáte Lukáška, to je přece zázračný doktor. Tomu přinesete lahvinku.
4: A co pije?
5: Ale ne, to lahvinku s tím.
4: No s čím se ptám právě?
5: No, s tou, no.
4: Kterou?
5: Nejlíp raní, no.
4: No tak.
5: No, hlejte.
4: Rozumím. Ještě lahvinku.
5: No. A oni takhle veme tu lahvinku.
4: Vlastní zdrojů teda, no. Žána.
5: Oni takhle veme, zatřepe s ní, podívá se a řekne vám rovnou.
4: To je raní.
5: To jsou špatný ledviny, čep na mandlích a voda v koleně.
4: No tak to nevím, proč bych tam jezdil pro takhle blbý zprávy teda.
5: Ale ne, tak to byl jenom příklad, pochopitelně. On vám třeba řekne, že jste zdravý jako řípáš na tu cukrovku.
4: Taky není no, dobrý příklad tohle, ale... Ne. Víte, já těm šarlatánům ze zásady nevěřím.
5: Ale Lukášek není šarlatán, to je přírodní lékař. On taky všechno léčí bylinkama, ale prosím, mě je to jedno. Klidně si zajděte na středisko, tam vám udělají rentgeny, což je strašně nezdravý. Strávíte tam 3,5 dny, dostanete recept a v lékárně vám řeknou, zeptejte se příští týden. Klidně si jdete.
4: Ale... To on ten, jak se jmenuje?
5: Lukášek.
4: On ten Lukášek pozná každý neduch, každou chorobu?
5: No jestli. Já tam byla například s hlasivkama. Já jsem takhle mluvila.
4: Prosím.
5: No, a Lukášek povídá, už jste to někdy měla?
4: Jo.
5: Já tam už 3x.
4: To je roztomilý, ale...
5: Ale nepříjemný.
4: Jo, to věřím, no.
5: A Lukášek povídá, jo tak 3x. Tak to už vím, co to bude. To bude recidiva.
4: No tak to, když on pozná, poslyšte, i tu recidivu,
5: no.
4: Tak to já si tam za ním zajedu.
5: To je moudrá řeč, to je moudrá řeč.
4: Tak já jdu, já půjdu balit.
5: Ne, moment, musíte nějaký časek počkat. On, Lukášek má teď něco se žlučníkem, nebo co, on sám ani neví, ale je fakt, že teď leží v plzeňský nemocnici.

0: Dobrý večer. Vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte. Ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne, dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude stíhán, protože žetonu máme na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu vývoji Slavíčíček.
1: Nazdar, kucí, nazdar.
0: Nazdar, ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
2: Dobrý večer, děkuji.
0: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
3: To jsem já. Ne?
0: To jsem já. Promiňte, já to nedopověděl, kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
4: Kdo jste a jak se jmenujete?
5: Jmenuji se Josefa Krčná.
6: Jmenuju se Josefa Krčná.
5: Jmenuju se Josef!
0: No snad Josefa, ne?
5: Ne, totiž ano, ano, Josef.
0: Viděli jste, co dělá tréma. Josefy se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte, ano, poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh Josef je Krčné číslo 1, či Josef je Krčné číslo 2. Mohl se ale také stát Josef je Krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš, půjdu, prosím. Co?
7: Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
5: Ano.
6: Ano.
5: Ano.
7: Tak to mi stačí.
0: Bivoj! Bivoj Slavíčíček.
3: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
0: No počkejte, koho se ptáte?
8: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
5: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já, když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
8: Dvojko, vy jste taky propadala?
6: Taky. V obecný.
8: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
5: Josefa Krčná a propadala jsem šprýdlema u postýlky.
8: Aha, vy nejste vdaná?
5: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
8: Jo, a jak se jmenoval?
5: Josef Lalok.
0: Prosím, prosím, ještě otázku?
8: Ne, už jsem se vyčerpal.
0: Tak, doktor Mňouk, prosím.
2: Tedy prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží s tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel profesor Bernard.
0: Je to jistě velice zajímavé, ale ano. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
2: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já.
0: No, kdybyste se mohl zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím.
2: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
5: Já.
2: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize Se ženou se nežeň. Je dosud dostání.
0: Hlásí se náš důchodce, prosím.
3: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
9: Já jsem v podnájmu.
3: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě líto.
0: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
3: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych se rád zeptal,
1: Jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva.
10: Že jo?
6: Ani byt, ani chajdu. Vůbec ne. Nic.
1: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
0: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
1: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
5: Ale, já mám, že byste mi nehádal 39.
1: A sakra, tak to by mohla být ta pravá malininka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
0: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl. Snad má ještě někdo dotaz, prosím.
7: Co myslíte? He, vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
5: Ne.
6: Vůbec ne. Zvlášť u vás.
5: Je to rostomilé, pane Špunt.
7: Děkuji.
0: Tak prosím, ano. Čas uplyne a šuplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda. Všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota. Co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
7: Jsem povahy veselé. Ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak by se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj tip jednička.
0: No a šampion by Vojislavičíček.
11: Dvojka, kluci, dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povyrůst. Aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
0: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
2: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že tedy chybím, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
0: Ano. No a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardín z Prahy, co soudíte vy?
1: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, gospodě, až tohle skončí? Že bysme těch pár pětek, co nám za to dají, někde spolu promenčili?
0: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
7: No prosím.
0: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk, gratulujeme, pane Slavičíče, no, gratulujeme, pane Bernardi. Ne, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné, vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet vřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni, kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši Oryty uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání je dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav té v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo,
Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní bouřě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vrata a konšele snad schodili někam ven.

0: modrej kus. Na jevišti Pierrot zbytý do otupení, kolumbíny oblékly.
1: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický. Ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil

A najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu: pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo? A nahoře traktor. A mu říkal: uvažuj, ten traktor tam přece nevynesej, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
2: Jirka Slováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Slovák nás takhle pozoroval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnému člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už vyděvala kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamat, že na brouši nejdí. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší. Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, já nemůžu se, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k týho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Slováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
3: Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohle to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nich jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel,
4: My jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej? A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mýmu kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, řvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bez svalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží. A sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. po dlouhé době auto s brněnskou značkou. My jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. Ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mě teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režisera, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a mu říká, pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pefermintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátel, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl a jsme tam byli kvůli filmování a já jsem tam byl jako maskot a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů, jo? A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celý opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacionál už autem s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna, ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou, dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, tak říká, proč nás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Proč nás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo? Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontinku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým... přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, protože tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no, jiní, no, no, najdi si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam oni hodní kráva, a tady byl mluvodí, mení a sají ti kráva, jo, no, lebe, tak to je hodní kráva, no, jiní, jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, hajdu. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdeněk Mariška, můj starší spolužák, a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš nosit do dabingu. Toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásný dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát svou, zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii. Já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale... My jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? Říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě co by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ty krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jakej, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had, on co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad nám, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco tak, řekl bych, pětinásobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta, tím zobanem, říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili.
3: a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, pač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Naše divadlo je na Václavském náměstí, to víme my a vy také samozřejmě. Často tedy máme možnost pozorovat život na tomto náměstí a proto to říkám, je co pozorovat. Vytěžili jsme z toho několik situací, jednu si dovolíme připomenout. Pošlete sem zadrženou, pojďte paní. Pojďte rychleji. Klid, paní, nekřičte. Dneska se budu vyptávat já. Vy jste tady v krátký době u nás po čtvrtý, že jo?
1: Ano, jsi po čtvrté, bratko můj ljubezný.
0: Nechte si tituly.
1: Pako velko boždý, již po čtvrté, víte, že ještě nikdy se vám nehádala z ruky.
0: To je taky zbytečný, víte.
1: Ale jen ukažte mi tu ručku malučku.
0: No tak prosím.
1: Půjte, tlapa. Tato čára se mi velmi nelíbě krátka.
0: No snad neumřu.
1: To ne, ale šary vary, co to vidím, asi vám někdo ukradne pedle.
0: Hejte, nechte si to. Nechte si vaše nesmysly, Novákova. Jmenujete se Novákova?
1: Novákova, tento týden Novákova.
0: No. Tak Novákova, chlapci s oddělení si s vámi nevědí rady, tak dneska bychom to probrali tak nějak spolu komplexně, ano.
1: Komplexně tedy, ne?
0: Ale než se podíváme do protokolu, který jste nám minule v roztržitosti skoro podepsala, tak bych si potřeboval ověřit nějaký novinky o vaší rodině. Kolik máte dětí?
1: Oj, to...
0: Já vám pomůžu, hodně, že jo?
1: Hodně, no.
0: Těžko bychom to asi přesně spočítali. Těžko. Nezahálela jste v mládí ve vašem pojízdném rodinném domku?
1: Touha přišla.
0: Touha přišla, jo. Někdy dvakrát denně, co?
1: I osmkrát.
0: Jo. A cože tolikrát?
1: Nebylo co dělat, ještě nevysílala televizní stanice Nova.
0: Aha. Takže jste si dělali bingo sami.
1: Jo.
0: Ale zavřený synek jenom jeden.
1: Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívaj se o mne.
0: Ano. A to nám právě dělá veliký starosti. Potřebovali bychom je dostat zase tam, kam patří.
1: A za rok nebo za dva začít.
0: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat, hned. Takže uděláme takovou dohodu, Nováková. Já vám povím něco nového o vašem Ferkovi, který, jak známo, jedinej sedí a vy budete zpívat o těch, který s nám potulují.
1: Já zpívám všecku víkend.
0: Ano, spolehal jsem na vás, ano.
1: Spolu...
0: No jistě, spolupracujeme úspěšně už léta. Krycí jméno?
1: Divá Bára.
0: Tak Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na jeden rok.
1: Ale pašel Ferku.
0: Úžasně si polepšil. Víte, co mu pomohlo? Kamarádil se s Bachařem. Opravdu si rozumějí ve dne, v noci, spolu jak dvě hrdličky, radost pohledě. Pořád se držej za ruce nebo za něco. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatba.
1: Sobáš? No to přijde celá bíle.
0: No, to vám bude slušet. A voholte se jako dneska, to vám taky sluší. Tak teď vy, Nováková, kde najdeme ty ostatní?
1: Tak jeden je v Žilíně, ostatní jsou na Slovensku.
0: Jo. A co tam dělají?
1: Brousí nožíky, asi se něco chystá.
0: Nechte si to, tam je všechno v klidu. Nebo vás zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Doma nemáte žádného vejlubka?
1: Jenom jedno vejlubko, ale to je analfabet.
0: Jak to analfabet? Je po vás?
1: Ale ne, ale už má 17 roku a ještě není v invalidním duchu. Chodí do práce.
0: Chodí do práce.
1: Chuj, no analfabet, jeho táta, to je to samé.
0: Jak to? Taky chodí do
1: ale
0: práce?
1: Chuj, to ne, to musí uživit rodinu. Ale chodí do ulic, jak vidíte, někde někomu něco přebývá, tak to přijde se domů, že dám to většinou.
0: Aha, takže na vašeho pana manžela bych se vlastně měl taky podívat.
1: A teď vy znáte mého analfabeta z televize.
0: Nespomínám si, teda v televizi jsem viděl v poslední době několik nových analfabetů.
1: Musíte ho znát z televizního pořadu, hledáme nové talenty.
0: Ne, to jsem neviděl.
1: Soutěžili jsme v davovém zpěvu. Erotický písně.
0: Jo, vy taky.
1: Hlavně.
0: Jo, tak to jsem moc šťastný, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
1: Nakonec o ničem, protože komise nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem.
0: Aha, a jaké to bylo slovo?
1: Puj, no to neřeknu, jsem slušná osoba. No pak jsem u soutěže.
0: No to nejste, to ne.
1: Ale že jste to vy, bratko můj, lůbezdy, tak vám ho nakreslím.
0: Hejte, Nováku! Nechte si laskavě vaši nástěnou geometrii. Proč vám to slovo vyškrtli?
1: Protože soutěžící tak tajně nazývali předsedky nikoli. Říkali ty dost.
0: Tak dost, Nováku, a to stačí. Nedělejte ze mě blbce, když jsem policista, začínám tušit, o jaké slovo asi jde.
1: A, takže to tu vás na oddělení taky máte?
0: To víte, že máme. A bohužel ne jednu. Tak Nováková, k tomu protokolu. Tak vytrváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí pouze na houbách?
1: A nejvíc houby rostou za kodě takovýhle vaškové.
0: Jaký vaškové?
1: Vaškovky takovýhle.
0: Vás neblbněte, Nováková, nebudem se bavit o houbách. V zabaveném košíku jste neměl houby, tam jste ukrýval 38 peněženek.
1: Peněženek, no, protože houby nerostou, jelikož je sucho.
0: To je pravda, je sucho, ano.
1: Sucho jako v roce 47.
0: Možná větší.
1: Řekněte vy mě, bratku, můj lůbeč. Pomůže nám opět sovětský svaz.
0: No tak na to bych nespoléhal. Nováková, sovětský svaz je sám na suchu, víte. Kromě toho se rozpadl.
1: Komplexně
0: se rozpadl.
1: A co tomu říká Vladimír Ilič Lenin?
0: A co by tomu říkal Lenin? Ten spadla z višně, ne? Ten je dávno mrtvej.
1: Ale fuj, že vy nás učili, že jde smrtelný.
0: Vesad, buví, co vás učili, ho si pletete. To vám asi říkali, že jeho dílo je nesmrtelný.
1: Jo, dílo.
0: Dílo, no. Vidím, že jste ho četla. No.
1: Tak vláda už to má za sebou.
0: Cože, co tady pobuřujete? Vláda je stabilní. Vláďa Ilič to má za sebou.
1: Vláďa Ilič to má za sebou, kde taky není nejlíp sovětský svaz rozpad. Kde mír zimě bude v táboru.
0: No jo, nemám strach, vy si něco najdete. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. No. Tak znova Nováková. Vy trváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí na houbách a při té příležitosti, světe div se, jste z ničeho nic našla 38
1: peněženek. 38
0: peněženek
1: jste si, že na mě už bylo...
0: Počkejte, klid, no tak to přeháníte. Nováková, sklidněte se, podívejte se. Nechte to. Nováková, tady vám upad mikrofon z toho. Nováková, tohle si skovejte na festival etických skupin, ještě si popovídáme. Kde jste ty peněženky hledala?
1: Na zemi.
0: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
1: Jo, a co jsem asi tak měla dělat, když na zemi nebyli?
0: Nešílená ženská.
1: Řekla jsem si, Mario, co není na zemi, bude ve vzduchu. A co není ve vzduchu, bude hod v kapsa.
0: Jo, a jak tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
1: Neměli se mi ples do cesty, ksindl německý turistický. To oni za Václavem pošlapali pod houby, že houby nerostou. To oni vykoupili všechnu becherovku, že malí děti teď nemají co
0: přidat. Nestáčejte řeč jinám, to je zbytečný. To znamená, že kdybych já šel kolem vás, tak mě taky vyčarujete peněženku?
1: To by nestálo, za to vím, kolik berete měsíc.
0: Nebuďte drzá, nechte si vaše hodnocení.
1: Chudák malá.
0: Co jste s těmi penězi zamýšlela?
1: Chtěla se přispět na nové uniformy, no, aby naši strážci pořádku nebyli eset bubaci. Ale byli fešáci. Pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čižmičky, naleštěné jako na Pražském hradě, když vítali páka velkobožného pana knížete Schwarzenberga a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
0: Tak a máme ji. Urazila šlechtu. Děkujeme. Ven, babo, budeš si sednout.

0: Prosím.
1: Dejte si pov.
0: Jsem si ho dal.
1: Buchta. Přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
0: Poslouchám vás.
1: Prijet okamžitě domů. Umřela babička.
0: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
1: Babička.
0: Babička? Chudák bába, zase jediná.
1: Moment, buďte. Jak to jediná?
0: Jediná bába.
1: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
0: Opravdu? Tady sám víte, pane Heitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
1: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
0: Byste museli mít tím.
1: Počkejte, budete ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky, ale zjistil jsem, že co jste na vojně, buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
0: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Lidi, já jsem hnedle každou chvilku, pane Leitnant, sirote, tři otcové.
1: Poslyšte, buchta. Není vám to nějaký podivný, tři otcové?
0: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka. Tak dítě co dítě.
1: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
0: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jede všechno, pane Leitnant.
1: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
0: Když sám je zdravý, jeho jasný císařské jasnosti.
1: Poslyšte, buchta. Teď to je přece proti přírodě.
0: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitnant, kvůli od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
1: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto.
0: Sám jste...
1: Co jste měl z přírodopisu?
0: Co je to? Já z přírodopisu. A to se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem propadl, jednou jsem neprošel.
1: Jednou jste co?
0: Neprošel.
1: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
0: Ano.
1: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
0: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já
1: porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
0: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. No a byste mi taky umřel, pane Leitnant.
1: No, tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
0: Tak jsem to právě udělal tak,
1: co jste udělal?
0: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
1: Tak se mě to líbí, buchta, no, tak se mě to líbí.
0: Můžu jít, pane Leitnant?
1: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
0: Ještě jednou mám připravený.
1: Cože?
0: Na Vánoce.
1: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
0: Děkuji, pane Leitnant.
1: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
0: Můžu jít, pane Leitnant?
1: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
2: Od pane Leitnant, oni mají paměť. Vyhodlí. Dneska na den je to tři neděle.
0: Oni tady tak sedějí furt, nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
1: Jaký nevlastní dědeček?
0: Jak to nevlastní dědeček?
1: Já tomu nerozumím, buchta.
0: No on se nám utopil.
1: Cože?
0: Plavili ty, jak tahají vozy husy, a on se v tom utopil.
1: Poslyšte, buchta.
0: V rybníce.
1: On že se utopil.
0: V rybníce.
1: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
0: Vidíte, to on se utopil. V rybníce spadnu.
1: Jak to je?
0: To stalo v telegramu.
1: To stalo v telegramu. Vy lžete, buchta?
0: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
1: Podívejte na mě.
0: Pane Leitnant, já furt, mamínko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník, tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehambějí.
1: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
0: A můžu...
1: Protože vojna je vojna! To musí uznat i třeka vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
0: Mohu opakovat?
1: Opakujte!
0: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi tomu dát, nechám se zavřít se všema fotrama.
1: Řekl jsem podstama!
0: Se všema podstama, ovšem, pane Leitnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
1: Po žádným pohřbu, bude to hned.
0: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
1: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho.
0: Co?
1: Tohle.
0: Vnuka.
1: Vnuka, to jsem chtěl říct.
0: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekl i zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys měl přišli, pane Lajetná? Pustěj mě,
1: pustěj. Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Olivě, ušima.
0: Budu vás poslouchat do ucha.
1: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
0: Buchta? Ty se koukáte hned jako čelný myslivec?
1: Buchta?
0: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
1: Kdo vám to posílá?
3: Ty telegramy mě posílá teta.
1: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
3: Já... Teta má příjmení. Už jen to by vám na nic nebylo, pak že to stejně neznáte, ale jako já říkám, teto neposílej mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
1: Vy to trochu motáte. Já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
3: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pak štáta na něčky o Vánocích místo dárky, o tom vyprávě.
1: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
3: To byla vaše sestřenice.
1: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
3: Vy jste říkal, protože ta pána moje ne.
1: No pochopitelně.
3: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pám si, jak to, že je mi taková povědomá, tak to byla moje sestřenice.
1: Na jakým prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
3: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak a Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
1: Dost, povídám,
3: Buchta. Mít radost,
1: počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
3: Ano, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vypíjí.
1: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat. Je to tak? Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat.

0: tak, ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane Rajčáku.
1: Sobota ze Zdenku. V pátek jsme v robotě oslavili začátek prázdnin, bo Miruna celá nadšená, že se nemusí 2 měsíce trapit s učením, postavila po obědě na stůl flašu. Dom jsem šel přes Masarykač, bo jsem si tam u jedného kamoša vyzvedával DVDčko. Celou cestu jsem toho litoval, bo podle názvu to určitě bude Capina. Bo po čím jiným můžu robit tužit, jak po chlapách, no ní? Na Masarykaču to bylo jak v zoo. Samé klece, rachot a milion očumujících lidí. U Radka jsem dal kafe, mrknul do jeho DVD teky, kaj má hlavně díla filmového studia Verbatim. Místo jedného jsem zebral 5 kolec a valil jsem dom. Z neba začalo tež valiť, tuž jsem dom dorazil jak finalista Miss Mokré triko, akurát, že mi nikdo celou cestu netleskal. Doma jsem vrazil film do DVDčka a lapnul na řicko bzolami v misce. V polovině filma mi volala Zdenka, jestli platí zítra naše rande, že její mama jede s Bobičkem na chatu. Malý synek ve mně zaryčel z česky. Ale do telefona se mi klidně řeknul, že jasné, že platí. Potem, co si ktočila, co jsem moc nevnímal, bo jsem se snažil zdvihnout ovladač nohu ze země z té pycha, až jsem se zarazil, jak pravila, jestli jí pomůžu zítra vybrat plavky, co se chce koupit do Chorvatska. Jasné, že já. To bych mohl robiť denně. Domluvili jsme se, že ju po obědě vyzvednu, mrknem do obchoda a valíme zpátky k ní dom. Jak jsem se zas zadíval na film, zastydli fon. Mama. Kura, ona má bez tak moje DVD napojené přes tydli fon a vždycky, jak se na co si k fajného čučím, ona to vidí a otravuje. Mama mě zvala v nedělu na oběd, že přijde segra aj z rodinu. No vida, dlouho jsme se neviděli, co? To tak. Co si jsem zamručil, že mám možná šichtu, abych si nechal čas na rozmyšlení. Poté mama dodala, že nemám zapomnět zítra posekať travu na zahradě a to mi zatlo, bo jsem na to zapomněl. No zapomněl, já jsem segru nebral moc vážně, tuž jsem si to ani neukladal do paly. Honem jsem zebral ovladač, už jsem v tým tak dobrý a už chápu, že moji předci byli orangutani a nacvakal jsem stránku 171 na teletextu. Přitým jsem mlel jakési kraviny, jak jsem zjistil, že zítra má přijít okluzní fronta, už mi nic nebranilo slíbit, že travu posekám. Spokojený sám ze sebou, že jsem to tak fajně zařídil, jsem si šel zrobit večeřu a jak jsem se dodíval na četníka, zecvaklo mi, že jsem se předtím nedodíval na to DVD. Ráno naštěstí lelo jak z konve, přesně podle plánu. Honem jsem mamě zavolal, že holická úprava zahrady se bude muset odložit a že jsem z toho nešťastný, ale na oběd přijdu. Po obědě jsem se doma sprchnul, učesal a navoněl, však víte čemu? Startnul svoju formulu a vyrazil ku Zdence. Cestu se mi cinknul, takže už stala před domkem a mavala na mě jak na taxika. Lapla vedle mě a prý směr Shopping Park. V duchu jsem se zoptal, čemu ní Carrefour, však to je blíž a bebechy tam jsou stejné, no ní? Ale radši jsem nahlas nic nepravil, bo jsem nechtěl zdrbať ten večer. Ani jsem netušil, kolik malých krámků je v tým parku. Včil už to vím. 1 000 000. Zdenka si totiž nekupovala jenom plavky, ale aj sluneční brýlky, plážovou tašku,

0: Krém na opalování, krém po opalování, šampo na opalování, plno malých pixel s dalšími krémami, hůčku na palu, asi šestero trik, tři tílka, jakési kraťasy, sandále do vody, sandále na procházky, nafukovací balon a liter ferneta. Prolezli jsme komplet všecké kramky, a to ni enem v tým šokingu, ale aj v Tesku a v Kerfu. Byl jsem z toho tak unavený, že jsem radši držel pisk, jak jsem viděl tých paru špagátů, co si kupila místo plavek. V pále mi bzučela kupa připomínek, že jak jedě beze mě, enem s kamošku, že by bylo nejlepší, kdyby se kupala enem v prostěradle. Ale byl jsem utahány, tuž jsem byl ticho. Jak na mě visely tašky, jak baňky na vánočním stromku, narasty dlifon. Zdenka mi musela zašmatrať v kapse. Tuž to by bylo celkem fajné. Akurát, že mi volala mama. Zdenka robila handsfree a já jsem musel na celé kolo poslouchat, že už mě prší a jestli se ču trávu. Připadal jsem si jak vesničan na vycházce ve městě, bo se jacisi k mladežnici vedle požduchovali a ukazovali si na mě pazuru. Všecko zlé je k čemu si dobré. Naložený jak velblud jsem dotáhnul kupu igelite kuzdence, zkontroloval byt, jestli se tam kajsik neschovává ta zubatá hryzací bestia, co funguje na vyskaz. Dal jsem si dvojitého turka, bo jsem skoro usinal a chvilku jsme enem tak plkali. Potem mi šla Zdenka ukázat v ložnici hromadky, které měla přichystané na balení na ten mořský aerobik. No, ale mě spíš zajímaly ty její hromadky, které má tak fajně uskladněné na těle. Dom jsem šel chvilu před půlnocí. Utahaný jak lano od vytahu na bezručů, ale na ksichtě jsem měl permanentní úsměv. Akurát mi včil vrta palu, čemu Zdenka nepotřebuje odvést k autobusu, jak jede ve středu do toho Chorvatska.
1: Před Ostravou

0: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu.
1: On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, oozing life. Someone speaking round the corner, wow. It is someone. McDonald, I buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, bu

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu, a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize, posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Čověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused. To já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne? No, ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrob kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mi říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.

0: Vážení cestující, vítá vás kapitán letounu Airbus A300. Letíme v letové hladině 11 000 metrů nad zemí. Okolní teplota je minus 50 stupňů, teplota v letadle 23 stupňů. Přeji vám příjemný let.
1: Ježíš, co děláme v letadle? A všichni?
2: A když to vymyslel, tak co se divíš?
1: No, tak jsem to vymyslel, tak jo.
2: Je, čeká nás Bush.
1: Jo, my letíme do Bushe, africký.
2: Ne, Bush, George, v USA.
1: Vždyť já mám letenku jenom do Vršovic.
2: A ve Vršovicích je bouřka, ale nepřijímají. Aspoň si vyzvedneme nový uniformy ve FBI, když ona tolik stojí.
1: No, to je FBI, tyhle. Hele, ale až uvidí Maňase, tak rychle zjistí, že takovou uniformu nemají. Zase mu jí bude šít ten dědek, co dělá plachty na Avie.
3: Ne, já jsem zhubnul.
1: Jo, a kde ty vole, když jsi skrmený jak prase?
2: Tož když mu chutná, ze žrádla je živej, ne?
4: Já využiji té chvilky před přistáním a půjdu prozkoumat odvod exkrementů z letounu. Mohl bych to pak využít třeba na chalupě.
1: Jo, ty máš chalupu 11 000 metrů nad zemí, jo?
4: Ovšemže ano.
1: Co to mele?
2: Ne, on to stavěl na moři noze kvůli mně. Já mu slíbil, že ho s brachama vyčurujeme tak, že to ještě neviděl.
3: Hele, letušk a veze pití.
1: Říká se letuška.
3: To je pán letušk.
1: No, tak to není letušk, ale steward. Palubní steward.
4: Dáte si whisky?
1: No to si píš, draku.
4: A vy?
2: Tuž. Ale mě se ani neptej, lemplej a nalejvej.
3: Můžu s váma mluvit?
1: No, proč bys nemohl? Mluv.
3: Ale o samotě.
1: Jo, a kde? Na záchodě za prvé je Prouza, který studuje, jak padají kajmani a vidry z letadla. A za druhý, i kdyby tam nebyl, nechci, aby si ze mě až do USA všichni utahovali, že jsem homokláda a že si vodím na hajzlích šamstra a ještě takhle hnusnýho.
3: Tak půjdeme aspoň ke kuchynkám.
1: Ježíš Maria, no tak co je?
3: Já jsem normální.
1: Jo, tak to je bezvadný, viď? No, tak já si jdu sednout zase, nazdar.
3: Ne,
4: já jsem fakt normální, jsem agent protiteroristický brigády. Hrál jsem blbce, abych se dozvěděl víc.
1: Sáňky borový těprsk, a o co jde?
4: Ten šejk, co sedí přes uličku, je zbrožek v převleku. Ale nevíme, co přesně chystá.
1: Že on chce zase rozmlátit mekáče.
4: No to asi ne, chystá něco většího.
5: Hledáte něco?
1: Ne, hajzlík je obsazený, tak jsme tady v kuchyňce, protože jsme homoklády. Hledáme něco k pití.
5: Tak si jděte sednout, já vás obsloužím.
1: Dobrý, tak jo, my ho oťukneme, pojď k Sindla. Stuarte, tady je to u suchánku, jo, jako nebo...
5: Ještě si dáte whisky?
1: Jasně. Hele, já to neplatím, páč, je to zadarmo, jo. Tak nalej všem i dětem, ať si zvykají.
5: Whisky, pane?
6: Ne, díky, já nechci, já nemohu. Vy budete mít za chvíli hodně starostí a já půjdu asi řídit.
5: A něco k jídlu?
6: Ne, mám něco v kapsách, takže radši jděte dál, voli.
1: Haleluja. Hele, šejk, neznáme se náhodou?
6: No, známe se, voli, a moc dobře.
1: Jo, známe se. A známe se všichni dobře, co jsme tady?
6: No,
1: velmi dobře, voli. Tak teď se soustřeď, šejk, poslední otázka. Nejsi náhodou zbrožek?
6: Jsem, jak jste mě poznali.
1: Tomu se říká dedukce a policejní čuch, vole, kam pak?
6: No tak, mám takový tajný plán, který vám nemohu prozradit. Jediné, co mohu...
1: No?
6: Mohu vám všem požehnat, vole. Haleluja.
2: Ne, já ti můžu dát do držky zase.
7: Oh,
6: to mi nevadí, já ti ještě nastavím druhou tvář. A teď vám radím, vole. Jděte ode mě dál. Mám ledacos po kapsách, vole.
1: Jo, to asi těžko, páč by tě v hale naprášili reflektory kovu.
2: Ale neříká si náhodou detektory?
1: Asi jo, drž hubu. Hele, zbrožek, postav se k tomu čelem a ne prdelí, přemýšlej. Odsud nikam nezdrhneš, navíc seš obklíčený. Za tebou sedí Holcman a Drahoč, před tebou já a Demeter, a hajzlík hlídá Prouza a na křídle chodí z... Ježíš, no jo, na křídle chodí z Horný, ten je šikovné, hej.
2: Hele, a proč chodí po křídli?
1: No, protože se v letadle bojí, tak letí venku na křídle. No, já nevím, čemu se divíš.
4: Přátelé, čural jsem jako obvykle a Rakousko už hlásí podivně žlutavé krupobytí. Aha, kolega Zbrožek.
1: Brouzatý mazej hlídá hajzlík. A ne, že vybombarduješ Vídeň, opatrně.
7: Promluví k vám kapitán letadla.
2: Čiže toho jsem se obával už od startu. Teď nám nahlásí, že máme poruchu obou motorů, pak řekne, abychom se podívali z okýnek a nakonec nás uklidní, že to nejsou obláčky, ale padáky a tímto se s námi posádka letadla loučí.
1: Ale nesejčkuj.
2: Ne, to by nevadilo, já měl brachu upadat tu šístu.
1: No, tak pokračuj, my víme, co myslíš.
2: A tam je učili, že když vypadnou bez padáku, musí mávat rukama a říkat sem jestřab, sem jestřab. Tož to a pomáhá to. No jednou vyskočil s paratušistama jenom s baťohem, ne? Jo a rozplácnu se. Ne, mával rukama, pak ještě rychlejc a pak nejrychlejc jak moh jako.
1: Jo a co?
2: Ne, musel doletět to letadlo a zeptat se velitele, protože zapomněl, jak se ten pták jmenuje.
1: A ty kecáš.
2: Ne, ať umřu a zem mě vyhodí, jestli kecám. Já mu věřím.
1: Ale nehraj debila, ty.
6: Hele, na nic, no. Já si skočím převlíknout, pomodlím se a půjdeme na to.
1: No tak, převlíknout se snad může, ne? Padej.
7: Vážení cestující, hovoří kapitán letadla.
2: A jejda, čověči, oblášky.
8: Vážení cestující, podle sdělení řídící věže, máme na palubě nebezpečného pasažéra. Pokuste se jej prosím odhalit a eliminovat.
1: Sáďky borový, tak nevím, co je horší, jestli letadlo bez posádky nebo šílenec v letadle. Kdo to může být?
2: Hele, a nemyslej z horního, pořád mašíruje po křídle sem a tam.
1: Ne, o něm vědí, on to má dovolený.
3: Já myslím.
1: No ty nemyslí a nehraj debila, nebo se eliminuju tebe, ti.
2: Tož není to ten steward?
1: Hele, to se čte steward za prvé a za druhý. Proč zrovna on?
2: Tož nejprvná zožere to visko, pak si s náma bude dělat, co bude chtít. To už jsem zažil na vinobraní. Náš kapelník od cymbálu mě ožral a pak mě ve stodole dvakrát.
1: Ježíš, mě je blbě.
2: Hej, i kdybych věděl, kdo to je, tak mi to nebude nic platný. Já nevím, co je eliminovat.
1: No to máš dát někomu do držky, takže se nehne.
2: Jo, přes držku je latinsky eliminovat, jo.
4: Přátelé, tak jsem se lekl, že mi uvízla dvoukilová puma v trenkách. Zbrožek se převleká v kuchyňce do maskáču.
1: Fofrem, jdeme ho se eliminovat. Sáňky borový Ježkovi brejle, ten mentál si tady rozdělal oheň.
2: Čiže já se na to vyfíknu. Vypadá jako nedvěd na Strahově, Češi, maskáči, klobouk se šiškama.
6: Táborák plápli, táborák jasi.
1: Co je co, jako což je nebo co?
6: Já jsem vám říkal, že mám ledace v kapsách. V jedné kapse sírky a větvičky a ve druhé špekačky, vole, halleluja.
2: To jsi ty oburta aspoň odtoď, už je černý jako šuvix. Ne, jde mi kousnout, ne, já neměl bušta ani nepamatuju. A nebo chceš radši se eliminovat, jako?
4: Tady by to chtělo trochu rozhořet. Mám náhodou sebou měch ke grilu.
3: A já si opeču brambory v popelu.
1: Hele, říkám ti, nehraj debila, nebo si je taky opeču a ve tvým popelu. Hele, nezdá se vám, že malinko padáme, jako nebo co?
5: Přesně tak, pánové. Podle sdělení pilota prý kvůli tomu táboráku padáme.
1: No jo, hele, z horní visí na křídle. Ne, tak ne, z horní padá. Ježišmarja.
6: A padá k zemi letadlo. Trala, trala, tralala.
2: Hele, ono, činá tím víc to hoří, tak tím rychleji spadáme.
1: Pánové, hasíme, rychle vyndejte fougly a kropte táborák.
2: Tož.
1: Furt málo, všichni. Maňa skropí, ale nezamořuje, prosím tě.
3: Bono somu.
6: A padá k zemi letadlo, trala, tralalala.
1: Zavři písk, blázne. Tak, onem, no, je,
6: Dělej, Holtzmann, krop.
2: Protože to není jen tak, já než najdu to svý 2-centimetrový hovado. Jo, mám, tak. A pojď, tak.
6: Ježíš, já už vidím baráky. Ježíšku v nebíčku, krop, dělej. A jo. Co to děláš? Cože? Ježíš, matko, nechte mě spát, pro boha. Co bych dělal? Mám divoký sny? Vám se nikdy nezdálo nic divokýho, nebo asi cože, nebo co?
9: Nezdálo, ale vždycky jsem šla včas.
6: Kam?
9: No na záchod asi. A ne, že to udělám do peřina, ještě budu řvát krop, dělej krop.
6: Ježíš Maria, jsou 3 ráno, já teď nebudu řešit pár kapek v posteli, no.
9: Pár kapek, když je to louže až do světnice.
6: No, tak jsem si utvrknul 6 litrů, no, zpěte, matko.
9: No, pokom ty seš takový prase.
6: No, asi po vás, máti, dobrou.
10: A jedeme na Slovensko, blížíme se k hranicím, moravsko-slovenským hranicím.
11: A teď mě napadá, nedej bože, aby to tam... Takhle vypadalo.
12: Tak já budu dělat celní a pasovou kontrolu.
13: Ne, nestrašte s tím.
11: To je jenom hra, prosím tě.
14: Jaká hra? Já tady mám celní a devizový prohlášení, pěkně to vyplňte.
11: Kolik se může vyvážet peněz?
14: 1000, jenom tam, a když jdeš zpátky, tak to musíš mít ve stovkách.
13: Ale ne, můžeš vyvážet normálně.
11: No, můžeš jet ale jenom jednou ročně, zpátky ovšem můžeš kolikrát chceš. No,
13: tak to je demokratický.
15: Platón se zabýval výzkumem jesky.
12: Kolik sníš jako za den, tak pro sebe?
11: To bychom měli nějak pašovat, to ostatní, co vezeš.
14: Já musím nevěřit, co mě pašit.
11: Já dokonce slyšel, že na hranicích běžně slíkají.
14: No počkej. Dona. Co ty Slováci, co k nám jezdí úplně normálně?
13: No jasně, když to jde normálně, můžeš normálně.
14: Když můžou, tak můžou.
11: No, když nemůžou, tak asi nechtějí.
14: Ale oni totiž Slováci se sami mezi sebou dělají na kvalitní a nekvalitní. A ty kvalitní, jistě, ty kvalitní můžou jezdit pravidelně, ale omezeně. A nekvalitní nepravidelně a velmi omezeně.
11: Já dokonce někde četl, že někteří musí s ručitelem s doložkou.
13: Počkej. No a co ty manželství teda smíšený, když třeba on je na Moravě a ona žije na Slovensku?
15: No počkej, těm je dovolen malý pohlavní styk přímo na hranicích na nádraží. Dnešní speleologové lezou do nějaké díry. Platón do žádné díry nelezl a jeskyni si prostě vymyslel.
14: Podívejte se na hranici. To jsou hranice.
15: Perdele znamená rumunský záclon.
14: Už jde.
16: Dobrý den.
14: Dobrý den.
16: Celní a pasová kontrola. Převáží někdo něco?
14: Ne.
16: Co ten fotoaparát? A ta kamera?
14: To jsem v celním prohlášení není kolonka, že bych to musel vyplňovat.
16: Ano, to máte pravdu. Ale filmovat a fotografovat stejně nesmíte. Tak já si to vemu. Na co by vám to bylo?
14: To je moje.
16: Co bylo, to bylo. Teraz je to naše.
14: To snad nemyslíte vážně, ne?
16: Ale. Kde máte batožinu? Vy?
11: Tady.
16: A co tam máte?
11: Osobní věci.
16: Hej, láskavo, otevřte to.
14: Proč? Nemusí ukazovat nikomu
16: osobní
14: věci, víte?
16: Prosím vás, já se s vámi nebudem. A, no já si to všechno zoberu. Otvorte to.
14: Tak opravdu za to tak.
16: Tak toto jsou vaše osobné věci? No. Obujte to.
14: To stepuje.
13: To je moje, jako já jsem...
16: Hádám, pánko, taky drzí. Ale to nebude. A toto je čo?
14: Televize.
16: Televize?
14: Ano.
16: To já vidím. Ale to se nesmě prevážat přes hranicu. Tato federální vecička. I s tím federálním programem. Rozuměli jste?
14: Rozuměli.
16: A toto je čo?
15: Noviny, dnešní.
16: Tlač se nesmě prevážat přes hranicu. To vám nepovedali v té vašej Prahe? Háda mě.
11: Jsme se neměli jezdit.
14: My se měli jezdit.
11: Neměli, já jsem říkal, že to takhle dopadne, protože to jako není vyřešený, to je
14: smysl.
17: Pozor na jazyk! Z jedných a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne tak býti má, bratři moji.
16: Kolegyně, mášte?
18: Pojď, pohodli ti hodit
16: tebe. Vaše pasy.
14: Já se ho pohladím.
16: No tak to nejste vy, ukažte se z profila.
11: No, další
19: pasy. Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
20: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
19: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
20: Ano,
19: říkala jste
20: Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, a co? A víte, že
19: něco?
20: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
19: Mé?
20: Ano, mé.
19: Říkáte mé?
20: No jistě.
19: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
20: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
19: Moderní sportovní účes,
20: no,
19: tak ten by mě možná slušel.
20: No jistě.
19: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
20: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
19: Cože?
20: A ještí,
19: co to?
20: Ještší hormony.
19: Ještší hormony?
20: Ještí. No.
19: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
20: Abych
19: měl na hlavě bodliny,
20: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
19: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
20: Jistě.
19: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
20: No.
19: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
20: Yeah.
19: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
20: Yeah.
19: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
20: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
19: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje.
20: Ale
19: dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
20: Nerozumím.
19: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
20: No,
19: rozumíte,
20: no.
19: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
20: Ale no tak. No,
19: je
20: tak
19: to prý ze švestek?
20: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
19: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
20: protože
19: já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
20: Proč?
19: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
20: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
19: Ráno nebo večer?
20: Večer,
19: jo? No.
20: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
19: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z
20: blínu
19: a durmanu, no.
20: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
19: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
20: No
19: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
20: No, počkejte,
19: čím budu rozdávat.
20: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
19: Po půl hodině.
20: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
19: Já myslím.
20: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
19: Dešťovou vodou.
20: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
19: Dejte se dost a po další si... půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
20: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
19: Jo?
20: Jo, jo.
19: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
20: No... Samozřejmě.
19: Víte co?
20: A jak ráda.
19: Já radši zůstanu plešaty.
0: Nad řekou Blanicí tyčí se hora. Chudé tam políčko sedláček hora. Hloupě jí zatlačil do země radlici. Kov narazil. Vyhora přilbici. Tak pověst nelhala, jsou tam a čekají. Děti mé, neplačte, nezoufej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hory se ozývá zlověstné

0: Hej, páni rytíři, něco se děje. Mohli to být i poplach.
1: Tak, páni rytíři. No, pane Hinku. Zvonec. Pane Smil, vypadá to na něco většího.
0: Jo, a co je?
1: No co je, celá hora se chvěje, tak abych vyrazil, ne?
2: A počkej, Bůh ví, co se ti zdálo.
1: Jen poslouchejte, pane Hinku.
3: Má pravdu? A zní to dost celý, je?
1: Tak já běžím.
2: Pomalu, Šlupko, pomalu. Víš, co máš dělat?
1: Ale vím, pane přednosto, vždy tam nejdu prvně.
2: No tak.
3: A jak se něco dovíš, hned se vrať.
1: Zajdu do hostince, dám si pivo, dvě, tři... Dvě. Poslechnu si cvrkot a mažu zpátky.
3: S tím pivem to nepřeháněj. Abych tady nezapisoval takový prkotiny jako posledně. Že piju kafe.
2: To je pravda.
3: A nebo že vynalezli cvikr.
1: Rozumím jenom ty důležitější věci. Prolévání krve, přesuny vojsk, Turci na Moravě, Braniboři v Čechách, Maďaři na Slovensku. Tak už můžu jít?
2: Jdi. Probudím vojsko. Přilbici. Pucvol. Řekni něco.
3: A co?
2: No co, to je jedno. Jde o to, jestli tě slyším.
3: Tak třeba. A nebo, když mě nic nenapadá.
2: Tak řekni. Já nevím, bože můj, máme tolik slov. No jakýkoliv slovo řekni.
3: A těžké slovo?
2: No třeba.
3: Olovo.
2: To je špatný, slyším. Jiný slovo řekni.
3: Kráva.
2: Pořád slyším.
3: Tetřevlušec. Jak mě slyšíte?
2: Je to dobrý, neslyším.
3: Opravdu neslyšíte?
2: Říkáš něco?
3: Blbouné, blbá, hluchá, nadřízená.
2: Bezvadný, prima, ani slovo neslyším.
3: No, to je dobře.
2: Tak jdeme na to. Vojsko z Moravského pole, vojsko z pole, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z pláně, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z Bílé hory, vojsko z hory, vojsko, tak pohyb, vstáváme. Jsou vzhůru, můžu to zavřít?
3: Zvou jako hyeny.
2: No, a to sedíš hodný kus od toho. Já jim koukám přímo do chřtánu. Hrozně. Nezapomněli jsme na nic.
3: Podívám se do knihy. A už to mám. Velký malér, pane přednosto. Druhá jízdní od Lipan je bez velitele.
2: A jak to?
3: No, veverka z Bytýčky v Šatlavě.
2: A prosím tě, proč? Já to všechno zaspal.
3: Veverka z Bytýčky. Kritizování velitelského sboru pro pasivitu, opakované bezdůvodné buzení vojska a jedno svévolné větí z hory.
2: Ano, ano, už si vzpomínám, veverka, tak toho musíme rychle vrátit k útvaru. Vězeň, veverka z Bytýšky! Vězeň z Bytýšky, vězeň! Co je? On se ptá, co je. No je pohotovost a tvůj oddíl je bez velitele.
4: Takových pohotovostí už bylo, jede se nebo nejede, to mě zajímá.
2: Čekáme na zprávy zvenčí a na rozkazy zhora.
4: Aha, tak to si můžu jít zase lehnout.
2: Vězeň, veverka z Bytýšky, vězeň! Nedostal si po velkodchodu. Podívej, veverko, ty jsi taková naše horká hlava, viď? Nad námi přejede naložený žebřiňák a ty už sedláš koně. Hrnaně, bíte je, morho! No, anebo tenkrát. Co nám to proved v tom 17. století?
3: 1695, vpad na Chopsko, obklíčení Trhanovského zámku.
4: No, však kdyby nás bylo víc, tak jsme z toho kozinu vysekali.
2: Veverko, rozebereme si tvůj případ. Nám se líbí ta tvoje bojovnost. To my u bojovníků potřebujeme. No, proto si také velitelem Lipanské druhé jízdní. Ale ta tvoje bojovnost vede k tomu, že kritizuješ nadřízené. A dokonce i svatého Václava, nejvyššího velitele. Takže abychom tě mohli poslat zpátky k útvaru, musíš tu svou bojovnost napřít správným směrem. Ale co taky budeš muset odvolat?
4: Co bych měl odvolat?
2: Co by měl odvolat?
3: Tady toho je. Velitelské stanoviště označuje hanlivým názvem Václavák.
2: No prosím.
3: Opakovaně pronáší. Já se z toho zvencnu. Blaníku říká noclehárna.
2: A o mně? O mně, co říkal, přečti.
3: Rytíř Hynek z Michle je politická mrtvola.
2: My tu všechno slyšíme. Co tam ještě máš?
3: Vojsko, které nevyjelo ani roku 1620, se může jít vyspat.
2: No, co ty na to, Veverko?
4: No, to všechno semře.
2: A to všechno budeš muset odvolat, chlapče. Jinak nemůžeš být velitelem Lipanské druhé jízdy.
4: No, podívejte se, ten Václavák bych odvolat mohl, že se zvencnu, taky říkat nemusím. Rytíř, politická mrtvola, to se ještě rozmyslím. Ale Bílou horu neodvolám, tam je to úplně jasný a nikdy nám to nevysvětlil, nikdy.
3: No, tak já bych to shrnul. Teď se nám to hezky rozdělilo do tří částí. Na věci, které chceš ochoten odvolat, to je ten Václavák a tak dále. Na věci, o kterých budeš ještě přemýšlet, to je tady rytíř, politická mrtvola. No a konečně ta nešťastná Bílá hora, na které zatím trváš.
2: A co kdybychom, Veverko, udělali takovou výměnu? Ty nám odvoláš Bílou horu a my ti necháme ten Václavák.
4: A rytíř, politická mrtvola.